otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je teď...

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.
1: Tóny z ní jsou právě před tvými dveřmi. Tóny z ní

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaničko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

frontman for handu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

oni jsou všechny stejný, na to můžeš hlavu dát. Tak se vracím zpátky domů, tuhle cestu dobře znám.

Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno. A teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé. Mějte se s námi šťastně a veselé.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do humoriády, no jasně. Dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě
1: nebacha,
0: vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Teda, kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou. Jo, a říkala
0: co
1: mi, že...
0: Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám je, jenom ti chci říct. Mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne. Ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Tak. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to
1: no,
0: myslela.
1: Ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: ono,
0: krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvester, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvester 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď oprnáší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství probíhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má si prohru... a zbytečně představení nekouskujem, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostrají vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle. A je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už dá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Zdravím paní Petru,
6: děkuju,
8: velmi
6: optimisticky
8: naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám chci. A proč je opera, není, no, opera není můj, moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
6: Dobře,
3: máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme.
8: Nasáno.
3: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já
6: Dobrý.
9: Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké
3: ano,
9: jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde.
9: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
3: Zdravíme.
10: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
6: Aha.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Mějte se. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
12: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
15: Aha, to jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
15: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
15: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
15: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
15: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra asi tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše
2: posluchače. Je to hezký a ten text se mi
1: povede. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali
2: Poznáme.
1: Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezus.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pán, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: nedávno.
4: Kdy se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dá mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dá mladší a ještě.
2: A, jste,
1: a milí pane, jak se jmenujete křesním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže
2: Josef
1: zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A
5: pana pracního, že se o ní tak hezky
1: Je to pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já
2: teda.
1: Si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no, to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl

0: Ale na čarodějnici, na tu se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky, marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice v ruce, držela jablíčko a říkala: Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo políznul čerta, něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
3: Ano, ale byla velmi půvabná tež.
2: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

dětství a skrývá se v ní svědectví, ty mladší.

0: prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec.
3: Ano.
2: Tak a teď si ho vyhlaš. Posluchači tě ho odhlasovali, tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš? Vždyť
3: no,
2: to je
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného?
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle. Naschle.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vědecké aktivity čekají dnes návštěvníky Noci vědy v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cyklisti a chodci ve Vsetíně mají novou lávku přes potok Rokytenku. Práci advokátů i soudů proměňuje umělá inteligence. Během dneška očekávejte větší oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dnes se v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná Noc vědy. Od 16 hodin nabídne program spojený s technikou, ale i komunikací. Interaktivní aktivity budou na Fakultě humanitárních studií, Fakultě technologické, v Centru polymerních systémů i univerzitním rektorátu. Bezplatnou akci zakončí o 8:30 večer na dvorku Fakulty technologické koncert kapely Vltava.
2: Během odpoledne a večera si návštěvníci mohou nechat namíchat drink od robotického barmana nebo si popovídat s inteligentním robotem. Dále se mohou pokusit odhalit podvodné hovory a komunikovat v krizových situacích s dispečingem nebo tísňovou linkou. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Cyklisti i chodci ve Vsetíně můžou znovu jezdit a chodit kolem budovy stavebního bytového družstva. Stavbaři tam dokončili opravu 100-metrového úseku stezky a postavili novou lávku přes potok Rokytenku. Kam stezka povede dál, popisuje mluvčí Jana Raškova.
3: Stezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Teď končí u podchodu u křivačkárny, odtud pokračuje přes Rokytnici až ke Lhotě u Vsetína. Brzo přibude odbočka k vlakovému a autobusovému nádraží. A později chceme protáhnout až na ohradu, kde se napojí na cyklostezky Bečva a Jasenice.
0: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady, takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
4: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
5: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
4: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
6: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
4: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes čekejte spíše větší oblačnost, na Valašsku doprovázenou deštěm a jinde ojedinělými přeháňkami. A už poledne bude již beze srážek a může také částečně ubývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 11 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 13 až 16 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Po nich začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Zvykáme si na podzim, je tu další mokré ráno, víceméně už běžný stav a tak nás podobný scénář jistě nepřekvapuje. Vítejte, milí posluchači, do pátku. Pokud stáváte do práce, tak vás jistě potěší myšlenka na blízký víkend a jenom upřesním, dnes je 25. září. V kalendáři vidíme jméno Zlata a co nám přinesla historie, v zajímavých událostech si řekneme už za chvíli. Teď je 5:05. Přeju pohodu na startu, dobrou chuť u brzké snídaně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: probuzeným posluchačům posílá přání dobrého pátečního rána Český rozhlas Zlín. Dnes je 25. září. Vybírám z kalendária a začínám rokem 1818. Tehdy britský profesor porodnictví James Blundell provedl v Londýně první úspěšnou přímou transfuzi krve z člověka na člověka. 25. září 1862 se narodil vynikající geolog a paleontolog Josef Vladimír Procházka. Předmětem jeho bádání byl miocén na Moravě. Psal učebnice, odborné geologické práce, po dosažení doktorátu technických věd se stal potom kustodem Moravského zemského muzea. V roce 1899 se narodil Ondřej Sekora, ilustrátor, kreslíř, novinář, duchovní otec Ferdy Mravence. Byl také první, kdo v naší republice začal propagovat nový sport, rugby. Dnes by oslavil 80 let Petr Svojtka. Kromě hereckých kvalit vynikal výbušnou povahou, provokativním chováním, odporem k autoritám a různými riskantními kousky. Před kamerou i na divadelních prknech zanechal nesmazatelnou stopu, moc toho ale nestihl. Zemřel tragicky za nezcela vyjasněných okolností pádem pod tramvaj. Bylo mu 35 let. A ještě rok 1974, kdy vědci upozornili na negativní účinky freonů. Jejich varování ale nenacházela přílišného ohlasu až do počátku 80. let. Vědecká skupina pak zjistila, že nad Antarktidou vzniká oblast se zásadně poškozenou ozonovou vrstvou a pánové získali Nobelovu cenu za chemii.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: První album, okamžitá reakce v hitparádách. To byl ostrý start Beatles v roce 63. Písnička byla prý nahraná během jediného dne. Tehdy ještě monofoně.

0: 9 hodin 17 minut navážu krátkou předpovědí a tu otevřu obvyklým způsobem ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je v Kroměříži. U 10 stupňů je ten seznam nepoměrně delší, tak pojďme postupně. 10 stupňů ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, taky v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radoštěm. 9 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Valašská Sednice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 8 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy. Dnes bude převládat spíše větší oblačnost, na Valašsku dopoledne doprovázená deštěm, jinde ojedinělými přeháňkami. Odpoledne už beze srážek a také bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Povane slabý severozápadní až západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, přes den by ale měly být dobré, biozátěž stále na prvním mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, která rostlina má nejdelší listy? Už za chvíli se to dozvíme z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka.
2: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.
3: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultúře s Pavlem Vackem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic 1/50 a 1/55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou podepsali zástupci Omnipolu Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Osudy židovských obyvatel deportovaných do koncentračních táborů za druhé světové války budou v Uherském Brodě připomínat kameny zmizelých. Město dnes v 17 hodin na místě, kde stál dům rodiny Bockových, odhalí 4 takzvané Stolpersteiny. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidi si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich. V našem regionu dnes čekejte spíše větší oblačnost, na Valašsku doprovázenou deštěm a jinde ojedinělými přeháňkami. Odpoledne bude již beze srážek a může také částečně ubývat oblačnost. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 11 stupni, dnešní teploty v maximech pak naměříme kolem 13 až 16 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se aktuálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čí jsou hody? Naše. Toto volání krojovaných slýcháváme při bujarém hodovém veselí. A i když hody se konají v některých obcích už před prázdninami, hlavní vrchol období hodů nastává během září a října. Proto vás už za chvíli pozveme do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku, kde se hody s právem konají tento víkend. Přeju dobré páteční ráno, jsou 3 minuty po 17:30.

0: 25. září v kalendáři, léto je za námi, počase sklizně přichází poděkování za úrodu a hodové veselí. Poslední víkend v září se hody s právem tradičně konají také v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Redaktorka Markéta Macháčková se na jejich program zeptala vedoucího Kunovického informačního centra Veroniky Horákové.
1: Kde všude tedy o víkendu to ožije hodovým veselím a programem?
2: No, Kunovice nám o víkendu budou žít opravdu na každém kroku. Kromě tradičního hodového průvodu městem bych určitě všechny ráda pozvala také na naši originální výstavu obrazů s názvem Pět autorů v jednom prostoru. Výstava bude zajímavá tím, že představí pět autorů, kteří jako děti vyrůstali v jednom činžovním domě tady u nás v Kunovicích. Vernisáž výstavy se uskuteční už v pátek 14 hodin ve společenském sále Panského dvora a výstavu si poté budete moci prohlédnout samozřejmě celý hodový víkend.
1: No a co bude takovým nejočekávanějším bodem sobotního programu? Bude to krojovaný průvod podle vás?
2: No tak samozřejmě to bude krojovaný průvod a krása našeho kunovského kroje. Sobota začne tradičně ve 13 hodin mší svatou za hodovou chasu, potom se průvod přesune do ulic města a za doprovodu dechové hudby Stříbrňanka projde ulicemi města. Od 13 hodin budou pro návštěvníky potom připraveny také vystoupení na nádvoří Panského dvora, doplněné tradičním jarmarkem. A v 17.30 pak průvod městem vyvrcholí před radnicí, kdy bude žádání chasy o hodové právo. A večer od 8 hodin jste samozřejmě všichni srdečně zváni na tradiční hodovou zábavu do sportovní haly.
1: Ještě informujte naše posluchače, co nabídnou hody v neděli.
2: No tak, neděle patří u nás v Kunovicích především tradičnímu vození berana. Tradiční vození berana, to je vlastně starý hodový zvyk, kdy beran ve vozíku symbolizuje plodnost, sílu a úrodu. A v Kunovicích ale už několik let tedy nevozíme živého berana, ale jeho slaměnou podobu. Vození berana po ulicích města má na starost samotná hodová chasa.

0: hudbu.
1: Zve nás na tento víkend do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku na jejich Hody s právem. Veronika Horáková, vedoucí informačního centra. Paní Horáková, tak my přejeme, ať se vám všem v Kunovicích Hody vydaří.
0: Moc děkujeme a tímto jste všichni srdečně zváni k nám do Kunovic na Hody.
2: Více kulturních tipů najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Ještě jeden raz.

0: Za 12 minut bude 6 hodin. Dobré páteční ráno. Přidáme si aktuální zprávy od meteorologů a než upřesníme předpověď, tak ještě projdu regionem v teplotách.
1: Počasí.
0: 11 stupňů prozatím nejvíc v regionu je v Kroměříži. 10 stupňů je hodnota, která se objevuje na spoustě míst, tak je vyjmenuju Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Pojkovice. 10 stupňů je taky v Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Láří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm.

0: 9 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 8 Maruška Hostýnské Vrchy. Dnes bude převládat spíš větší oblačnost, na Valašsku dopoledne doprovázená deštěm, jinde ojedinělými přeháňkami. Odpoledne už beze srážek a také bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, povane slabý severozápadní až západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Taky dnes ráno máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, přes den by se měly upravit na dobré, v biozátěži pořád jednička, zátěž stále pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě. Last night.

0: Je pátek, dnes po 13. hodině opět na Českém rozhlase Zlín otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí, čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev při společném odběru. Zítra se v Luhačovicích, na Pajedlích a Brumově Bylnici konají svatováclavské slavnosti. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Během dneška očekávejte větší oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zdravotníci z transfuzního oddělení včera odebírali krev přímo v Rožnově pod Radhoštěm. V odběrovou místnost se na pár hodin proměnil velký sál společenského domu. Většina dárců v Rožnově pod Radhoštěm šla darovat krev úplně poprvé.
4: Na odběr přišlo 24 lidí. Kolik z nich darovalo poprvé, upřesňuje manažerka kvality Nela Mechlová.
5: Drtivá většina je v podstatě prvodárců, což nám vlastně splňuje ten účel toho, aby se ti lidé seznámili s dárcovstvím jako takovým.
4: Poprvé darovala krev matka tří dcer, paní Eva.
6: Tři mám dcery, ale dvě dvojčátka, když se narodili, tak dostali obě dvě krev, když byly novorozňátka, tak jsem si řekla, že jednou to vrátím. A teď, když je taková příležitost jít přímo v Rožnově darovat, tak jsem šla.
4: Společné darování krve chtějí zdravotníci v Rožnově pod Radhoštěm zopakovat příští rok v únoru. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: V Luhačovicích, na Pajedlích a Brumově Bylnici budou zítra svatováclavské slavnosti. Ty připomínají svatého Václava a Den české státnosti, který připadá na 28. září. Ve všech zmíněných lokalitách bude na programu jarmark, šermířské vystoupení i historický průvod městem. O slavnostech v Luhačovicích mluví mluvčí města Hana Srncová.
7: V 18.40 vyjde od Elektry slavnostní průvod v čele s knížetem Václavem. Hlavní historický program začne v 19 hodin u radnice. Nabídne taneční, šermířskou a bubenickou show i staročeský chorál svatý Václave.
3: Svatováclavské hody budou také v Hulíně na Kroměřížsku až do pondělí 28. září. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Tam může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
8: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
3: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Iránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
2: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji dnes čekejte spíše větší oblačnost. Na Valašsku doprovázenou deště a jinde ojedinělými přeháňkami. Odpoledne bude již beze srážek a může také částečně ubývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 13 až 16 stupňů. A vítr povane slabý severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji se jede podle dopravních serverů bez komplikací. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Než se dostaneme k víkendu, ještě musíme zvládnout finále pracovního týdne a s touto myšlenkou se jistě mnozí probouzíte do pátku. Zdravím vás, milí posluchači, na startu 25. září. Zlatám posílám gratulaci k svátku a přeju všem pohodové dobré ráno. Za chvíli navážu historii v krátkém ohlednutí do časů minulých. Kalendárium otevřu hned po písničce Pavla Nováka. Teď je 6 hodin a 5 minut. Od mikrofonu zdraví, jako obvykle, Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Probuzeným posluchačům posílá přání dobrého pátečního rána Český rozhlas Zlín. Dnes je 25. září. Vybírám z kalendária a začínám rokem 1818. Tehdy britský profesor porodnictví James Blundell provedl v Londýně první úspěšnou přímou transfuzi krve z člověka na člověka. 25. září 1862 se narodil vynikající geolog a paleontolog Josef Vladimír Procházka. Předmětem jeho bádání byl miocén na Moravě. Psal učebnice, odborné geologické práce a po dosažení doktorátu technických věd se pak stal kustodem Moravského zemského muzea. V roce 1899 se narodil Ondřej Sekora, ilustrátor, kreslíř, novinář, duchovní otec Ferdy Mravence. Byl také první, kdo v naší republice začal propagovat nový sport – rugby. Dnes by oslavil 80 let Petr Svojtka. Kromě hereckých kvalit vynikal výbušnou povahou, provokativním chováním, odporem k autoritám a různými riskantními kousky. Před kamerou i na divadelních prknech zanechal nesmazatelnou stopu, moc toho ale nestihl. Zemřel tragicky za nezcela vyjasněných okolností pádem pod tramvaj. Bylo mu 35 let. A ještě rok 1974, kdy vědci upozornili na negativní účinky freonů. Jejich varování ale nenacházela přílišného ohlasu až do počátku 80. let. Vědecká skupina pak zjistila, že nad Antarktidou vzniká oblast se zásadně poškozenou ozonovou vrstvou a pánové získali Nobelovu cenu za chemii. Po kalendáriu si ještě kousek historie dopřejeme jinak. Babička Mary, Tmavomodrý svět, Klobouk vekřový a další hity zanechal ve Zlatém hudebním fondu skladatel Jaroslav Ježek. Od jeho narození dnes uplynulo 120 let a v Olešově na Kroměřížsku výročí pořádně oslaví. Za chvíli uslyšíme víc v reportáži Blanky Kovandové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Americké disco na konci 70. let. Písničku najdeme v síni slávy Grammy a je důkazem, že navzdory mnoha odpůrcům disco nikdy nezemřelo. Mimochodem, v žebříčku 100 nejlepších tanečních songů všech dob obsadila skladba 7. místo.

0: Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek se narodil před 120 lety. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ježkovo výročí si dnes v Holešově připomenou desítky malých i velkých umělců, komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
2: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
1: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
3: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtra v Holešově.
4: No, myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
5: Cílem toho představení je nejen uctít památku geniálního skladatele a dirigenta, kterou představíme průřezem hudebního díla, ale i představit Ježka z jiného úhlu, právě skrz osobní korespondenci s Mílou Ledererovou.
1: Doplnil druhý autor Hugo Kuhl. Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.

0: mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Co bylo na tom nejtěžší zaspívat Ježka s tak malými dětmi, se ptám sbormistryně Plamínku Gabriely Kovářové.
2: Rytmika, půltón, je tam prostě toho strašně moc. Pan Ježek prostě byl swingový skladatel, takže to jsme zatím ještě s dětma asi nespívali, takovýhle písničky.
1: Známý Ježku v Bugatti Step si při čekání na zkoušce střihnul i další důležitý člen tvůrčího týmu.
3: Já jsem Jarda Mikuš, jsem učitel základní umělecké školy Holešov a moje role v programu je taková, že jsem dělal nějaké aranže.
1: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne. Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Další zastávku si uděláme v Brně, zjistíme, jak se projeví pátek i celý víkend v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Začneme aktuálním stavem, jak vypadá páteční ráno ve Zlínském kraji v těchto chvílích.
1: Tak dá se říct, že je téměř všude zatažené. Na mnoha místech se ještě vyskytují přehánky, a to hlavně v těch severnějších nebo východnějších částech kraje. Teploměry ukazují hodnoty okolo 10 stupňů.
0: Podívejme se na pátek v celkovém průběhu, co nás postupně čeká nejenom v teplotách.
1: Tak bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i na některých místech polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Ty srážky, které se teď vyskytují, by se měly postupně vytrácet. Dopoledne už bude pršet jen zcela výjimečně, odpoledne potom už vůbec. 14 až 17 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Pofukovat bude slabý severozápadní nebo západní vítr, večer potom vítr pro měnlivý.
0: Přidáme si ještě biozátěž, jaké dnes platí číslo?
1: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A můžeme prozkoumat víkend. Najdeme rozdíly mezi sobotou a nedělí? Pojďme postupně na oba volné dny.
1: Tak noc na sobotu bude zpočátku spíše s větší oblačností, ale postupně převládne polojasno až jasno. V ranních hodinách se mohou vytvořit přechodně mlhy, no a přes den zůstane jasná nebo maximálně polojasná obloha. Ráno bude chladné, s teplotami 6 až 3 stupně, při bezvětří mohou lokálně se vytvořit i slabé přízemní mrazíky. Odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Bude foukat na nejvýš slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, přes den spíše vítr jihozápadní nebo jižní, ale stále slabý.
0: Druhá polovina víkendu, neděle?
1: Neděle bude většinou polojasná, přes den může být i oblačno, ráno se na mnoha místech objeví mlhy, teploty v ranních hodinách 8 až 5, při uklidnění větru až 3 stupně a opět možnost přízemních mrazíků, zejména v těch údolních polohách, odpolední teploty mezi 17 až 21 stupni. Foukat bude převážně mírný východní vítr.
0: Když se podíváme na začátek příštího týdne, čekáte po víkendu nějakou změnu? Naznačme si ještě krátce pondělí, úterý.
1: Začátek příštího týdne bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V ranních hodinách se v údolích mohou výjimečně objevovat mlhy. Teploty v ranních hodinách 9 až 5, při bezvětří až 3 stupně. Odpolední teploty většinou mezi 19 až 23 stupni. Začne nám pomalu babí léto.
0: Jako vždycky, ještě na závěr provereme čísla z historie a rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty přineslo 25. září do Zlínského kraje.
1: Nejteplejší bylo v roce 1920 na stanici Napajedla. Tehdy naměřili dokonce tropickou hodnotu 30,1 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1970 na stanici Huslenky Kychová. Tam tehdy naměřili minus 4,3 stupně Celsia.
0: Počasí můžeme uzavřít. Všechny důležité informace nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Večerní lampionové prohlídky zoo a zámku připravila na tuto sobotu zlínská zoologická zahrada. Návštěvníci můžou areálem po setmění projít s lampiony. Cesty budou osvětlené také loučemi a lampami. Až do 9 hodin večer zůstanou otevřené například pavilon žiraf a tapírů, tropická hala, zátoka rejnoků nebo nové centrum lvů. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou ode dneška vybrat nový název pro náměstí 1. máje. To se teď opravuje a hotové by mělo být během několika týdnů. Anketu najdou lidé na webu města. Dnešní večer bude patřit vědě. Takzvaná Noc vědy nabídne program na víc než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce. Na návštěvníky tak čekají přednášky, workshopy a interaktivní ukázky. Od 16 hodin nabídne program také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části Hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má spojovat střed Moravy s Ostravou. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat větší oblačnost, občas může být i polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jen výjimečně. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 10 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30. Přejeme si dobré páteční ráno u písničky Heleny Vondráčkové.

0: Za 5 minut 6:45 a dobré páteční ráno přející Český rozhlas Zlín. Pojďme si teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může. Záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45. Jak se projeví poslední pracovní den v teplotách a na obloze, upřesním teď v další stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se hodnoty na teploměrech Zlínského kraje pohybují mezi 8 a 10 stupni. Převládat má spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno, hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Teď ráno se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, povane slabý severozápadní až západní večer, proměnlivý vítr s rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky už jsou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a biozátěž ta zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Obrovská matrace uprostřed sálu a za ní odběrová křesla. Tak vypadal první odběr krve pro veřejnost v Rožnově pod Radhoštěm, kde není transfúzní stanice. A bylo u toho i naše reportérka Gabriela Hickl, její příspěvek si pustíme už za chvíli.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Dobré páteční ráno a s Českým rozhlasem Zlín teď jdeme dál po regionu. Lidé z Rožnova pod Radhoštěm včera nemuseli za darování krve jezdit přímo do města, teda museli jezdit mimo město. Zdravotníci z transfuzního oddělení přijeli poprvé přímo za nimi. V odběrovou místnost se totiž na pár hodin proměnil velký sál společenského domu. Na darování tam čekali hlavně nováčci.
1: Tak momentálně jsme ve společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm v krásném velkém sále, kde jsme se teda směstnali s celým mobilním týmem a můžeme tady zahájit první mobilní odběr krve pro veřejnost.
2: Říká Nela Mechlová, která je manažerkou kvality transfuzního oddělení, se kterou jsme teď hodně potichu, protože tady taky potichu sedí všichni, kteří čekají poprvé na odběr. Co všechno se teď proměnil, ten společenský sál, co to všechno je?
1: Tak my tady máme 5 základních stanovišť, přímo tady v sálku teda máme 4, kde dárce, když přijde, tak vyplňuje dotazníček, kde vlastně uvádí celou svou anamnézu a informace o svém zdravotním stavu. Potom vlastně my ho zaregistrujeme do našeho informačního systému.
2: Tam je to stanoviště, kde se registruje.
1: Ano, přesně tak, přesně tam. Tam se vlastně jakoby předloží občanský průkaz, průkaz pojištěnce, zaberu se všechny potřebné informace.
2: Vy jste tady asi nejmladší. Předpokládám, že darujete poprvé krev. Co vás tomu přimělo?
3: Tatínek chodívá aktivně, tak proč nemůžu a já, že jo?
2: Já ti bylo 18.
3: V květnu.
2: Ty tam máš kamarádku.
3: Bojí se.
2: Bojí se.
3: Ohledně toho, že jí budou brát asi větší množství, tak jako aby neodpadla, nebo tak nějak prostě, aby nebyl blbý a tak.
4: No, jako jsem trochu nervózní. Je to moje první vlastně darování krve.
2: Říká Aneška, která už se za chvilku ale přeci jenom posadí do odběrového křesla. To odděluje od zbytku místnosti v sále taková obrovská matrace.
1: Ta stěna je fajn i z toho důvodu, protože na mobilní odběry přichází spousta prvodárců, tak aby měli takové to soukromí při tom darování, jednak aby se trošičku jako nebáli, co je čeká, nebo když se občas stane, že někomu není úplně jako dobře při odběru, tak je taky fajn, aby měl svoje soukromí.
2: Melanie se teď usadila do křesla, sestřička jí čistí sprejem ruku.
5: Já už jsem čekala nějakou dobu, kdy bych musela jít darovat, ale tím, že tu vzniklo to odběrné místo, tak jsem si povedala, dobré, tak jdem.
2: Za pár minut už ty odběry končí. Na jakých jsme číslech, víme to? Kolegyně teď počítá.
6: 24 darců a 22 nových.
1: Takže máme krásné číslo, drtivá většina je v podstatě prvodárců, což nám vlastně splňuje ten účel toho, aby se ti lidé seznámili s dárcovstvím jako takovým, aby věděli, co to obnáší, jak ten odběr snáší a aby v tom dárcovství potom mohli pokračovat.
2: Nela Mechlová začíná dělat test další dárkyni, to je paní Eva, která přišla krev darovat poprvé.
7: Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla darovat krev, ale toto, když to přišlo ke mně úplně až tak blízko, tak jako mám 2 dcery, nebo 3 mám dcery, ale 2 dvojčátka, když se narodili, tak dostali obě 2 krevy, když byly novorozňátka, tak jsem si řekla, že jednou to vrátím a teď, když je taková příležitost jít přímo v Rožnově darovat, tak jsem šla.
2: Společné darování krve chtějí zdravotníci v Rožnově pod Radhoštěm zopakovat příští rok v únoru. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou. This is the story of my baker.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Dnes večer budou v ulicích Rožnova pod Radhoštěm procházet průvody. Práci advokátů i soudů proměňuje umělá inteligence. Přes den očekávejte větší oblačnost. Občas je polojasno s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
5: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: V Rožnově pod Radhoštěm dnes vyjde lampionový průvod, inspirovaný knihou Broučci Jana Karafiáta. Děti s lampiony půjdou z městského parku do dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Na děti tam čeká divadlo, pohádky, světelná show i stezka odvahy, říká mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
6: Připravené je představení Kosí bratři, ve fojctví se budou číst pohádky, zatančí žáci základní umělecké školy a zahraje dětská cymbálová muzika Desetník. Děti si můžou vyzkoušet odvahu a projít s baterkou stezku Očka ve tmě.
3: Sraz je v 6:30 večer u hudebního altánu. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
7: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
8: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
7: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
9: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
7: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Sport. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne našeho času je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí v singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristinu Bukšovou.
4: Počasí.
3: Během dneška bude v našem regionu převládat větší oblačnost, občas může být i polojasno a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jen výjimečně. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 10 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Čištění rigolů může dnes omezit dopravu na silnici 1/35 v úseku u Horní Bečvy na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Další probuzené posluchače zdraví taky Petr Uhřík a přeju klidné vstávání. Jak si potvrdíme v kalendáři, před námi je pátek, to znamená, že v tomto týdnu některým zvoní budík naposledy. A když si doplníme datum 25. září, zjistíme, že svátek oslaví ženy nosící krásné jméno Zlata. Za chvíli položím otázku v naší pravidelné soutěži s moravským nářečím a kdybyste chtěli vědět už dopředu, jaká čeká na výherce odměna, je to kniha vydavatelství Kazda s názvem Dívka v bouři. Doufám, že dnešní pokus bude úspěšný, ale to se dozvíme až po písničce Olympiku. Teď je 7 hodin 5,5 minuty. Dobré ráno.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Teď je 7 hodin 8 minut při pátku 25. září si přejeme na Českém rozhlase Zlín dobré ráno. Víkend za dveřmi, to je docela příjemná kombinace. Pojďme si dnešní ráno udělat ještě veselější. Je tady soutěž o moravském nářečí. Připravené telefony, milí posluchači, předpokládám, máte. Hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Dívka v bouři. Hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Dnes se v soutěži, jak se u nás mluví, vydáme pro slůvko nahanou. Připravila si ho pro nás Viktorie Soukupová z Chropině na Kroměřížsku. No tak už jenom zbývá zvednout telefon a přivítat se. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, tady Majka.
0: Paní Majko, soutěžíte s námi, dobré ráno, soutěžíte s námi často?
2: Moc ne.
0: Takže většinou týdne nevstáváte tak brzy, nebo nemáte čas se zabývat otázkami z moravského nářečí, chápu to dobře?
2: Jelikož jsem v důchodu, tak vstávám, když se mi chce.
0: Dobře, chtěl jsem se zeptat, jestli se vám většinou zdají ty otázky moc těžké, středně těžké nebo lehké?
2: No, středně těžké.
0: Tak jo, zkusíme, aby to byla ta zlatá střední cesta, alespoň v tomto duchu i pro dnešek. Takže poslechneme si otázku a přemýšlejte.
3: Milí posluchači, víte, co u nás nahané znamená vodička?
0: Nahané vodička, no, asi nemá paní Soukupová na mysli vodu, to by bylo moc jednoduché. Takže co je vodička nahané?
2: No, nápovědu poprosím.
0: Dobře, vodička může být pálenka, nebo déšť, nebo je to tanečnice.
2: Ačko?
0: Je pálenka, Bčko je déšť a Cčko tanečnice. Takže vy vybíráte?
2: A nebo Cčko.
0: Takže?
2: Zkusím C.
0: Konečné rozhodnutí Cčko, to je tanečnice. Co vodička znamená nahané, nám řekne Viktorie Soukupová.
3: Vodička znamená tanečnice.
0: Skutečně je to tak.
2: Super.
0: Jste se na poslední chvíli rozhodla pro jinou variantu. No, ze všech těch tří nabízených já bych opravdu asi netypoval tanečnici. Tak se nám znovu potvrdilo, že doma není nikdo prorokem. My se moravskému nářeči budeme věnovat zase v pondělí. No a vám, paní Majko, na konci pracovního týdne náleží cena, knižní cena od vydavatelství Kazda. Blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky, pěkný pátek i celý víkend. A prosím, chvilinku zůstaňte na telefonu. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Horečka sobotní noci, Saturday Night Fever je filmovou klasikou. Bee Gees k tomuto kultovnímu snímku přispěli vydatnou porcí muziky. Dáme aspoň vzorek. A už si představujeme, jak John Travolta řádí v klubu plném světel a krásných slečen. Teď je 7 hodin 11 minut.

0: Je přesně 7:15, navážu krátkou předpovědí a tu otevřu obvyklým způsobem ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Jsou napříč Zlínským krajem naprosto vyrovnané mezi 8 a 10 stupni. Převládat má spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno, hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Ráno se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, k tomu povane slabý severozápadní až západní večer proměnlivý vítr, rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a v biozátěži prozatím stále platí první, tedy mírný stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Osudy židovských obyvatel deportovaných do koncentračních táborů za druhé světové války budou ode dneška v Uherském Brodě připomínat kameny zmizelých. Město dnes odhalí 4 takzvané stolpersteiny na památku rodiny Bokových. Více informací dodáme za chvíli.
2: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Uherský Brod byl před druhou světovou válkou domovem jedné z největších a nejvýznamnějších židovských komunit na Moravě. Nacisté ji ale takřka celou zlikvidovali. Osud čtyř židovských obyvatel města budou ode dneška připomínat takzvané Stolpersteiny, neboli kameny zmizelých.
1: Kameny zmizelých, které budeme pokládat tady do chodníku na ulici Moravská v Uherském Brodě, patřily rodině pana doktora Alfreda Boka, lékaře, který s manželkou a dcerami vlastně žil tady v tom domě číslo popisné 79.
2: Ukazuje vedoucí oddělení dotací a rozvoje města Uherskobrodské radnice Pavel Chramosta na místo, kde dříve stával dům rodiny Bokových.
1: Oni byli všichni začátkem roku 1943 deportováni spolu s dalším židovským obyvatelstvem z celé jihovýchodní Moravy do Terezína a následně zahynuli v Osvětimi.
2: Jejich památku budou už navždy připomínat dlažební kostky s mosazným povrchem a vyrytými jmény.
3: To pokládání těch kamenů zmizelých je vlastně super věc, která vlastně připomíná ty lidi, kteří se nevrátili z koncentráku.
2: Vítá položení kamenů zmizelých jedna z posledních židovských obyvatelek Uherského Brodu Miriam Navrátilová.
3: Protože většina se jich nevrátila pochopitelně a spousta potom z nich emigrovala po druhé světové válce, takže my jsme já, moje maminka, moje dvě děti. Pak je tady rodina Rosenfeldů ještě, jo, to jsou vlastně dva kluci a ještě byla paní Fuchsová, ale ta nevím, jestli ještě žije, takže buď 6 nebo 7 vlastně lidí židovské komunity zůstalo v Uherském Brodě.
2: V minulosti přitom Židé tvořili významnou část města, připomíná historik Radek Tomeček.
4: Ta komunita byla jedna z největších na Moravě. V 50. letech 19. století tvořili Židé až 1/3 obyvatel města a byli takovým hybatelem, ať už teda kulturním nebo hospodářským vlastně toho městského života.
2: Za druhé světové války jim ale nacisté připravili krutý osud.
4: V roce 1943 byla celá komunita židovská vlastně deportována kolem 860 židovských obyvatel Uherského Brodu, kteří v období holokaustu zahynuli v koncentračních táborech.
2: Celý projekt pokládání kamenů vznikl na základě občanského návrhu v aplikaci města Pin City, kde obyvatelé mohou podávat vlastní návrhy na vylepšení veřejného prostoru. Dnešního odhalení kamenů zmizelých se zúčastní i příbuzní rodiny Bokových, kteří žijí v Praze. Součástí programu bude i projekce krátkého filmu Příběh brodské židovny, který mapuje historii židovské komunity ve městě. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Cyklisti i chodci ve Vsetíně můžou znovu jezdit a chodit kolem budovy stavebního bytového družstva. Stavbaři tam dokončili opravu 100-metrového úseku stezky a postavili novou lávku přes potok Rokytenku. Dotaci ve výši 100 000 korun pro obecně prospěšnou společnost Naděje schválila Rada města Otrokovice. Organizace dlouhodobě vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. Vloni Naděje zaměstnávala ve svých třech pobočkách celkem 70 lidí, z toho 60 osob se zdravotním postižením. Pondělí si lidi v supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích nenakoupí. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Tomáš Prouza ze Svazu průmyslu a obchodu sváteční zákaz prodeje kritizuje. Tratí na něm třeba prodejci nábytku. Klienti totiž jeho nákup často odkládají i několik měsíců. Papež Lev XIV. Dnes přicestuje do Francie. Během čtyřdenní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí. Cestu proto provázejí přísná bezpečnostní opatření. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat větší oblačnost, občas může být i polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jen výjimečně. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 10 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povat neslabý severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Údržba stromů a keřů dnes může komplikovat dopravu na dálnici D49 ve směru na Kroměříž, v úseku mezi Holešovem a Hulínem na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací a pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli se podíváme do seznamu chystaných akcí, přidáme si do regionálního servisu několik tipů pro volný čas. Teď je 7:30, 2,5 minuty, před námi pátek s datem 25. září. Dobré ráno přeju u písničky Petrianu.

0: Za 6 minut bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín a na řadě jsou kulturní tipy. Ode dneška do pondělí 28. září můžete navštívit zahradnickou a hobby prodejní výstavu v Zámeckém parku ve Věškách u Kroměříže. Výstava představuje širokou škálu zahradnických produktů, včetně květin, rostlin a zahradnického nářadí. Otevřeno je vždy v čase 9 až 16 hodin. Noc vědy ve Zlíně připravila pro veřejnost Univerzita Tomáše Bati, ale třeba i krajská nemocnice. Letošním tématem je komunikace a těšit se můžete už od 16 hodin na různé pokusy a experimenty. A pokud se vám nechce chodit do žádné z laboratoří, můžete zůstat venku. Program na venkovním pódiu v ulici Vavrečkova ve Zlíně nabídne zábavné vědecké souboje s dalšími překvapeními. Celou akci uzavře koncert kapely Vltava ve 20:30. V Kroměříži se v rámci Noci vědy můžete těšit na program na téma komunikace a přednášku, kterou nabídne klub Starý pivovar v 17 hodin. Všechny akce v rámci Noci vědy jsou zdarma. Dnes večer zaplní dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm světla lampionů. Podzimní putování z Broučky začne srazem u hudebního altánu v městském parku. Z tohoto místa se pak dětský lampionový průvod, symbolizující cestu karafiátových broučků, vydá do muzea. Sraz účastníků je v 18:30. Jedinečnou atmosféru mají taky lampionové průvody večerním Zlínem, které mají už několikaletou tradici. Ten letošní se uskuteční dnes. Start je pod památníkem Tomáše Bati a cíl u zámku Zlín, kde bude připraveno překvapení, strhující podívaná plná ohňů a plamenometů, která bude gradovat do velkého pyrotechnického finále. Akce začíná v 19:30. Více informací o akcích napříč regionem najdete v případě zájmu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Minuta a půl do 7:45, přidáme si aktuální zprávy od meteorologů. A než upřesním páteční předpověď, ještě projdu regionem v teplotách.
1: Počasí.
0: Vynechám ale v tomto případě možná detailní procházku celým Zlínským krajem, protože si myslím, že to není nezbytně nutné, teploty jsou totiž naprosto vyrovnané mezi 8 a 10 stupni. Dnes očekávejme spíše větší oblačnost, ta bude převládat, ale občas může být i polojasno, hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Teď ráno se ještě místy vyskytnou přehánky, odpoledne už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, k tomu povane slabý severozápadní až západní, večer proměnlivý vítr, rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, až na večer budou postupně mírně nepříznivé, biozátěž stále pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise zákaz činnosti na 20 let. Podle disciplinárního řádu jde o maximální možnou sazbu. 29-letý golman, který hrál třetí ligu za klub Zlínska z Otrokovic, musí také zaplatit pokutu 500 000 korun. Hráč se může proti trestu odvolat. Detaily teď probereme s reportérem Tomášem Petrem, kterému přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Čím se podle etické komise Marek Kalina vlastně provinil?
1: V oficiálním rozhodnutí fotbalové asociace České republiky je výčet 11 utkání, převážně tedy nižších fotbalových soutěží, kde podle etické komise Marek Kalina ovlivnil kvůli předem domluveným sázkám. Šlo hlavně o zápasy z Línska, které hrávalo třetí ligu, a právě kvůli korupční a sázkařské aféře bylo nedávno přeřazeno do nejnižší okresní soutěže.
0: Z jakého důvodu dostal bývalý brankář z Línska maximální možný trest?
1: Etická komise zveřejnila seznam Kalinou manipulovaných utkání a jsou v něm duely mezi lety 2021 až 2025. Z dokumentu

0: Tu vyplývá, že hráč ovlivňoval zápasy dlouhodobě. Utkání manipuloval jednak svými výkony na hřišti a také jako organizátor, který například zajišťoval vypsání a podání takzvaných live sázek, tedy živých sázek. Výši trestu odůvodňuje předseda etické komise Martin Holub.
1: Páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Když to řeknu jednoduše, tak o moc horší už to být nemůže a proto ten maximální zákazový trest.
2: Na kolik korun si ovlivňováním zápasů nižších soutěží Marek Kalina přišel a s kým se na manipulaci podílel?
0: Etická komise v oficiálních dokumentech často zmiňuje Pavla Býmu, což je bývalý rozhodčí a někdejší funkcionář Zlínska, který byl spolu s Kalinou kvůli sázkařské aféře i ve vazbě. Právě Býma je podle policie jedním z hlavních organizátorů takzvaného matchfixingu v Česku. Podle oficiálního rozhodnutí o trestu Marka Kaliny měl Býma několikrát slíbit fotbalovému brankáři úplatek od 1000 do 2000 eur, takže pokud sázka vyšla, tak si mohl bývalý golman vydělat za jeden zápas klidně až 50 000 korun.
2: Je 20-letý trest pro Kalinu pravomocný?
0: Samotný hráč má 5 dní na odvolání, pokud tak učiní, případem se bude zabývat odvolací komise fotbalové asociace, která může verdikt potvrdit anebo i změnit. Když se Kalina neodvolá, tak je trest pravomocný. Závěrem připomenu, že rozsáhlá kauza odstartovala v březnu letošního roku a policie v souvislosti s fotbalovou korupcí ovlivnila přes 30 lidí.
2: V Česku padl rekordní trest za ovlivňování fotbalových zápasů. Bývalý brankář Zlínska Marek Kalina má zákaz na 20 let a 500 000 pokutu. Podrobnosti přinesl do vysílání Českého rozhlasu Zlín reportér Tomáš Petr. Za to díky a hezký den.
0: Pěkný den.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na Pajedla na Zlínsku pokračují v osvětlování páteřní cyklostezky. V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev. Český prezident ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Přes den čekejte větší oblačnost, občas i polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Další solární bodová světla na část cyklostezky vedoucí podél řeky Moravy instalovalo město Na Pajedla na Zlínsku. Osvětlený je nově úsek od Chmelnice po železniční most, kde začíná katastrální území Otrokovic. V úseku dlouhém 850 metrů bylo instalováno celkem 108 solárních LED svítidel. Pokračuje mluvčí Na Pajedel Petra Števková.
5: Světla jsou umístěna přímo ve středu cyklostezky, čímž zvýrazňují její středovou linii a přispívají k lepší orientaci a viditelnosti. Ještě letos je v plánu instalace světel na jižní straně cyklostezky od mostu u Fatry až nakonec zpevněné cyklostezky směrem k Pahrbku.
3: Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první odběr krve pro veřejnost přímo ve městě. Do sálu společenského domu včera přišlo 32 dárců. 29 z nich darovalo krev úplně poprvé, dodává manažerka kvality transfuzního oddělení Nela Mechlová.
6: Většina jsou prvodárci, to znamená se vyloženě seznamují s tím, co je dneska čeká, ale máme tady i dárce, kteří, dejme tomu, chodí darovat do jiných zařízení, ale vítají to, že nemusí nikde dojíždět a že právě mohou přijít tady. Takže máme takové dvě skupinky lidí.
3: Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
7: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
8: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
7: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Nehodu se zvěří by měli řidiči v každém případě nahlásit. Policie pak může na místo vyslat hlídku. Menší havárie se dají vyřídit i po telefonu. Podle Jana Straky z dopravní policie jde o nehody, kde zvíře ani nabourané vozidlo neohrožují provoz. Nikdo se nezranil ani nezemřel a škoda není vyšší než 200 000 korun.
4: Počasí.
3: Během dneška bude v našem regionu převládat větší oblačnost, občas může být také polojasno, a to hlavně dopoledne. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky, dopoledne už jen výjimečně. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 10 stupni, dnešní teploty v maximech dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda motocyklu se stala na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku u Otrokovic. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Babička Mary, Tmavomodrý svět, Klobouk vexový a další hity zanechal ve Zlatém hudebním fondu skladatel Jaroslav Ježek. Od jeho narození dnes uplyne 120 let a v Holešově na Kroměřížsku výročí pořádně oslaví. Za chvíli si o tom řekneme víc v reportáži. No a pak necháme promluvit Arnošta Lukeše, aby nám za turisty doporučil nějaký hezký výlet nebo zajímavou pěší trasu. To bude před 8:30. Teď máme 8 hodin a 5 minut, hudební síly spojí Čechomor s Lenkou Dusilovou. Petr Uhřík stále přeje dobré páteční ráno. Vítejte, milí posluchači, do 25. září.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Je 25. září. Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek se narodil přesně před 120 lety. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ježkovo výročí si dnes v Holešově připomenou desítky malých i velkých umělců komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
2: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
3: Skladatelem, tatínku.
1: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
4: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtra v Holešově.
5: No, myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
6: Cílem toho představení je nejen uctít památku geniálního skladatele a dirigenta, kterou představíme průřezem hudebního díla, ale i představit Ježka z jiného úhlu, právě skrz osobní korespondenci s Mílou Ledererovou.
1: Doplnil druhý autor Hugo Kuhl. Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.

0: mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Co bylo na tom nejtěžší zaspívat Ježka s tak malými dětmi, se ptám sbormistryně Plamínku Gabriely Kovářové.
2: Rytmika, pultón, je tam prostě toho strašně moc. Pan Ježek prostě byl swingový skladatel, takže to jsme zatím ještě s dětma asi nespívali, takovýhle písničky.
1: Známý Ježkův Bugatti Step si při čekání na zkoušce střihnul i další důležitý člen tvůrčího týmu.
3: Já jsem Jarda Mikuš, jsem učitel základní umělecké školy Holešov a moje role v programu je taková, že jsem dělal nějaké aranže.
1: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Další zastávku si uděláme v Brně, zjistíme, jak se projeví pátek i celý víkend v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Podívejme se na pátek v celkovém průběhu, co nás postupně čeká nejenom v teplotách.
2: Tak bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i na některých místech polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Ty srážky, které se teď vyskytují, by se měly postupně vytrácet. Dopoledne už bude pršet jen zcela výjimečně, odpoledne potom už vůbec. 14 až 17 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, pofukovat bude slabý severozápadní nebo západní vítr, večer potom vítr proměnlivý.
1: Přidáme si ještě biozátěž, jaké dnes platí číslo?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
1: A můžeme prozkoumat víkend. Najdeme rozdíly mezi sobotou a nedělí? Pojďme postupně na oba volné dny.
2: Tak noc na sobotu bude zpočátku spíše z větší oblačností, ale postupně převládne polojasno až jasno. V ranních hodinách se mohou vytvořit přechodně mlhy, no a přes den zůstane jasná nebo maximálně polojasná obloha. Ráno bude chladné, s teplotami 6 až 3 stupně, při bezvětří mohou lokálně se vytvořit i slabé přízemní mrazíky, odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Bude foukat na nejvýš slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, přes den spíše vítr jihozápadní nebo jižní, ale stále slabý.
1: Druhá polovina víkendu, neděle?
2: Neděle bude většinou polojasná, přes den může být i oblačno, ráno se na mnoha místech objeví mlhy, teploty v ranních hodinách 8 až 5, při uklidnění větru až 3 stupně a opět možnost přízemních mrazíků, zejména v těch údolních polohách, odpolední teploty mezi 17 až 21 stupni, foukat bude převážně mírný východní vítr.
1: Když se podíváme na začátek příštího týdne, čekáte po víkendu nějakou změnu? Naznačme si ještě krátce pondělí, úterý.
2: Začátek příštího týdne bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V ranních hodinách se v údolích mohou výjimečně objevovat mlhy. Teploty v ranních hodinách 9 až 5, při bezvětří až 3 stupně. Odpolední teploty většinou mezi 19 až 23 stupni. Začne nám pomalu babí léto.
1: Jako vždycky, ještě na závěr provereme čísla z historie a rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty přineslo 25. září do Zlínského kraje.
2: Nejteplejší bylo v roce 1920 na stanici Napajedla, tehdy naměřili dokonce tropickou hodnotu 30,1 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1970 na stanici Huslenky Kychová, tam tehdy naměřili minus 4,3 stupně Celsia.
1: Počasí můžeme uzavřít, všechny důležité informace nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne. Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut půl deváté teď oslovíme všechny turisty nebo obecně posluchače, kteří by si chtěli udělat hezký výlet. Kam bude směřovat, prozradí Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team, a to společně s kolegou Pavlem Vackem. Tak pánové, posloucháme.
1: Když řeknu, že je před námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výlet k historické památce, možná si někdo představí nějakou starou sakrální stavbu, někdo možná nějakou středověkou tvrz, a pravdu budou mít v těchto případech svým způsobem všichni. Jak je to možné, to nám už objasní Arnošt Lukeš. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům.
1: Kam nás tedy na základě toho, co před chvílí zaznělo, zavedete?
2: Dnešní pozvánka je k opevněnému kostelu v Kurdějově. Na jaře jsem měl tento typ pro cykloturisty, ale kdo nemá vhodný stroj, může se na výlet vydat pěšky, ale po pořádku. Pojedeme rychlíkem Moravan, který jezdí z Olomouce do Brna. Je to výhodné spojení pro nás, kteří bydlíme v údolí řeky Moravy. No a kdo to má trochu dále, dostane se do Hulína, Otrokovic nebo Starého Města vhodným přípojem. Z vlaku vystoupíme ve stanici Šardice, kde přestoupíme na lokálku do města Hustopeče. U autobusového nádraží se napojíme na zelenou turistickou značku, která nás po 6 kilometrech dojede do Kurdějova. Zelenou paralelně provází asi 3 kilometry mandloňová naučená stezka. Mandloňových sadech je rozhledna. V Kurdějově je unikátní areál opevněného kostela svatého Jana Křtitele.
1: Zároveň je to hlavní bod na naší dnešní trase, tak se tady na chvíli zdržíme a rádi si poslechneme k tomuto výjimečnému místu i nějaké podrobnosti.
2: Je to významná pozdně gotická památka ze 14. století. Jedinečný komplex kostela, zvonice, kaple všech svatých a kostnice obehnaný hradební zdí představuje jeden z nejlépe zachovaných opevněných sakrálních areálů v Česku, který sloužil i jako útočiště během válečných konfliktů. Kostel prošel v průběhu století přestavbami. Byl pečlivě rekonstruován v 80. letech minulého století. Obdivovat můžeme jeho gotickou klenbu, cenné umělecké vybavení a podzemní chodby. Pozdně gotická zvonice v případě obléhání sloužila také jako Bergfried, což bylo poslední útočiště obránců při obléhání. Pozdně gotická hřbitovní kaple sloužila v případě potřeby jako obranná bašta zapuštěna do hradebních zdí. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1286. Prohlídka areálu kostela i s výkladem je možná po domluvě na telefonu 519 411 953 nebo mobilu 737 829 205. Kdo si telefony nezapamatoval, nalezne je na stránkách www.kurdejov.cz. Po prohlídce se vydáme zpět do Hustopečí. Abychom nešli stejnou cestou, doporučuji podél silnice číslo 420. Je to asi 3,5 kilometru. Nebo si lze počkat na autobus do Hustopečí. Ten jezdí o víkendech po 2 hodinách, vždy 8 minut před každou sudou hodinou. V Hustopečí na náměstí je řada renesančních domů. Kostel svatého Václava a svaté Anežky byl postaven v 90. letech minulého století jako náhrada za původní kostel, kterému se zřítila věž. V Hustopečích mají hrob rodiče Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí nebo v blízkém okolí se můžeme občerstvit. Domů se vrátíme vlakem s přestupem v Šardicích na Moravan, který se vrací z Brna do Olomouce.
1: Dnešní turistická výprava s Arnoštem Lukešem vedla k opevněnému kostelu v Kurdějově na Břeclavsku. Na své si během něj přijdou milovníci historie i okulahodící krajiny. Děkujeme za pěkný tip. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dnes se v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná Noc vědy. Od 16 hodin nabídne program spojený s technikou, ale i komunikací. Interaktivní aktivity budou na Fakultě humanitních studií, Fakultě technologické, Centru polymerních systémů i univerzitním rektorátu. Bezplatnou akci zakončí o 8:30 večer na dvorku Fakulty technologické koncerty kapely Vltava. Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic 1/50 a 1/55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou podepsali zástupci Omnipolu z Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části Hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má spojovat střed Moravy s Ostravou. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne našeho času je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí v singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristýnu Bukšovou. Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat větší oblačnost, občas může být i polojasno. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 14 až 17 stupňů. A vítr povane slabý severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Motorka měla nehodu na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku u Otrokovic na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K datu 25. září ještě připomenu, svátek dnes oslaví Zlaty. Zlato je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpit a luxus náleží k jeho nositelce tak nějak automaticky. Slavit bude přibližně 2 500 českých žen a já už posílám hudební gratulaci přes písničku Lenky Filipové.

0: Na chvíli zamíříme přes Atlantik, ale tentokrát vynecháme Spojené státy, zastavíme se v Kanadě. Tam se moc často hudebně nevydáváme. Leonard Cohen byl zpěvák, hudebník, básník i spisovatel oceněný čestným kanadským řádem ročník 1934. Správně bych měl vyslovovat Leonard Cohen, ale nebudu hledat detaily, na Moravě nepodstatné. Jako důležitější vidím rozhodně to, že z písničkářů, kteří se mu mohli rovnat, teď mám na mysli třeba Paula Simona a Boba Dylana, byl nejenom nejstarší, ale také od nich naprosto odlišný. Už po pár měsících se stal jeho debut v Americe i v Anglii kultovní deskou. My si ale pustíme až mnohem pozdější časy, z období, kdy hlavně koncertoval a dokonce se objevil i v jedné epizodě televizního seriálu Miami Vice. O dva roky později vydal desku I'm Your Man, která znamenala poměrně dramatickou změnu v jeho kariéře. Tehdy, v roce 87, obalil své skladby nečekaně syntezátory, písničky se sociálním podtextem naráz obsahovaly i černý humor. To album mám doma a je potřeba dodat, že se stalo komerčně nejúspěšnější studiovou nahrávkou v celé kariéře Leonarda Cohena. Ta se definitivně uzavřela na podzim 2016, tedy přesně před 10 lety.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Podmínky jsou i přesto dobré, večer by mohly být postupně mírně nepříznivé, ale v biozátěži žádnou změnu nemáme, stále platí první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

10 minut do 9. hodiny, to znamená, že dnešní ráno jde pomalu do finále, a proto ještě pozvu k dalšímu poslechu. Závěť není jenom pro lidi, kteří mají velký majetek, velké jmění. Může rozhodnout o tom, komu připadne náš majetek, a také předejít některým případným sporům mezi dědici. Jak závěť správně sepsat, co všechno do ní můžeme uvést a jakou roli v tom hraje notář, na to se všechno bude Kristýna Fuchsová ptát hosta dnešní dopolední poradny. Bude jim advokát Jakub Suchý ze zlínské kanceláře Petráš a Rezek. Pokud vás téma zajímá a chtěli byste se na něco zeptat, napište nám už teď na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině. Teď si ještě před zprávami pustíme písničku Pavla Bobka, přidáme jednu italskou od Erose Ramazzottiho, no a hned nastoupí Zdeněk Junák, aby uvedl dopolední srdcovky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín přeje pohodu poslechu všech dalších pořadů a příjemný pátek. Petr Uhřík.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Osudy židovského lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny budou v Uherském Brodě připomínat kameny zmizelých. Zoo Zlín zahájí tuto sobotu sérii večerních prohlídek. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Přes den čekejte větší oblačnost, občas i polojasno s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. V Uherském Brodě dnes v 17 hodin položí 4 kameny zmizelých. Budou připomínat osudy židovského lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny. Takzvané Stolpersteiny budou umístěné v ulici Moravská, kde stál jejich dům. Během druhé světové války nacisté zlikvidovali téměř celou židovskou komunitu v Uherském Brodě. Do té doby byla jednou z největších na Moravě, připomíná historik Radek Tomeček.
2: V 50. letech 19. století tvořili Židé až 1/3 obyvatel města. V roce 1943 byla celá komunita židovská vlastně deportována kolem 860 židovských obyvatel Uherského Brodu, kteří téměř všichni v období holokaustu zahynuli v koncentračních táborech.
0: Večerní lampionové prohlídky zoo a zámku připravila na tuto sobotu Zlínská zoologická zahrada. Návštěvníci můžou areálem po setmění projít s lampiony. Cesty budou osvětlené také loučemi a lampami. Až do 9 hodin večer zůstanou otevřené například pavilon žiraf a tapírů, tropická hala, zátoka rejnoků nebo nové centrum lvů. Zájemci se můžou vydat i na zhruba 2hodinovou prohlídku zoo s průvodcem. Speciální program nabídne také zámek Lešná.
3: Průvodci v dobových kostýmech přenesou návštěvníky zámku o 100 let zpátky do doby hraběcí rodiny Sailernů. Večerní program se zopakuje také 3. a 10. října. Při večerních prohlídkách bude areál zoo otevřený do 9:30 večer. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidi se podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu převládat větší oblačnost, občas může být i polojasno. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 10 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se podle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovo má teď Zdeněk Junák, začínají srdcovky. Pohodu u poslechu vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Na to vsaďte každou zlatku, že dnes začnu přáním k svátku. Jméno řeknu na to tata, jmeniny má dneska Zlata. Tak s úsměvem na líčku posílám jí písničku. Nejen zlatě zní mé tóny, potěší vás miliony. Usaďte se pohodlně, mladí, staří nebo mrně. Vždyť vás všechny svoje hosty teď zahrnou jenom skvosty. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 25. září 2026 a v Brně to vypadá, že budeme mít hezký den. Já už tady vidím na stěnách kostelíku na Nebevzetí Panny Marie, jak se nám tam to sluníčko už rozprostírá, takže to vypadá na opravdu, jak už jsem říkal, hezký den. Škoda jen, že kolem nás, kolem toho Brna, aspoň co vím já, houby nerostou, protože je prodloužený víkend před náma, to by byla paráda si takhle vyrazit do toho lesa, ale nic proti ničemu. Do lesa si vyrazit můžeme. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak svátek slaví děvčata, dámy, ženy, nositelky křestního jména Zlata nebo taky Zlatoslava. Takže děvčata, všecko nejlepší. Ono to jméno křestní Zlata, to znamená, že tady třeba se měl výraz nejen zlatě zní mé tóny, to znamená nejen pro Zlatku, jako pro Zlatu, protože je to psáno s velkým Z, ne jako, že zní zlatě, že mají barvu do Zlatova. Je to velmi tak jako matoucí a všeříkající. Takže děvčata, všechno nejlepší k vašemu svátku. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dnes bychom chtěli poslat jedno veliké poděkování té nejdůležitější ženě v našem životě. Naší milované manželce, mamince a babičce, Lidušce Luskové z Lažínek u Moravských Budějovic. Maminko, když se ohlédneme zpátky, vidíme za tebou celý život plný lásky, péče, práce, starostí, ale také krásných chvil, smíchu a vzpomínek, které si v srdci poneseme celý život. Vždycky jsi byla ta, která dokázala obejmout, povzbudit, poradit a být tu pro nás, když jsme tě potřebovali. A i když jsme dnes už dospělí, pro nás zůstaneš navždy naší maminkou, člověkem, ke kterému se můžeme vracet, protože víme, že u tebe najdeme lásku a bezpečí. Tvůj manžel ti děkuje za všechny společné roky, za lásku, kterou jste spolu prožili a za rodinu, kterou jste společně vybudovali. Tvých 5 dcer ti děkuje za to nejcennější, co nám život mohl dát. Za to, že jsi naše maminka. A tvých 10 vnoučat ti posílá velikou pusu a děkuje za každé pohlazení, úsměv, obětí a krásné chvíle s tebou. Řeknu vám, moji milí, krásné přání, ale představte si, chybí podpis. Chybí nějaká něco, kdo mi to posílá. Jasně, vyčetl jsem z toho, že to posílá manžel, 5 dcer, taky vnoučata. Ale mě to mrzí, že třeba by tam bylo napsáno za všechny Liduška. Takže paní Lidušce Luskové teď posílám písničku do Lažínek u Moravských Budějovic, ať jí potěší.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Jsou situace, ve kterých se z klidného člověka během pár minut stane stratég. Třeba u pokladny v supermarketu. Stačí dvě fronty vedle sebe a už začíná malé počítání, porovnávání a nervózní přešlapování. V obchodě bývají u pokladen fronty. Všechny zhruba stejně dlouhé, tak asi člověk jednu vybere a postaví se do ní. No jo, jenomže přesně v tu chvíli se rozpohybuje ta vedlejší. Tak si říkáte, dobře, přejdu tam. Jenže než se odhodláte, obrátíte košík, vaše fronta se zase pohne o dva lidi dopředu. Tak zůstanete. A hádejte co? Vedlejší se znovu rozjede. Možná to znáte. Člověk pak přestane jen čekat na zaplacení a začne tak trochu závodit. Sleduje pokladní, sleduje lidi před sebou, sleduje, jak kdo platí, kdo teprve hledá peněženku a kdo si u pokladny vzpomene, že ještě něco zapomněl. A hlavně pořád kontroluje tu druhou frontu, protože ta je samozřejmě rychlejší. Když nakonec dojdete na řadu, už vás vlastně ani tolik nezajímá nákup. Hlavní je, jestli jste si na začátku vybrali tu správnou frontu. Já s frontama nemám problém. Já totiž všechno dělám tak jako ne na poslední chvíli, tedy dělám všechno na poslední chvíli, ale když jako někam jedu, třeba autem, tam jsou taky kolony a fronty, tak si to naplánuju tak, abych měl dostatek času. A třeba přímo, když jsem vzpomínal to auto, tak já když se rozhodnu pro jeden pruh, tak v něm jedu. I když třeba v tom druhým to jede rychleji, jedu, stejně na mě dojde řada, stejně tu křižovatku projedu a potom, no, jestli třeba ten jeden, který neustále kličkoval a spěchal, je tam o minutu dřív nebo o dvě. Čertovem. Já mám ale, vracím se do obchodu, s frontami v supermarketu jiný problém. Stává se mi, už se mi to stalo v tomto roce asi 8krát, stojím ve frontě. Mám tak poloplný košík před sebou, tedy ten vozík, a podívám se, za mnou stojí starší paní, v ruce má francouzskou hůl a v košíku má tři věci. A tak říkám, paní, pojďte, já vás pustím. A ona jde přede mě, položí tam košík, teď jako prodavačka to bere a budete platit hotově nebo kartou a paní říká, zaplatím kartou. Přiloží kartu a nic. Prodavačka říká, nějaký problém, zadala jste správně PIN? No, zadala, tak to zkusme znovu. Takže zase se to pro toho dělá, že jo? Zase nic. A teď najednou ten čas roste. Paní si najednou uvědomí, že asi ten PIN zadala špatně, tak rozloží tašku na ten pultík a hledá nějakou peněženku nebo hledá nějakou dokladovku, kde by měla to ten PIN napsaný. A teď, takže vlastně, uděláte dobrý skutek, ale ten dobrý skutek vám to natáhne, že se zdržíte o 20 minut. Vyjdete ven z obchodu a říkám, už to nikdy neudělám. Budu si dávat pozor. Jenže za dva měsíce stojíte takhle ve frontě, teda já stojím takhle ve frontě a za mnou zase paní, dvě věci v košíku. Říkám, pojďte paní, já vás pustím. No, a teď paní přijde a zase problém. Někde se něco zadrhne a tak stojíte a říkám si, dám si příště na to pozor. No nedám, zase si nedám na to pozor. A tak to se mnou jde, ale já jsem rád. Já jsem rád, já nikam nespěchám, protože nemám už kam spěchat. Že jo, člověk si toho prožil dostatek a takových těch radostí ještě před sebou zvládnu, jejda toho bude. A hlavně těch dílů srdcovek, na které se vždycky každý večer těším a už rána nemůžu dospat. Tož, moji milí, užijte si fronty. A taky, víte, třeba my jsme byli s mým s vnukem loni v Itálii a tam v těch frontách si lidi povídají. No, a tady nic, tady nasupení každý, že jo. Takže asi začnu nabádat frontu, když tam budeme takhle stát nějakou tu minutku, že bychom si třeba co? Mohli zaspívat. Tož tak. A my si zaspíváme, víte s kým? S Petrem Náděm.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobrý den, tak to byli Nedvědi a jejich písnička Dobrý den. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, milý pane Junáku. Blíží se velmi důležitý svátek svatého Václava. A já vás chci poprosit, zda byste nevyhledal skvělý, ale takřka zapomenutý zpěv Václava Harnoše. Potěšil byste touto nahrávkou zejména paní učitelku Harnošovou, nyní Latinákovou, která zhruba v 60. letech přišla k nám do Slavičína učit. Zůstala Slavičínu věrná a žije tu dodnes. Prosím, zahrajte paní učitelce v srdcovkách dne 25.9. Budeme se těšit. Moc a moc děkuju. Mila ze Slavičína.
0: Paní Mílo, rád splním vaše přáníčko. Samozřejmě prohrabali jsme archiv a našli jsme pana Václava Harnoše, jak si přejete, a ten vám zaspívá, tedy pro paní učitelku a taky pro vás, písničku Na Petrovských dolinách.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Mike Oldfield a jeho písnička Moonlight Shadow a já už pro vás mám, protože je pátek, poslední indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních solistů. Páteční indicie tedy zní: letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Opakují páteční indicii. Letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, moji milí, že už je vám jasno. No a zítra se budu těšit na šťastného výherce či výherkyni. Teď už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Za minutku 9:45 a já tady mám ještě, moji milí, jedno přáníčko ze záznamníku. To si pojďme taky poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Dnes slaví 50 let společného života, zlatou svatbu, manželé Zdena a Toník Nedomovi z Vrtěžíře. 50 roků je čas, kdy má každá vzpomínka svoje místo a každý nový den svoji hodnotu. Milá Zdeno, milý Toníku, k vašemu nádhernému 50. výročí svatby vám přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho společných let. Tolik let společného života je úžasný důkaz lásky, trpělivosti a vzájemné opory. Přejeme vám, abyste i dál kráčeli životem bok po boku, obklopení láskou své rodiny. Ke svatebnímu výročí vám gratulujeme a buďte spolu nadále šťastní jako před 50 lety ve svatební den. Všechno krásné vám přejí Zdena a Jirka.
0: Milá paní Zdeno, a tedy pane Jirko, samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Takže přáníčko bylo vysloveno, no a já vám posílám písničku. Bude to Hana Zagorová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Nož, moji milí posluchači, ahoj léto, zpívala Hana Zagorová a taky Hana Zagorová dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým zvykem, ještě vám zopakuji páteční, tedy poslední indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Jak jsem říkal, moji milí, to byla poslední indicie, více už jich nebude, ale já si myslím, že už je vám to všechno jasné a zítra se budu těšit, kdo z vás se stane tím šťastným výhercem či výherkyní. A jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji, protože rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju na přání, tak jaké máte možnosti. Buď, pokud se vám nechce psát, mi svá přání namluvte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mi to můžete dát vědět e-mailovou adresou srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, přání v konkrétní den, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili dramaturgicky připravit, zařadit do scénáře, jak se říká. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si prodloužený víkend a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písni

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou hlasovat o novém názvu náměstí. Na Baranici ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začínají s projektováním výstavby rodinných domů. O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Přes den čekejte větší oblačnost, občas i polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou ode dneška vybrat nový název pro náměstí 1. máje. To se teď opravuje a hotové by mělo být během několika týdnů. Anketu najdou lidé na webu města, vysvětluje mluvčí Petra Graclíková.
4: Anketa k novému názvu rekonstruované plochy na 1. máji u budovy 1000 bude probíhat do 7. října a lidé mají možnost posílat své návrhy, jak by se to nové náměstí mohlo jmenovat. My potom vybereme zajímavé varianty a potom bude druhá část hlasování, kdy lidé už budou vybírat konkrétní název.
2: Město Valašské Klobouky a majitelé pozemků v lokalitě na Baranici podepsali memorandum o využití tohoto území pro individuální bytovou výstavbu. Vzniknout by tady mělo 15 až 20 rodinných domů. Začíná tak projektová příprava základní infrastruktury. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
5: Důležitým předpokladem pro budoucí vybudování celé lokality je prodloužení vodovodu a kanalizace, které se v současné době realizuje v ulici Pod Dubovcem. V území Baranice už proběhlo geodetické zaměření, na které naváže další krok, a to projektování návrhu komunikací a inženýrských sítí.
2: Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
6: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje. Zrušila strategickou komunikaci tohoto státu. Je to zbytečné. Národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
2: Podle opozice taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vyjádření vlády zjišťujeme.
3: Sport.
2: České tenistky čeká už za hodinu semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová prozradila, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
7: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
2: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siniaková.
3: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat větší oblačnost. Občas čekejte i polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Zpočátku se ještě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Odstavené osobní auto máme hlášeno na kruhovém objezdu na Sokolovské ulici v Uherském Hradišti. Po zprávách začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Nastartuje páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a u jeho poslechu vás vítá Kristýna Fuxová. Je 25. září a právě dnes si irská rocková kapela U2 připomíná 50 let od svého vzniku. Tehdy se sešla 14-letých kluků, kteří společně vydrželi hrát a koncertovat po celém světě v jedné sestavě dodnes. A jejich píseň o naději a vděčnosti teď otevře náš společný čas, který naplníme například ukázkou dalšího soutěže receptu pochoutkového reku. Teď U2 a Beautiful Day. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Kahovec. Protože rozhlasová soutěž Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny, hledáme spolu s vámi posluchači nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si ty úspěšné připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají sami autoři. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. U peče je herečka Naďa Konvalinková a na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu, teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit, možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no? Jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Možná také na chvíli oněmíte, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Jiří Korn, dál je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď zabrousíme do světa rostlin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

To byla Ilona Čáková. Které jablko bude letos v Machové na Zlínsku nejlepší? To rozhodne soutěž na výstavě letošní zahrádkářské úrody. Nebude tam chybět ani poradna s odborníky. Více uslyšíte za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Co všechno se letos urodilo na zahrádkách, to ukáže výstava ovoce, zeleniny a květin, která už tento víkend zaplní kulturní dům v Machové na Zlínsku. A já už po telefonu zdravím předsedu tamního zahrádkářského svazu, který výstavu pořádá, Františka Václavíka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím, ale musím to upřesnit, já jsem odborný instruktor Českého zahrádkářského, nejsou předseda, předsedkyni máme paní Měřilovou.
0: Nicméně jste rozhodně fundovaný v tomto odvětví. Pojďme se teď věnovat té výstavě. Jak to vypadá s přípravami? Máte už dostatek výpěstků nebo se ještě mohou zahrádkáři přihlásit a přinést něco ze své letošní úrody?
1: My jsme začali teprve výpěstky přijímat včera, takže ještě celý pátek odpoledne i sobotu dopoledne můžou přinést výpěstky, jak ovoce, tak zeleniny, tak, aby byla výstava co nejpestřejší.
0: Výstava je okresní, takže pochlubit se mohou zahrádkáři z celého okolí. Dokdy a kam se mají tyto výpěstky na výstavu nosit? Dokdy je přijímáte?
1: Přijímáme je dneska, už je pátek, takže do 7 hodin večer a v sobotu do 9 do půl desáté, protože potom se už uklízí, připravuje, dělají se výzdoby, zelení celé, aby to nebyly jenom výpěstky, ale aby byl i ty prostory toho kulturního domu vyzdobené, udělané, tak to se musí udělat těsně kolem toho poledne.
0: Výstava ale nebude jen přehlídkou toho, co se letos urodilo. Připravené jsou také soutěže. Na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Tak nás, pokud se týká soutěží, tak my udělujeme pouze medaily anebo poháry za kolekce. Ta je prostě kolekce zeleniny, kolekce ovoce a vůbec nejkrásnější celá kolekce výstavy. A pak je tam ale jedna taková soutěž, která je o nejkrásnější jablko, o které rozhodují všichni účastníci, kteří tam přijdou, tak tam hážou takové kasičky, čísla těch, které jsou připravené k soutěži a ty rozhodnou o tom, které bude vyhlášeno nejkrásnějším jablkem výstavy, protože rozhoduje se o nejkrásnějším jablku. Pokud je to degustace, tak tam by se museli krát kousky jabka, aby si každý ochutnal a to tam nejde udělat.
0: Součástí budou také odborné rady. S čím se tady mohou návštěvníci na instruktory obrátit?
1: Podívejte se, je to v podstatě v celé šíři toho, co se víc jako zahrádkaření týká, ať je to toho, co se může vysadit, na jak velkou zahradu, jaký typ stromů, zrovna tak, jaký škůdci, jaké choroby se můžou objevit a co s tím dělat. Můžou i typy jako jednotlivé druhy ovoce, které třeba od jablk, já nevím, 30 jako jednotlivých odrůd, která je vhodná do těch podmínek tady v našem Zlínském kraji a které, jak se daří, to všechno je bez problémů. Tuto šíři klidně pojmeme. Prostě, co se zahrádkářství týká, v podstatě vše.
0: A na závěr trochu prakticky, kdy a kde bude výstava v kulturním domě v Machové otevřená?
1: Tak výstava je otevřena pro široké návštěvníky v sobotu odpoledne od 15 hodin a v neděli po celý den od 9 až do 7 hodin do večera.
0: Na okresní výstavu ovoce, zeleniny nebo i květin do Machové na Zlínsku pozval předseda odborný instruktor tamního zahrádkářského svazu František Václavík. Díky za to a naslyšenou.
1: Ano, těšíme se na všechny návštěvníky.
0: Další tipy, co podniknout o víkendu, najdete také na našem webu.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.

0: Žlutého psa vystřídá hnědý cukr a jeho výhody. Poslechněte si.
1: Babské rady.
2: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Český rozhlas Zlín. Za malou chvíli nás očekají aktuální zprávy, které dnes ráno a dopoledne pro vás chystá Lukáš Jakubíček. A hned po nich přijde řada na páteční poradnu. Dnes o sepisování závěti. Hostem bude advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra se v Luhačovicích na Pojedlích a Brumově Bylnici konají svatováclavské slavnosti. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Přes den čekejte větší oblačnost, občas i polojasnost, teplotními maximy kolem 17 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
2: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V Luhačovicích na Pajedlích a Brumově Bylnici budou zítra svatováclavské slavnosti. Ty připomínají svatého Václava a Den české státnosti, který připadá na 28. září. Ve všech zmíněných lokalitách bude na programu jarmark, šermířské vystoupení i historický průvod městem. O slavnostech v Luhačovicích mluví mluvčí města Hana Srncová.
3: V 18.40 vyjde od Elektry slavnostní průvod v čele s knížetem Václavem. Hlavní historický program začne v 19 hodin u radnice. Nabídne taneční, šermířskou a bubenickou show i staročeský chorál svatý Václave.
0: Svatováclavské hody budou také v Hulíně na Kroměřížsku, a to až do pondělí 28. září. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
4: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat větší oblačnost. Občas čekejte i polojasno, a to hlavně dopoledne na jihozápadě kraje. Zpočátku se ještě místy vyskytnou také přehánky. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 14 až 17 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Salaší a Bohuslavicemi u Zlína je po nehodě dvou osobních aut uzavřena silnice. Dále jeďte opatrně na Nádražní ulici ve Slavičíně na Zlínsku, kde bourala dvě osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět pokračuje dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Závěť není jen pro lidi, kteří mají velký majetek. Může rozhodnout o tom, komu připadne náš majetek, a také předejít některým sporům mezi dědici. Jak závěť správně sepsat, co všechno do ní můžeme uvést a jakou roli v tom hraje notář? Na to se budu ptát hosta dnešní poradny, jejím advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
5: Pokud vás téma zajímá a chcete se na něco zeptat, napište nám na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Zavolat můžete už po písničce Pavla Nováka. Příjemný a užitečný poslech i v této hodině přeje Kristýna Fuchsová.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Dnes je mým hostem advokát ze Zlína Jakub Suchý. Povídat si budeme o závětech. Pokud máte vlastní dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Pane Suchý, co se závětí řeší a co nastane v případě, pokud závěť není?
1: Tak závětí se řeší rozdělení majetku pro případ, kdy zemřeme. To znamená, do té doby si se svým majetkem můžeme dělat, co chceme, a ta závěť začne platit až po naší smrti. Pokud žádná závěť zanechaná není, tak nastane dědění tak, jak ho předpovídá zákon. To znamená, příbuzné osoby v různých stupních nabývají různé části majetku.
0: Takže slouží k tomu, aby člověk mohl rozhodnout o tom, co se stane po jeho smrti s tím, co on vlastní. Kdo si může sepsat závěť?
1: Závěť si může sepsat úplně kdokoliv, pokud nebyl třeba omezen soudem v tom rozsahu, že by nemohl pořizovat svoji závěť, pokud by měl třeba nějakou duševní poruchu nebo tak, ale jinak závěť může sepsat kdokoliv.
0: Musí dělit konkrétní majetek nebo může určovat například podíly?
1: V tom rozdělení má prakticky neomezenou volnost, může rozdělit konkrétní majetek konkrétním lidem, může ho rozdělit mezi různé lidi, anebo prostě může jenom určit například 15% na mé majetku.
0: Co všechno může být předmětem závěti?
1: Předmětem závěti může být jakýkoliv majetek, který vlastním, ať už teď, nebo budu vlastnit v době své smrti. To znamená, pokud napíšu třeba do závěti, že veškeré své nemovité věci někomu odkazují a v současné době žádné nevlastním, tak pokud v budoucnu si třeba koupím dům, tak i tento dům se bude počítat do té závěti.
0: Lze někomu závěti zanechat konkrétní věc. Dům už jsme zmínili, ale teď mě zajímají spíš ty menší věci. Asi nejde úplně o jejich hodnotu, ale řekněme šperky anebo televize, cokoliv, co mám v domácnosti.
1: Určitě, zanechat můžeme úplně jakýkoliv majetek v závěti, nicméně není to úplně běžné, protože tento drobný majetek se většinou dělí tak, jak se dohodnou ti pozůstalí mezi sebou, jak si chtějí třeba nechat památky a podobně. To samé vybavení bytu si třeba zanechává ten, kdo ten byt zdědí a podobně, ale můžeme určitě rozdělit jakýkoliv majetek, můžeme tam dát fotografie, šperky, jakékoliv cennosti, obrazy, prostě cokoliv, co máme, můžeme rozdělit v závěti.
0: A pokud někomu závětí přenecháme dům, patří mu automaticky i to vybavení?
1: Tam bude záležet, jestli to vybavení k tomu domu spíše patří nebo spíše ne. Záleží, co si pod tímto pojmem představíme. Většinou se to neřeší, většinou ti dědicové to berou tak, že s tím domem náleží i ten majetek, ale pokud by se třeba někdo vzepřel a tvrdil, že má nárok na nějakou věc z toho domu, tak by se potom o tom vedl spor a vykládalo by se to, jak ten zemřelý to asi myslel.
0: Je možné v závěti stanovit nějaké podmínky?
1: Určitě je možné tam stanovit nějaké podmínky. Často se třeba stanovuje podmínka bezúhonnosti, to znamená, že někdo nabíde dědictví, pokud nespáchá trestný čin nebo něco podobného, ale nesmíme si to zase představovat jako podmínky z amerických filmů, pokud si třeba někoho vezmeme nebo pokud bude ve čtvrtek pršet. To nejsou právně relevantní podmínky v našem českém právním řádu.
0: A co když se majetková situace člověka po sepsání závěti změní? Trochu jste to nakousl, co se týká koupě domu, ale rozveďte to prosím, tady tuto otázku.
1: Určitě. To hodně záleží na tom, jak máme koncipovanou závěť. Pokud v závěti napíšeme obecně například dědicem veškerého mého majetku je někdo, tak se tento majetek může v čase měnit. Můžu nabývat další majetek, můžu prodat další majetek a stále se to bude vztahovat na veškerý svůj majetek. Pokud však do závěti napíšu, že někdo je dědicem mého bílého automobilu a poté bílý prodám a nabídu červený, tak už se to na tento automobil nevztahuje. To znamená, je důležité pamatovat na to, jak ten majetek vymezíme a jak se v čase bude měnit.
0: Takže konkrétní popis, co nejdetailnější, je taky pomoc.
1: Záleží na situaci. Může to někdy velmi pomoci, někdy to pomoci nemusí, ale právě proto je důležité si dobře rozmyslet, co se vlastně tou závětí má rozdělit a jak, a poté zvolit, jestli ten popis majetku má být obecný nebo konkrétní.
0: Jak závěť správně sepsat a na co si přitom dát pozor, tomu se budeme věnovat i v dalších minutách v poradně se zlínským advokátem Jakubem Suchým. Pokud máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je advokát Jakub Suchý ze Zlína. Dnešní poradna je věnovaná závětem. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Jsme tu pro vás. Pane Suchý, jaké jsou základní náležitosti závěti?
1: Tak základní náležitosti přímo jako takové zákon nikde nevypočítá, že bychom si fakt našli jako seznam věcí, které je potřeba do závěti uvést, ale určitě by tam neměla chybět identifikace toho, kdo tu závěť píše. Tady čím podrobnější, tím samozřejmě lepší. Určitě by nemělo chybět jméno, příjmení, datum narození, můžeme uvést i adresu. Ty samé údaje potom u dědiců, aby byly jednoznačně identifikovány, i když můj syn Petr je dostatečná identifikace, datum narození a kompletní jméno, příjmení je vždycky jenom ku prospěchu věci, a poté identifikace majetku. Datum jako takové není povinnou náležitostí závěti, nicméně lze ho doporučit a poté by samozřejmě neměl chybět podpis.
0: A kdy jsou potřeba svědci závěti a kdo jimi může být?
1: Svědci závěti jsou potřeba v případě, že tu závěť nenapíšeme vlastní rukou. To znamená, napíšeme si ji třeba na počítači, nebo nám ji napíše někdo jiný. Pokud tedy závěť není kompletně napsaná naší rukou, musí k tomu být přítomní dva svědci, kteří se vlastně na tu závěť podepíší, že u toho byli a že je to skutečně má závěť. Těmi svědky pak nesmí být vlastně nikdo, kdo by podle té závěti měl dostat nějaký majetek nebo jim blízké osoby, protože takové osoby samozřejmě budou tvrdit, že ta závěť byla sepsána tak, jak měla.
0: A ti svědci se prokazují jak?
1: Je potřeba na tu závěť připsat takovou doložku, že tomu byli přítomní, a je to stejné jak u toho pořizovatele závěti. Čím více tam napíšeme identifikačních údajů, tím lépe. Slouží to k tomu, že potom notář v případě dědického řízení si tyto osoby pozve a ptá se jich vlastně, jak probíhalo to sepsání závěti, jestli byli skutečně přítomní a jestli to skutečně pořídil ten zemřelý člověk.
0: Zmínil jste, nebo z toho, co vy jste říkal, mi přijde, že vlastně i ten rukopis je známkou, že to sepsal člověk sám, je to vůbec nějaký bod, řekněme, ověřování, protože jste zmínil, že může být na počítači, to je potřeba mít k tomu svědky, ale pokud člověk napíše ručně, ti svědci tam nemusí být, tudíž i ten rukopis je nějaký důkaz?
1: Ano, je to přesně tak. Jde o to, že kdyby někdo zpochybnil v případě řízení o pozůstalosti, že tu závěť nesepsal daný člověk, tak buď to jsou od toho, aby to potvrdili právě ti svědci, anebo spousta ručně psaného textu, který by poté nějaký písmoznalec posoudil a řekl, že to skutečně psal ten zemřelý. Proto je vlastně potřeba tu závěť napsat vlastní rukou.
0: Co může způsobit neplatnost závěti?
1: Tak neplatnost závěti může způsobit celá řada drobností, které nemusí být na první pohled tak zřejmé. Takovou tou nejběžnější, nebo tím nejběžnějším způsobem, kdy nějaká závěť není použita, je pokud jich napíšeme více a chybí nám v nich datumy. Poté není zřejmé, kterou závěť máme použít první a kterou druhou, a bohužel se nemohou použít obě.
0: Takže v takovém případě jsou nejdůležitější ty data?
1: Ty data, přesně tak. A určitě by neměl chybět podpis. Je potom velmi sporné, jestli podpisem může být třeba text vaše maminka. Určitě nedoporučuji nic takového nakonec závěti psát. Nic nenahradí prostě klasický vlastnoruční podpis.
0: Je nutné v závěti přesně popsat majetek, nebo stačí jen obecné určení?
1: Tak tohle už jsme trošku nakousli v předchozím vstupu. Je možné napsat obecné určení, a to ať už napíšeme veškerý můj majetek, veškeré mé nemovitosti, veškeré mé automobily. Můžeme prostě takhle psát jednotlivé skupiny majetku, anebo můžeme psát zcela konkrétně můj byt na adrese té a té. To, kterou z těchto variant zvolit, je právě na tom, jak počítáme s tím, že se náš majetek může v budoucnu měnit, a také v které době pořizujeme tu závěť. Něco jiného uvede do závěti člověk ve 30 letech a něco jiného člověk, který už tu závěť pořizuje z důvodu svého věku.
0: Radí advokát ze Zlína Jakub Suchý. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210.
2: Vratné láhve vyprávěj líbáš jako Bůh. těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Pokračuje páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes mluvíme s advokátem Jakubem Suchým ze Zlína. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. V průběhu písničky Valdemara Matušky jsme jeden dotaz obdrželi a krásně nám vlastně začne další sekci, kde se budeme věnovat dětem a dědictví. Jak do sepisování závěti vstupují děti jako takzvaní neopomenutelní dědicové?
1: Tak děti nám do toho vstupují tak, že zákon s nimi počítá, že by vždycky měli dostat nějaký majetek. Je to nějaké zákonné minimum, které se liší podle toho, jestli to naše dítě je zletilé nebo nezletilé, ale vždycky s nějakým minimem je potřeba na něho pamatovat. Pokud bychom chtěli, a z tohoto důvodu jsou to vlastně nepominutelní dědicové, že je nelze pominout. Pokud bychom chtěli obejít i toto zákonné minimum, tak k tomu slouží vydědění, nicméně to je možné pouze za zákonem splněných podmínek, to znamená, není to tak jednoduché.
0: A to jsou jaké ty podmínky?
1: Těmi podmínkami jsou třeba, že ten potomek vede trvale nezřízený život, neprojevuje o mě žádný zájem, jaký by jako potomek projevovat měl. Pak je tam třeba důvod marnotratnosti. Těch důvodů je celkem 5 a vždycky je potřeba, aby aspoň jeden z nich byl naplněn, aby to vydědění bylo oprávněné.
0: Máme tady jeden telefonický dotaz. Poprosím vám, abyste si dal sluchátka. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, prosím vás, já bych si chtěla zeptat. Neptám se za sebe, ptám se teda za kamarádku, která vím, že je v tíživé situaci. Chtěla bych se zeptat, její zemřelý manžel tak sepsal závěť, kterou ale nepodepsal. Napsali vlastní rukou, může to doložit nějakým způsobem i svědkem, ale bohužel teda právníci vyhodnotili takovou závěť jakoby neplatnou. Můžete mi říct, jestli je možné se nějak bránit nebo nějakým způsobem to řešit?
1: Dobrý den, děkuji za dotaz. Tak samozřejmě bylo potřeba vidět tu závěť jako celek, jak je psaná, co v ní je přesně napsané. Ano. A podívat se na tu listinu jako takovou. Nicméně podpis je právě jedna z mála náležitostí, který by v té závěti být měl, takže pokud je to jenom napsaný ano. text o nějakých myšlenkách, nějakém rozdělení majetku a pak není podepsaný, tak by to právě nemělo splňovat ty náležitosti platné závěti. Někdo by třeba v takovém případě mohl argumentovat tím, že to byly předepsané nějaké myšlenky a nebyly právě stvrzeny tím podpisem. To znamená, musela by si ta listina vnímat komplexně. Nicméně z toho, co říkáte, pokud tam prostě absentuje podpis, tak to spíše vypadá na neplatnou závěť.
2: Ano. Dobře, to je tak vyhodnocení právníků, je bohužel stejné. No. Určitě je to napsáno, tak to jeho vlastní rukou, jeho myšlenka byla taková, ale bohužel k tomu nedošlo, asi z blízkého úmrtí nebo spíš nečekaného úmrtí.
1: Určitě, pokud byste chtěla mít 100% jistotu, tak vám doporučím nechat si to přezkoumat třeba ještě jednou od jiného právníka, abyste těch názorů měla více, nicméně ano. Je prostě potřeba počítat s tím, že může se dojít k tomu závěru, že bude neplatná.
0: Děkujeme za váš dotaz.
2: Děkuji vám. Mějte se hezky.
0: Nashledanou. A teď mě bude zajímat, jakou roli hraje notář? Má nějaké výhody závěť sepsaná právě u něj?
1: Tak my jsme tady vlastně nakousli dva způsoby sepsání závěť. Jeden byl vlastní rukou, jeden byl nějakým jiným způsobem před svědky a ta notářská závěť se dá považovat za takový třetí způsob sepsání. Tu závěť celou sepisuje notář do speciální listiny, která se jmenuje notářský zápis, kterou podepisujeme a těmi, dá se říct, takovými výhodami jsou to, že ten notář by měl přezkoumat, jestli ta osoba tu závěť dělá svobodně, jestli ji skutečně chce sepsat a jestli je i nějakým způsobem takovým na první pohled způsobilá tu závěť sepsat, což určitě zvyšuje důkazní sílu v dědickém řízení. Druhou nespornou výhodou je, že tato závěť se zapisuje do, nazvěme to, centrální evidence závětí, kde vlastně si každý notář v případě, že vede dědické řízení, může najít, jestli ten daný člověk má kdekoliv v republice sepsanou závěť.
0: Nemusí být potom taková závěť uložena u notáře, nebo ji můžeme mít i doma?
1: Právě, že ty dva první způsoby sepsání závěti, tu závěť můžeme mít uloženou kdekoliv doma, nemusíme ji nikam dávat. Pak je ovšem ten problém, že pokud zemřeme, tak ji někdo musí přinést notáři. On jinak nezjistí, že taková závěť existuje. Mm-hmm. To znamená, v takovém případě je nejlepší tu závěť dát někomu, kdo podle ní dědí hodně majetku, protože u něho máme jistotu, že ji k tomu notáři přinese.
0: A jak se tedy po smrti člověka zjistí, že existuje jeho závěť? Zmínil jste, pokud je doma, musí to někdo přinést k notáři. Když je u notáře uložená, je v nějaké evidenci. Ale pokud dědicové ani netuší, že je nějaká závěť, jak se to oni doví?
1: Tak v takovém případě se to z největší pravděpodobností nedoví. Pokud ji prostě k tomu notáři nikdo nepřinese, ani to nezjistí z centrální evidence závětí, tak taková závěť se neobjeví a prostě se nepoužije, bude nastane dědění podle zákona.
0: Mm-hmm. A když je v té evidenci, dědicové jsou kontaktováni?
1: Tam už ten proces potom probíhá automaticky. Ten notář, který vede to dědické řízení, si sám vyžádá od toho druhého notáře a řeší to poté většinou i se zákonnými dědici a potom samozřejmě s dědici podle závěti.
0: Mm-hmm. Ještě mám poslední dotaz v této sekci a zajímá mě, jak funguje platba za tuto službu.
1: Tak za sepis toho notářského zápisu u notáře platíte vlastně odměnu notáři podle sazebníku, který má stanovený zákonem. A pokud byste se rozhodli, že tu závěť, kterou jste si sepsali sami, také uložíte u notáře, tak on ji může vzít do své úschovy a také ji zapsat tady do té evidence závětí, což je odměněno jednorázovým poplatkem notáři. Není tam žádná průběžná platba, že byste za každý rok uložení třeba platili.
0: Takže pokud člověk napíše závěť v 50, zemře ve 100, tak to neznamená, že ho to bude stát majlant.
1: Přesně tak, je to tam za jednorázový poplatek.
0: Dnes na dotazy odpovídá zlínský advokát Jakub Suchý. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny o závěti. Proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

koli vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o závětech. Hostem je advokát Jakub Suchý ze Zlína a své dotazy pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. A mně se teď tady rozblikalo spousta světílek, to nám značí, že máme spoustu telefonátů, proto jeden vezmu. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den.
1: Ptejte se, jaký máte dotaz. Ano, slyšíme se, klidně se ptejte.
2: Tak, já jsem před lety napsal závěť rukou, jo, svojej přítelkyni. A ta před zepsaní závěti se chovala, já nevím, znesl, aby mě modré z nebem, a až tu na závěť se zepsal, tak se ke mně začala chovat úplně jinak, jo, odtažitě a tak dál. A já když jsem viděl, co se děje, tak jsem šel k notáři a napsal jsem druhou závěť, zepsanou u notáře, která závěť teďka bude platit. Já po ní jsem chtěla mě tu závěť vrátit, nechce ju vrátit. Tak když bych náhodou se už se mnou něco stalo, protože mám léta, platila by víc závěť ta u notáře?
1: Tak, pane Suchý.
3: Dobrý den, děkuji za dotaz. Vždycky platí závěť pozdější, to znamená, bude platit ta závěť u notáře. Pak ještě záleží, jaký je obsah té závěti u notáře. Ideální by bylo, aby ta závěť obsahovala něco ve smyslu, že touto závěti rušíte i veškeré předchozí závěti. Nutně to obsahovat nemusí, ale je to samozřejmě vhodné doporučit, ale jinak, abych odpověděl na váš dotaz, vždycky platí ta pozdější závěť oproti té předchozí.
2: Moc vám děkuju.
1: Taky děkujeme za zavolání, naslyšenou příště.
2: Naschledanou.
1: My tady máme ještě jeden dotaz, já se ho pokusím teď tady vzít a už to pan volající položil, takže bohužel. Já se zeptám na vlastní otázku. Musíme v závěti zanechat svůj majetek pouze rodině nebo lze část přenechat například nějaké organizaci, které platíme, může být dobročinná nebo jakákoliv jiná?
3: Se svým majetkem si můžeme udělat prakticky cokoliv, to znamená, můžeme ho odkázat i sousedovi, anebo klidně nějaké dobročinné organizaci, domovu pro seniory, nějakému útulku a podobně. Jediné omezení je tam to, o kterém jsme již hovořili, a to nějaké to minimum pro své děti.
1: Jak v závěti určit dědicem konkrétní organizaci nebo nadaci?
3: Ideálně identifikačním číslem, které by mělo mít přidělaná každá taková organizace, to znamená zjistit si přesný název, tak jak ho má uvedené v nějakém zakladatelském dokumentu, a identifikační číslo přidělené státem. Tyto dva údaje jsou naprosto dostačující.
1: Mm-hmm. Na co si dát v takovém případě pozor, pokud přenecháváme něco nějaké organizaci?
3: Ideálně mít zjištěno, že tato organizace s tím majetkem naloží tak, jaké byly naše představy. To znamená, pokud už víme, že budeme nějaké takové organizaci majetek zanechávat, je vhodné třeba přijít za nějakým ředitelem nebo představitelem této organizace, říct mu, že máme takový úmysl, a pobavit se o tom s ním, jak s takovým majetkem bude naloženo, aby vlastně ty naše představy byly naplněny.
1: Už jste to trochu zmínil, ale přece jen se raději zeptám, je možné určit na dobročinné účely jen část majetku a zbytek nechat rodině?
3: Ano, přesně tak. To rozdělení platí stejně jako u kterýchkoliv jiných dědiců. Můžeme této dobročinné organizaci odkázat buď to konkrétní věci, anebo obecně podíl na našem majetku, třeba jednu polovinu.
1: Došel nám i jeden dotaz na e-mail a ptá se paní Petra. Žijí s přítelem ve svém bytě, všechno vybavení je mé a on se do něho přistěhoval. Mohli by si jeho děti nárokovat v případě smrti vybavení? Jak se toho vyvarovat?
3: Tak Děti partnera úplně ne, protože zákon s nimi nepočítá jako se zákonnými dědici. Nicméně ten partner by mohl začít naplňovat zákonné požadavky na dědice a konkrétně jako spolužící osoba, pokud s vámi žije alespoň rok ve společné domácnosti a podílíte se vlastně společně na chodu této domácnosti.
1: Odpovídá zlínský advokát Jakub Suchý a na závěr naší poradny nám ještě zaspívá Dara Rollins.
4: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a jeho páteční poradnu, která ale dospěla ke svému konci. Tématem dnes byla závěť a já mám poslední dotaz na svého hosta, advokáta Jakuba Suchého ze společnosti Petráš a Rezek. Kdyby si měl člověk po dnešní poradně odnést několik základních pravidel pro sepsání závěti, jaká by to byla?
1: Určitě sepsání závěti neuspěchat. Je to poměrně důležitý životní krok a je potřeba si promyslet přesně, čeho chceme docílit a nečinit toto rozhodnutí ze dne na den a také určitě se poradit s nějakým odborníkem, ideálně s právníkem, protože sepsání závěti, ač je nám umožněno si učinit sami doma závěť, tak je poměrně složité dostat se k tomu cíli, který chceme skutečně docílit a je vhodné se teda poradit o tom, jaký by přesně měl být obsah.
0: Advokát Jakub Suchý ze společnosti Petráš a Rezek byl mým dnešním hostem. Díky, že jste přišel a nashledanou zase někdy.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: Kdo nestihl poradnu celou nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

10 minut před polednem nadešel čas se rozloučit. Věřím, že uplynulé dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín zpříjemnilo a obohatilo váš čas. Mimo jiné byla na programu právní poradna a na další vysílání, do kterého můžete zapojit i své dotazy k tématu, přijde na řadu ve středu. Silvie Pospíšilová si pozvala parodontoložku Pavlu Molovou. Poslouchejte je 30. září po 11. hodině. A to už je ode mě poslední informace. Za společný čas děkuje Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný pátek i prodloužený víkend. Český rozhlas Zlín.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Majitelku Novické továrny zaplatí projektovou dokumentaci křižovatky silnic 1/50 a 1/55. V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev. Papež Lev 14. je v Paříži. Odpoledne projede papamobilem centrum města. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačno a na teploměru až 17 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic 1/50 a 1/55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou podepsali zástupci Omnipolu Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Omnipol v Kunovicích vlastní společnost Aircraft Industries. Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první odběr krve pro veřejnost přímo ve městě. Do sálu společenského domu včera přišlo 32 dárců. 29 z nich darovalo krev úplně poprvé, dodává manažerka kvality transfuzního oddělení Nela Mechlová.
2: Většina jsou prvodárci, to znamená, se vyloženě seznamují s tím, co je dneska čeká, ale máme tady i dárce, kteří, dejme tomu, chodí darovat do jiných zařízení, ale vítají to, že nemusí nikde dojíždět a že právě mohou přijít tady. Takže máme takové dvě skupinky lidí.
0: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláře řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Papež Lev 14. je v Paříži, zahájil tak čtyřdenní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole papamobilem a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až 1 000 000 lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
3: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papamobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno nebo i skoro zataženo. Povane slabý severozápadní až západní a večer proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na D55 ve směru na Zlín bourala dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Stříbrňanka vás polkou Antonína Perničky pozvala na myslivecký bál, ovšem. Já mám pro vás, přátelé, v tuto chvíli lepší nabídku. Já vás zvu k poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a bez dlouhého otálení, kdo má svátek, u nás to jsou Zlaty Zlatuše, na Slovensku jsou v kalendáři jména Vladislav Vladislava. Přeji vše dobré. No a další prostor k vyjádření vinčování už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Luboš Holý.

0: Tak, nechala jsem doznít tuto nádhernou písničku podání Luboše Holého, kterého doprovodila cymbalová muzika Technik. A slovo už dávám panu Mirkovi Čaňovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Včera slavil na Brezovej krásné narozeniny mladý Šohaj, jen tak se háčku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, všechny božího požehnání.
0: Tak jo, no a já vám přeji šťastnou cestu, protože vy určitě voláte z nějakého dopravního prostředku, že jo?
1: Ano.
0: Tak šťastnou cestu, pane Mirku, nashledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, tady je Borlová Horní Kounice. Mm-hmm. Chtěla bych dnes popřát se svými přáteli pěknou písničku taky, paní Jarce Svrčkové z Loděnic, která má zítra narozeniny, taky přejeme hodně zdraví a všechna práce, kterou dneska a denně dělá, ať se jí daří, staví barák, chodí do vinohradu, vaří, peče, takže jí přejeme pevné nervy a to jí přejí Růžičkovi, Přikrylovi, Kudláčkovi a Vančurovi a taky Božka Borlová.
0: No tak děkuji. To je úplná výhra mít doma paní Jarku. Ta všechno udělá, napeče, uvaří, možná i omítne barák, když je potřeba. Tak jo.
2: Hlavně vaří a pracuje hodně.
0: Ano, tak ať se jí daří nadále. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Prosím. No a přání pro pana Rostislava Hrdiborského z Hrubčic k 80. narozeninám. Milý oslavenče, k tvému krásnému jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, spoustu sil do dalších let, dobrou náladu a radost každého nového dne. No a to přejí manželka Miluše, dcera a synové s rodinami, vnoučata Roman, Radek, Tereza a Luka a pravnuk Vašíček. No, je tady švihák lázeňský, tak ten tedy teď nebude, bude to dřínovská polka.

0: Hulíňané dohráli polku Václava Smoly, no a slovo dávám do Nového Města paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím. Dneska má narození nový den manželka našeho vnuka, paní Michaela Čupová z Pardubic. Milá Míšo.
0: Paní Marie, já vás přeruším. Nemáte náhodou hlasitý poslech na telefonu zapnutý?
1: No mám.
0: No to musíte ale vypnout, protože my jsme vůbec neslyšeli jméno té manželky.
1: Ne, ale...
0: Už to máte vypnuté?
1: No.
0: Tak zdá se, že tam něco luplo, takže zdá se, že paní Marie už si vypnula hlasitý poslech. Platí to pro všechny další milé posluchače, kteří se dovolali k nám. Tak zkuste ještě jednou zřetelně říct jméno.
1: Jméno. Mhm. Slaví narozeniny manželka našeho vnuka, paní Michala Čupová z Pardubic. Milá Míšo, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti. Ať vám rostou k radosti. To ti přejeme všichni z Nového Města.
0: Tak jo, tak přáníčko odeznělo, paní Marie.
1: Teď tady mám paní Ostrá. Zítra slaví narozeniny moje sestra, paní Olga Zíková z Bystřice na Pestejnem. Milá Oli, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenost a ať tě nohy nebolí. Vzpomínám, jak před 62. roky byl svůj narození nový den zároveň dnem svatebním.
0: Takže paní Marie, popřejeme všechno nejlepší, protože nevím, jestli ten signál je tak špatný, ale pravda je, že vám není dost dobře rozumět. Každopádně zaznělo přání pro Olgu i také pro Michaelu. Takže hezký den a nashledanou. Nashledanou a mám tady váženého posluchače, pana Vladimíra. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, paní Ostrá, zahrejte v nejbližším modrém možném termínu mojí zlaté Helence k narozeninám rodačce ze Strážnice písničku od Blahoslava Smíšovského Vystrážnické Vinohrady. Kdyby to šlo. Ona má zítra narozeniny. Aha. A tak já bych chtěl tímto popřát za sebe a celé rodině, včetně dětí a vnuků a pravnuků, jako hodně zdraví, aby s náma tady ještě dlouho byla.
0: Pane Vladimíre, já tu písničku někdy zařadím jako srdcovku, jako písničku ze srdce v té večerní části Moravy krásné země. Ale počkejte, ještě vás vyspovídám. Jaké nese příjmení ta zlatá Helenka vaše?
2: Jakubíčková.
0: Jakubíčková. A kde pak bydlí, to já potřebuju všechno vědět.
2: Rodačka ze Strážnice bydlí v Lechoticích u Olešova.
0: No super, tak jo, tak někdy v té večerní části Moravy krásné země zazní pro zlatou Helenku Jakubíčkovou pěkná písnička Vystrážnické Vinohrady. No a teď jste krásně popřál, takže myslím, že Helenka bude spokojená, určitě bude spokojená i s tou následující písničkou. Prosím, pane Vladimíre, nashledanou. No a dnes slaví pěkné životní jubileum 75. narozeniny paní Anička Horáková z Konic u Znojma. Do dalších let zdraví, štěstí, pořád dobrou náladu, to vše a ještě mnohem víc jí přejí dcery Irena s rodinou a Eva s Liborem. A s písničkou už je připravena Boršičanka Antonína Koníčka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: tak my si tady také pomyslně ťukáme skleničkou dobrého vínečka z Moravy. Byla to písnička Antonína Koníčka, Vladimíra Salčáka, hrála Boršičanka Antonína Koníčka. No a paní Marie z Velkých Němčic je připravena na telefonu, takže hezký den přeji.
1: Dobrý den, taky přeji hezký den, hezké odpoledne a chtěla bych popřát naší dceři Zlatce Otavové z Křepic. Když je jich tak málo, těch zlatušek, tak bych jich chtěla popřát hodně a hodně zdravíčka, který hodně potřebuje, je dlouhodobě nemocná, teď momentálně je v nemocnici, ale přejeme jí, ať se zdravíčko trošičku zlepší. No a sestřičkám, co ji obsluhují, ať to všechno zvládají. No,
0: tak hlavně poděkování tomu lékařskému personálu pošleme, paní Marie. No. A mohu se zeptat, ve které nemocnici vaše Zlatka je?
1: Je v Hustopečí.
0: Že bychom tam poslali tu písničku všem tam, těm pacientům, kteří tam leží.
1: No já si myslím,
0: že
1: nevím, jestli budou poslouchat, že? Ale třeba jim to někdo řekne.
0: Třeba někteří budou poslouchat a trošku jim společně zvedneme náladu. No. Tak jo, takže vy máte...
1: Je dlouhodobě nemocná, tak ať se jí to trošičku aspoň zlepší ještě.
0: Dobře, tak měla jste pravdu, že je to tak trošičku teď opomíjené jméno, Zlatka,
1: no,
0: Zlatuše, ale je to krásné jméno, Zlata,
1: to
0: Zlatka.
1: To si vymyslel můj manžel.
0: Vymyslel to správně, paní Marie. Tak jo, takže no, pokud že tak Zlatka jo. poslouchá, taky přejeme
1: no,
0: brzké uzdravení.
1: No,
0: no tak
1: ale
0: někdo
1: já
0: jí to vyřídí.
1: Řeknu, odpoledne za ní jedu, tak jí to všechno
0: no,
1: řeknu.
0: A můžete jí to také pustit z našeho radioarchivu.
1: Jo,
0: audioarchivu,
1: mohla,
0: jo? Tak
1: no,
0: jo,
1: no,
0: takže zdravíme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, není zač. No a teď tady mám otce Martina Bajíčka. Tak, pane Martine, otče Martine, dobrý den.
2: Dobré odpoledne, dobré poledne. Zdravím vás, paní Ostra, i vaše, všechny vaše posluchače. Já bych chtěl věnovat písničku pár blízkým lidem. Včera bylo Jaromíra, tak k svátku ještě opožděně kolegovi Jaromírovi Smejkalovi Farářovi z Kurdějova Ústopečí i tomu vašemu Jaromíru Ostrému a všem dalším Jarouškům, kteří včera slavili. Dneska je zlatý v Letonicích, máme minimálně dvě zlatky a zlaty, takže všem zlatám a všem zlatým zlatám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A do třetice všeho dobrého bych rád tuto písničku věnoval i paní Markétě Švestkové z Veletin, která na svatého Václava oslaví své úžasné, skvělé, nádherné životní jubileum a zítra to v těch Veletinách budou pořádně několik dní slavit a oslavovat. Takže jí a celé její rodině a všem oslavencům, všem Jarouškům i tomu vašemu, všem zlatým, zlatkám a tak dále, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a od skvělého Českého rozhlasu v Brně nějakou pěknou písničku.
0: No tak to byl milý telefonát od otce Martina. No ta písnička se jmenuje Naléla mě milá vína. Tak Markéta Švestková bude
2: super.
0: Určitě nalévat.
2: Skvělé, úžasné, nádherné.
0: Tak se
2: děkuji.
0: Mějte krásně.
2: Zdravím do Brna.
0: Nashledanou. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tady cituji. Ahoj Romec. Všechno nejlepší k narozeninám od celé party. Doufáme, že tě v nové práci nezmáhají tak jako my a že si dnešní den pořádně užiješ. Přejeme ti pevné zdraví, spoustu energie a co nejméně stresu. Kolektiv ESD Osvětimany. No a teď už naléla mě milá vína.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. No a teď už mám na telefonu milého posluchače, kterému všichni říkají Kauli, takže zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den. Mohl bych vás poprosit o písničku na přání,
2: no právě proto jste ve vysílání.
3: No, to jsem rád. Takže bych potřeboval popřát panu Petru Badinovi, který je váš věrný posluchač, k dnešnímu jubileu 50 let. A potřeboval bych mu popřát od kolegu z práce, ať se mu zavolám ten daří, protože to řidič autobusu. A hodně šťastných zákazníků a hodně zdraví do dalších 50 let. A hlavně, jak jsme tady dlouho spolu.
2: No super, no to bych neřekla, jo. Že Petr Badin už má 50, tedy.
3: Jo, znáte určitě.
2: Starý kmet skoro.
3: Takže za všechny řidiče autobusů, za všechny známí a kamarády. Hodně zdraví.
2: A já vám všem přeji stejně jako v úvodu Moravy krásné země panu Mirkovi Čaňovi šťastné kilometry, hlavně bez nehod. Pane Kauli, nashledanou, nebo Kauli, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
2: A teď už paní Topolčanová, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás tam, paní Jirinko, já vás tam všechny zdravím a děkujeme vám za váš krásný pořad. Dnes bychom chtěli popřát naší dcerce, která má dnes narození, nenápovídej. A je to až do Německa, jmenuje se to Lotte Napoleon Dam. Ona si na nás vždycky vzpomene, tak bychom jí to chtěli vrátit. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a aby se jí dařilo v práci, jak doteď. Ona se stará tam o stařečky, pracuje pod...
2: No je to záslužná práce, samozřejmě.
4: Je. No. Já ji obdivuju. A přejou jí to její dvě děti, syn Dominik, dcerka Dajánka, čtyři vnoučata, vlastně pět, omlouvám se, a ještě dalších šest, který si vyvdala.
2: Jejda, no teda, tam je ale dětí velkých i malých. A říká se, že se jmenuje Lotte?
4: Zlote, tak.
2: Tak jo, dobrý. Tak a ještě jste chtěla pokračovat?
4: Ano, ještě bratr Oldřich s rodinou a za všechny, i tačka s mamkou, a za všechny nejmladší pravnučka naše, její vnučka Kačenka od Karlových Váří posílá velikou pusu.
2: Tak výborně.
4: A ať to všichni zdraví. Děkuji.
2: Tak jo, a vy ať se také zdraví a já ještě zdravím tu vaši nápovědu tam asi toho tačku, že, paní Topolčanová?
4: Tak... Ale víte, když mám mluvit von, tak se mu stáhne krk, musím to říct za ní.
2: No, ale teď už můžete klidně, pakliže že jste ještě neobědvali, zasednout k obědu, protože vaše dcerka si určitě vyposlechla nebo ještě může vyposlechnout pěkné přání. Takže nashledanou.
4: Ona si to umí najít, ona ještě poradila i mě.
2: No, takže vidíte.
4: Moc krát děkujeme.
2: Tak jo.
4: A se daří.
2: Vám také, nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i pro paní Evu Růžičkovou z Holešova, která se v následujících dnech dožívá 85 let. Přání, no tak to také nechybí. Přejeme ti, ať je každý další den plný radosti, smíchu a krásných chvil s celou rodinou. Máme tě moc rádi. Blahopřejí manžel Jirka a dcery Eva s Dušanem a Světlana s Petrem. Vnoučata Veronika s Pepou, Jakub s Vendulkou, Kateřina s Tomášem a Petra s Markem a také pravnoučata Teodorek, Šarlotka, Emička, Samík, Zoltánek, Honzík a Filipek. No a na řadě už je písnička podání Jižanům.

0: Tak to byla Lidová krásné noci a připravena už je paní Jana Malinová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát. Před 83 lety se na Jankovicích u Uherského hradiště narodili dvojčata a jedna moja maminka, která už tady mezi námi není, ale teď je jako lice hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a jenom ať se má dobře.
0: Mm-hmm. A teta Lidka nese jaké příjmení, prosím?
1: Byla Šustrová, teď je Šimková.
0: Ano, tak, aby to jméno také zaznělo, paní Jano. Dobře, no. A dál jste chtěla?
1: Dál jsem chtěla říct, ještě bude mě 29. narozeniny Jožka Omelka ze Starého Města, mm-hmm. Tak taky mu zahrajte hezkou písničku. A všem lidem, kteří to poslouchají, pro radost.
0: Tak to jste moc hodná, tak já pro radost hraji vám všem tam a i tomu štěkajícímu tam příteli našemu. Takže...
1: Ano, ona, když já telefonu, tak ona vždycky musí štěkat.
0: Jo, to pejsci nemají moc rádi, paní Jano, no. Telefonujete. Dobrý, tak jo, tak přáničko zaznělo, můžeme se rozloučit, nashledanou.
1: Ano. Nashledanou,
0: pane Hájku z Rovečného, teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě paní Vostrá. Paní Vostrá, já bych vás prostřednictvím vašeho rádia chtěl popřát sestrám svým k narozeninám.
0: Tak.
2: První je Olga Zichová z Bystřice nad Perštejnem. Mm-hmm. V sobotu 26.9. oslaví 81 roku. Druhá je Marie Harásková z Nového Města na Moravě. A ta oslaví ve středu 30.9. 83 roku. Přejeme jim hodně zdraví, které obě hodně potřebují, štěstí, hodně lásky od rodin, božího požehnání a ať si užívají domácí pohody. Od vás bych prosil poslat jim pěknou písničku a děkuji vám za prostor.
0: Tak já doufám, že se bude líbit, pane Hájku, a vy jste byl takový osamocený voják mezi sestřičkama, nebo byli tak?
2: Ano, já jsem byl nejstarší.
0: Tak. A samé sestřičky kolem vás byly? Jo, tak jo. Takže Olga a Marie dostanou hezkou písničku za chviličku. Naschledanou. No a toto přání patří panu Vladimírovi Velebovi ze Zakřan k jeho 80. narozeninám. Tati, a ti Hospodin žehná, dá ti ještě spoustu dnů prožitých s mamkou a s námi ve zdraví a elánu, který máš. Děkujeme za vše, co pro nás mamkou děláte. Také vyprošujeme ochranu Panny Marie a svatých. To vše ti přejí mamka Marie, synové Vláďa a Tomáš s rodinami a vůbec všichni, kteří tě mají rádi. Další, prosím o zahrání k narozeninám pro paní Zdenu Likovou z Uherského Brodu. Má moc ráda hudbu a tanec, nejvíce však dobrou dechovku, kterou hojně navštěvuje. Zdravotní neduhy vyřeší prášky a mastičkami a na parketu je pak jako panenka. Její vitalitu by jí mohli mnozí závidět. Zdeni, za všechny tvé přátele a známé, kteří tě mají rádi, přeji, aby zdraví nezlobilo, štěstí, životní pohodu a ještě hodně radosti z muziky a tance Pepa z Luhačovic. No a paní Zdena Liková si už může teď zatancovat při Vlkošské Polce.
3: Český rozhlas

Čobá ze Šumic, která včera oslavila 67. narozeniny. Milá Liduško, přejeme ti aspoň trochu zdravíčka, štěstí a pohody, abys tady s námi byla ještě nějakou tu chvilku. To ti přejí dcera Bětka s přítelem Mariánem a manžel Pavel. A ještě dobrý den, poprosil bych o písničku pro mou ženu Zlatku Vyžrálkovou z Miroslavy a babičku Zlatku Krečkovou z Miroslavských Knínic k dnešnímu svátku Zlatušek. Prosil bych písničku Holubienka, no tak tu tady nemám, já jsem si to napsala jako písničku ze srdce, ale důležité je říct, že toto přání, přání všeho nejlepšího zdraví, pohody, posílají manžel a zeťáček Milan a k přání se připojují dcera Wendy a syn Milan s rodinami a vnoučata Tobík a Vivie, no a přejí hlavně to pevné zdraví. A ještě studiové maily. Zítra oslaví 60. Já se omlouvám Leonce Levákové, zítra oslaví 49. narozeniny naše tichá kamarádka, hasička Leonka Leváková z Otnic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, plné sudy přejí kamarádi a vůbec celá dědina, tak ještě jednou Leonka slaví 49. narozeniny. Poslední. V těchto dnech slaví narozeniny naše vzácná přítelkyně Marka Chocholáčová ze Skalice. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, trpělivosti, lásku od nejbližších, kterých má kolem sebe neurokom, jak se říká. Také hodně božího požehnání a to též přejeme i jejímu manželovi Pavlovi. Tak živio, živio, naši milí. To přejí Mackovi a připějí na zdraví. Písničku bude hrát Moravanka.

Tak to byla písnička podání Moravanky Lidová Javorinka Šedivá. Teď mám tady pro vás, přátelé, důležité upozornění. Pravidelně zveme na taneční podvečery s Moravskou kapelou, takže upozornění tentokrát 28. září, což je tedy sváteční den, tato

akce se nekoná, takže potom zase až to další pondělí. Takže nechoďte na Vlhkou 21 v Brně v pondělí 28. září. No a Vemyslická chasa vás srdečně zve na tradiční krojované svatováclavské hody. Památku zapsanou na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje. Dále tady píšou, začínáme v sobotu 26. září stavěním máje v 15 hodin a večer pak hodová zábava. Pokračovat budeme v neděli 27. září v 15.30 zaváděním a večerní zábavou. Hody pak zakončíme v pondělí 28. září obchůzkou vesnice a večerním zaváděním stréců. No, těšíme se na vás, no těší se na vás Vemyslická chasa. A já už se na vás také, přátelé, pomaličku těším, i když jsem se s vámi ještě nerozloučila, protože vidím, že už je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem, polední čas už skutečně končí. No a jako obvykle se neloučíme na dlouho, opět se setkáme krátce po 18. hodině. Příjemné odpoledne vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Melancholie Zdeňka Gurského v podání Boršičanky Antonína Koníčka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Napajedla na Zlínsku pokračují v osvětlování páteřní cyklostezky kolem řeky Moravy. Dnes večer budou v ulicích Rožnova pod Radhoštěm průvody inspirované pohádkovým světem broučků Jana Karafiáta. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačno a na teploměru až 17 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další solární bodová světla na část cyklostezky vedoucí podél řeky Moravy instalovalo město Napajedla na Zlínsku. Osvětlený je nově úsek od Chmelnice po železniční most, kde začíná katastrální území Otrokovic. V úseku dlouhém 850 metrů bylo instalováno celkem 108 solárních LED svítidel. V Rožnově pod Radhoštěm dnes v 6:30 večer vyjde lampionový průvod, inspirovaný knihou Broučci Jana Karafiáta. Děti z Lampiony půjdou z městského parku do dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Na děti tam čeká divadlo, pohádky, světelná show, ale i stezka odvahy, říká mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
4: Připravené je představení Kosí bratři, ve fojctví se budou číst pohádky, zatančí žáci základní umělecké školy a zahraje dětská cymbálová muzika Desetník. Děti si můžou vyzkoušet odvahu a projít s baterkou stezku Očka ve tmě.
2: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí jí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
5: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali. Sport.
2: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Maneirovou 7-5, 6-4. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa mezi 16. a 18. červencem. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají, potvrzuje mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.
6: Pro návštěvníky české Grand Prix je to tradiční termín, na který jsou zvyklí a jak české, tak zahraniční publikum po něm minimálně z části volalo, takže ten návrat do tradičního prázdninového termínu určitě vnímáme pozitivně a věříme, že se ponese ve znamení vysoké divácké návštěvy.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno nebo i skoro zataženo, k tomu povane slabý vítr. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 na 58. kilometru ve směru na Zlín havarovala dodávka s osobním autem. Na dálnici D1 na 257. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený osobní vůz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdanlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
7: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení, tlumící, ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno navěky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili, děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Marek. Nedávno mě začaly bolet lokty, levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako
1: různě,
0: jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení, to jsou prevence, no a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění, někdy se dává i sádra, někdy se dává různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále.

0: Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajthamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zoo Zlín zahájí tuto sobotu sérii večerních prohlídek, při kterých areál nasvítí lampiony a louče. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm mohou hlasovat o novém názvu náměstí. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Dnes očekáváme v regionu převládající oblačno a na teploměru až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradělek přeje hezké odpoledne. Večerní lampionové prohlídky zoo a zámku připravila na tuto sobotu zlínská zoologická zahrada. Návštěvníci mohou areálem po setmění projít s lampiony, cesty budou osvětlené také loučemi a lampami. Až do 9 hodin večer zůstanou otevřené například pavilon žiraf a tapíru, tropická hala, zátoka rejnoků nebo třeba nové centrum lvů. Zájemci se mohou vydat i na zhruba dvouhodinovou prohlídku zoo s průvodcem. Speciální program nabídne také zámek Lešná.
2: Průvodci v dobových kostýmech přenesou návštěvníky zámku o 100 let zpátky do doby hraběcí rodiny Sejlernů. Večerní program se zopakuje také 3. a 10. října. Při večerních prohlídkách bude areál zoo otevřený do 9:30 večer. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Lidé v Rožnově pod Radhoštěm mohou ode dneška vybrat nový název pro náměstí 1. máje. To se teď opravuje a hotové by mělo být během několika týdnů. Anketu najdou lidé na webu města, vysvětluje mluvčí Petra Graclíková.
3: Anketa k novému názvu rekonstruované plochy na 1. máji u budovy Tisíc bude probíhat do 7. října a lidé mají možnost posílat své návrhy, jak by se to nové náměstí mohlo jmenovat. My potom vybereme zajímavé varianty a potom bude druhá část hlasování, kdy lidé už budou vybírat konkrétní název.
0: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
4: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
0: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Je to už podruhé, co hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše opozice svolává. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
5: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
0: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačnost nebo i skoro zataženo. Povane slabý severozápadní až západní, večer pak proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích na Zlínskou ulici Masarykova bourala dvě osobní vozidla. Na silnici 1/50 u Buchlovic na Uherskohradišťsku havarovalo osobní auto. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne, věřím, že je vám 25. září příjemně. Třeba už jen proto, že je to pátek a 5 minut po 14. je už víkend doslova za dveřmi. Co plánujete na volné dny? Ať už je to cokoliv, budeme rádi, když u toho budeme s vámi. A jsme s vámi samozřejmě i při sledování dění v našem kraji. Hned následující téma může být i pohnutkou k rozjímání, či zamyšlení, nebo zavzpomínání. Osudy židovských obyvatel deportovaných do koncentračních táborů za druhé světové války budou ode dneška v Uherském Brodě připomínat kameny zmizelých. Město dnes odhalí 4 takzvané stolpersteiny na památku rodiny Bokových. Víc k tomu uslyšíte už za chvíli. Tak se zaposlouchejte i do písniček, které nestárnou, a ať je vám s námi jen a jen dobře. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vás teď v myšlenkách přeneseme do Uherského Brodu. Pokud nás posloucháte právě v tomto městě, tak tam zdravíme. Uherský Brod byl před druhou světovou válkou domovem jedné z největších a nejvýznamnějších židovských komunit na Moravě. Nacisté ji ale takřka celou zlikvidovali. Osudy čtyř židovských obyvatel města budou ode dneška připomínat takzvané Stolpersteiny, neboli kameny zmizelých.
1: Kameny zmizelých, které budeme pokládat tady do chodníku na ulici Moravská v Uherském Brodě, patřily rodině pana doktora Alfreda Boka, lékaře, který s manželkou a dcerami vlastně žil tady v tom domě číslo popisné 79.
2: Ukazuje vedoucí oddělení dotací a rozvoje města Uherskobrodské radnice Pavel Chramosta na místo, kde dříve stával dům rodiny Bokových.
1: Oni byli všichni začátkem roku 1943 deportováni spolu s dalším židovským obyvatelstvem z celé jihovýchodní Moravy do Terezína a následně zahynuli v Osvětimi.
2: Jejich památku budou už navždy připomínat dlažební kostky s mosazným povrchem a vyrytými jmény.
3: To pokládání těch kamenů zmizelých je vlastně super věc, která vlastně připomíná ty lidi, kteří se nevrátili z koncentráku.
2: Vítá položení kamenů zmizelých jedna z posledních židovských obyvatelek Uherského Brodu Miriam Navrátilová.
3: Protože většina se jich nevrátila pochopitelně a spousta potom z nich emigrovala po druhé světové válce, takže my jsme já, moje maminka, moje dvě děti, pak je tady rodina Rosenfeldů ještě, jo, to jsou vlastně dva kluci a ještě byla paní Fuchsová, ale ta nevím, jestli ještě žije, takže buď 6 nebo 7 vlastně lidí židovské komunity zůstalo v Uherském Brodě.
2: V minulosti přitom Židé tvořili významnou část města, připomíná historik Radek Tomeček.
4: Ta komunita byla jedna z největších na Moravě. V 50. letech 19. století tvořili Židé až 1/3 obyvatel města a byli takovým hybatelem, ať už teda kulturním nebo hospodářským vlastně toho městského života.
2: Za druhé světové války jim ale nacisté připravili krutý osud.
4: V roce 1943 byla celá komunita židovská vlastně deportována kolem 860 židovských obyvatel Uherského Brodu, kteří v období holokaustu zahynuli v koncentračních táborech.
2: Celý projekt pokládání kamenů vznikl na základě občanského návrhu v aplikaci města Pin City, kde obyvatelé mohou podávat vlastní návrhy na vylepšení veřejného prostoru. Dnešního odhalení kamenů zmizelých se zúčastní i příbuzní rodiny Bokových, kteří žijí v Praze. Součástí programu bude i projekce krátkého filmu Příběh brodské židovny, který mapuje historii židovské komunity ve městě. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Astronomický podzim nám začal před několika dny, věřím, že toto roční období vítáte a v areálu Holešovského zámku dnes začíná výstava, o které teď budeme mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Má název Čarovný podzim. Návštěvníci tam najdou nejrůznější zahrádkářské výpěstky od dýní a jablek až po med a včelí produkty. Připravený je také workshop, aranžování květin a prodej zahrádkářských přebytků. Přímo na místě je naše pilná regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková a já jí tam přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Pavle, z Holešova. Kdybych byla pilná, tak mám spoustu zeleniny z vlastní zahrádky. To se letos nestalo a proto jsem musela vyrazit do zahradnictví Stella v areálu místního zámku, kde dnes opravdu převládá podzimní atmosféra. K vidění jsou nejrůznější výpěstky zahrádkářů, nechybí zmiňované dýně nebo jablka. Výstavu pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov a právě o tom, co všechno letos návštěvníci uvidí a kdo se na přípravě podílel, si povídám se členkou zahrádkářů.
0: Halo, halo, zkouším volat do Holešova. Ztratil se nám zřejmě signál, tak doufejme, že po technické stránce se nám vše umoudří.
1: To uvidí a jaké výpěstky. Ano,
0: Petro,
1: slyšíme
0: Petro,
1: se.
0: Ano, už se opět slyšíme. Tak byl tam teď asi takový 20-vteřinový výpadek, tak poprosím jenom, aby si zopakovala, co zaznělo právě v tomto čase. A těšíme se, doufám, že už spojení bude umoudřeno. Tak bohužel opět asi výpadek, zřejmě není na krásné výstavě.
1: Vidění jsou nejrůznější. Stále se neslyšíme.
0: Tak teď už zase ano, tak dejme tomu ještě jednu šanci.
1: Pojďme na to. V zahradnictví Stella, v místním areálu zámku v Holešově, jsou dnes k vidění nejrůznější výpěstky zahrádkářů a nechybí zmiňované dýně nebo jablka. Výstavu pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov a právě o tom, co všechno letos návštěvníci uvidí a kdo se na přípravě podílel, si povídám se členkou zahrádkářů paní Vlastou Čablovou, které přeji krásné odpoledne.
2: Děkuji, přeji krásné odpoledne také všem.
1: Paní Čablová, začneme samotnou výstavou. Co všechno tady návštěvníci letos uvidí a jaké výpěstky nebo produkty jste letos do Holešova přivezli?
2: Tak veškeré výpěstky, které tady jsou dodané, tak jsou od pěstitelů zahrádkářů. Je to samozřejmě ovoce a zelenina, která teď na podzim se dá skladovat, nebo teda utrhnout čerstvá. Nemáme tu samozřejmě zeleninu, která už dávno prošla sklizní. A vidíte tu, můžou to vidět papriky, rajčata, samozřejmě dýně, cukety, všech tvarů a barev. Vidíme tady hlavně veškeré ovoce, ovoce jako jablka, hrušky a samozřejmě kvantum nádherných aranžovaných věcí, které dělají naše floristky. Této výstavy se kromě Českého zahrádkářského svazu Holešov členů účastní i zahrádkáři z Dobrotic, takže i oni se zde podílí několika vzorky, které mají zde vystavené.
1: Vypadá to všechno nádherně, mě už tečou sliny. Máte krásné produkty, výpěstky, které jste přivezli z těch zahrádek. Na výstavě se ale nepodílí jen zahrádkáři, ale také včelaři z Podhostýnska. Co všechno jste chtěli návštěvníkům společně ukázat a čím se vlastně jednotlivé výstavy doplňují? Zahrada a včely, to má určitě něco společného.
2: Tak to ví snad všichni, že včelaři bez zahrádkářů, ovocnářů, květinářů se neobejdou a taktéž se nikdo neobejde bez včeliček. Celý svět by v podstatě, kdyby nebyly včelky, by jsme vyhynuli. Je to velice dobrá spolupráce, léta letoucí tuto spolupráci udržujeme. Včelaři tady mají pro děti vystavený medomet a točí jim med. Mají tady zdravou medicínu, včelí neboli teda medovinu a další produkty, které všechny si z propolisu a ze toho to dají vyrobit.
1: Na to se půjdeme společně ještě určitě podívat. Teď se ale vrátíme k programu, který tady dneska máte. Součástí je také ukázka a workshop aranžování květin, ten už jste zmiňovala. Co si můžou návštěvníci vyzkoušet?
2: Tak máme tady vlastně ukázky, děvčata naše floristky předvádějí vazbu věnců, dělali kytičky, veškeré ty aranžmá velké, které tady jsou, tak jsou právě jejich práce a vyzkoušet si můžou vlastně vypichovanou vazbu, misku z našeho materiálu, kterým předvedeme veškeré, je to přírodní materiál z podzimních tvarů, barev, žev, vratič, rozchodníky a tak další věci a z toho si můžou vypíchat aranžované misečky.
1: Vypadá to krásně, dodává to takovou příjemnou atmosféru tady u vás na výstavě. Kdybych si ale chtěla kousek té podzimní atmosféry vzít domů, kromě toho výrobku, toho vypichovaného květináčku, co všechno si zde můžu třeba ještě koupit z toho, co jste vypěstovali?
2: Tak naše děvčata zahrádkářky nachystali tady do bazárku na prodej sušená jablíčka, sušené bylinky, i ty věnce, teda i ty aranžmá, jsou tady i semínka různých květin, které mají z domu napěstované, mladé sazeničky nějakých rostlin a máme tady zajímavou právě věc ve spolupráci pro včelaře, je to včelí strom Evodie, který je vlastně úplně vzácností, kvete v podstatě až teď na podzim a je to vlastně poslední pastva pro včelky. Toto je cizokrajná rostlina, ale daří se i u nás v našich podmínkách, takže i toto nabízíme našim návštěvníkům.
1: Paní Čevlová, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se výstava Čarovný podzim vydaří a přijde co nejvíce návštěvníků. Pro naše posluchače ještě doplním, že výstava výpěstků se koná ode dneška až do pondělí včetně vždy od 8 do 17 hodin v zahradnictví Stella v areálu Holešovského zámku.
0: Petro, děkujeme a zdravíme do Holešova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Omlouváme se za drobné technické potíže v úvodu. Kolísavý signál je drobnou daní za to, že vám chceme být co nejblíže. Každý všední den se totiž Petra vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, tak jí napište tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí. Ideálně na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín.

0: Před námi je nejen víkend, ale ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také předpověď počasí. To se před volnými dny určitě může hodit. Dnes se o něj postará meteorolog Petr Minster, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Počasí.
0: Jelikož jste profesionální meteorolog, pane Minstere, tak to naše téma je jasné. Nejdříve, než se vrhneme na to, co nás asi zajímá nejvíce, asi se ta předpověď počasí na sobotu a neděli, tak si ještě shrňme pátek. Ideálně začít tím aktuálním okamžikem, jak se vyvinulo počasí v pátek 25. září, téměř teď do půl třetí.
1: Oblačnost je sice velká, ale přesto prosvítá slunce, alespoň na některých místech aktuálně teď Zlínsko a dál na jih. Jinak ten sever má takovou tu mohutnější kupovitou oblačnost, ale to oblačno bude přetrvávat, navíc ještě od severu, severozápadu bude přibývat další částečně průsvítná oblačnost, takže se moc toho slunce už radovat nebudeme. Nicméně teploty jsou takové, jaké jsme očekávali, ale víš, už nepůjdou, je to do těch 17 stupňů, na kopcích samozřejmě o něco chladněji, tam to začíná někde desítkou, no a vítr ten pofukuje slabý proměnlivý.
0: A jaké počasí tedy přifoukne do nejbližších hodin do našeho kraje?
1: Ta zvětšená oblačnost bude spíše večerní záležitostí, v průběhu noci se bude odsouvat a do rána by mělo být i polojasno, ale mohou se také od něj vytvořit mlhy. Teploty nicméně budou klesat poměrně nízko, mezi 6 až 3 stupně, při delším bezvětří se mohou objevit i slabé přízemní mrazíky. No a přes den bude ale oblačnosti málo, jasno až polojasno, ta oblačnost, když tak bude často i průsvitná, no a teploty odpoledne 17 až 20.
0: A pojďme se podívat tedy i na biometeorologickou předpověď pro ten zítřejší den, i to naše posluchače zajímá.
1: Zítřek je to jednička mírná zátěž.
0: A přesuňme se rovnou k neděli tedy, ať máme ten víkend kompletní a zároveň tedy celý týden.
1: Ta oblačnost v neděli bude sice přes den veliká, ale často bude průsvitná, nicméně ráno opět mohou být ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, která se brzy rozpustí. Ráno 8 až 5 stupňů, opět při tom bezvětří delším mohou být stupně jenom 3, ale odpoledne docela příjemné teploty 17 až 21 stupňů a v podstatě podobné počasí s malou oblačností bude i v pondělí, s tím, že odpolední teploty se mohou dostat až ke 23 stupňům.
0: Vida, a vy, když se podíváte na celý ten příští týden, samozřejmě tam se, čím se víc vzdalujeme na té časové ose, může stát, že ještě bude potřeba něco zpřesnit, ale jenom takový rámcový pohled, rámcovou představu nám už můžete poskytnout. Nějaké výrazné změny nás hlavně zajímají, ať už směrem nahoru nebo dolů, co se týče teplot.
1: Právě babí léto zajišťuje tu stabilitu toho počasí, takže tak, jak jsem zmiňoval pondělí, úterý, tak to v podstatě bude stejné celý příští týden, s tím, že ty teploty budou odpoledne překračovat lehce 20-stupňovou hranici, no a ranní teploty sice chladnější pod 10 stupňů, jsem tam s mlhami, ale jinak bude převážně slunečno.
0: Děkujeme a budeme vděční také za teplotní rekordy. Taková zajímavost na závěr našeho povídání o počasí na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Tak v Napajedlích dokonce tropická hodnota 30 stupňů a 1 desetina z roku 1920. Naopak rok 1970 ten měl záporné hodnoty v minimech, v Huslenkách minus 4,3.
0: Vida, tak i takhle se může projevit 25. září v našem kraji. I tohle ví meteorolog Petr Minster. Potěšila vás jeho předpověď počasí na víkend. Já věřím, že většinu z vás ano. Děkujeme za ní každopádně. Jsme rádi, že se na ní můžeme připravit, protože počasí neovlivníme, ale je dobré o něm vědět. A poslechneme si o něm rádi zase někdy příště. Do té doby se mějte hezky, pane Minstere, a přeji tady od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín krásné volné dny, naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Já myslím, že na výlet to bude vhodné ten víkend a možná jste si právě řekli, co takhle někam vyrazit, jenže kam? Poradíme i s tím za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnešní tip na výlet směřuje na místa, ze kterých před nějakým časem vysílala živě regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková spolu se Zdeňkem Urbanovským. A po tomto vysílání jsme zaznamenali zvýšený zájem našich posluchačů o danou lokalitu, což Zdeněk nenechal bez povšimnutí a rozhodl se přidat řadu podrobností, které se vzhledem k omezenému času do živého vysílání nemohly vejít. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj Pavle, a zdravím naše posluchače a milovníky turistiky.
0: Já jsem to trošku napínal, ty ale prozradíš, kde jste s Petrou byli a kam se teď vrátíme.
1: No, my jsme se v polovině srpna s Petrou Sedláčkou vydali do Mikulůvky a mimo jiné jsme zde navštívili velice krásné vyhlídkové místo, které se jmenuje Čarabovská, to je název kopce, který leží na severní hranici katastru Mikulůvky. A já jsem teda netušil, jaký zájem o toto nenápadné, ale kouzelné místo vyvoláme. Sice jsme tam dali posluchačům jednoduchý návod, jak se dostane z Čarabovskou Mikulůvky, ale myslím si, že rozšířeným typem na výlet vůbec nic nepokazíme.
0: To máš rozhodně pravdu. Jak tedy vyhlídku na Čarabovské začlenit do turistického výletu?
1: No, aby to byl výlet, jak říkám, výživný, tak jako výchozí bod navrhuji místo, které se jmenuje Lázy, to je místní část obce Loučka. A jezdí sem autobusy z Valašského Meziříčí. Nejezdí sice často, ale spojení existuje. A cílovým bodem potom bude Bystřička, respektive její železniční stanice a autobusová zastávka. Z rozcestí u hostince Lázy se vydejte po žlutě značené turistické trase, která je směrována na Kuželek a na rozcestí nad Oznicí. A zatím rozcestím na Kuželek, pak pokračujte dále po žluté a držte se zpevněné lesní cesty až ke stožáru vysílače, který stojí právě na vrchu Čarabovská. A od vysílače potom přejděte zhruba 100 metrů jižním směrem po okraji louky k tomu vyhlídkovému místu, které je opravdu velice kouzelné.
0: A čím je toto místo zajímavé?
1: Tam totiž místní amatérský řezbář, který se jmenuje Milan Žlepčík, on bydlí nedaleko vrcholu, objevil kouzlo, kterým to místo prostě dýchá. A zasadil jsem své řezbářské výtvory, různé sochy, reliéfy, vyhlídkový i pohádkový totem, lavičku s přístřeškem, dokonce fotografický výhled ve tvaru srdce. A také tu malebnou krajinu z tohoto místa máte jako na dlani. Vidíte masiv Radhoště, vidíte Vsetínské Beskydy. A pokud byste se potřebovali občerstvit, najdete zde samoobslužný bar s nabídkou nápojů a nějakých sušenek. Pokochejte se zdejšími výhledy a pak se vraťte za vysílač na tu žlutě značenou turistickou trasu. Po ní sejdete do Oznice, budete mít historickou zvoničku se dvěma zvony a potom za obcí vystoupáte na rozcestí nad Oznicí. Odtud se budete dále pohybovat po zeleně značené turistické trase směr Bystřička. A cestou na Bystřičku se zastavte u pomníčku Tomáše Garrigua Masaryka. Stojí na místě, kam první československý prezident rád chodíval. A z Bystřičky se potom domů dopravíte vlakem nebo autobusem. Takto koncipovaný výlet je dlouhý zhruba 10 kilometrů a vede docela nenáročným terénem s převahou klesání.
0: Pokud jste tedy ještě na vyhlídkovém místě zvaném Čarabovská v Mikulůvce nebyli, nechte se touto krásnou oblastí okouzlit co nejdřív. Jsem si jist, že s výletem, který před nás předložil Zdeněk Urbanovský, budete po všech stránkách spokojeni.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nastává čas, kdy si s Českým rozhlasem Zlín můžete opět osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám ještě každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak doufám, že všichni řidiči poslouchají bedlivě a věřím, že je to zajímavé i pro vás, kteří jste účastníky silničního provozu třeba i jinak než za volantem. Zítra si v této naší rubrice povíme o tom, jaký by měl být v autě zabezpečený pes, tedy jak by měl být zabezpečený, a nebo třeba případně jiné domácí zvíře, ať to nevztáhneme pouze na psy. A také se budeme věnovat sportu. 6 let čekal na zápas, kterým se definitivně rozloučí s kariérou a teď Milan Baroš naposledy vyběhne před vyprodaný stadion v Ostravě. V poslední exhibici rodáka z Valašských Vigantic se proti sobě postaví hvězdy českého fotbalu a světové legendy, včetně jeho bývalých spoluhráčů z reprezentace, nebo ostravského Baníku, ale i Liverpoolu. O sobotní akci uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za pár minut.
4: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: z počátku 21. tisíciletí s výběrem světa doplněným o legendy ostravského Baníku. Nejen o posledním utkání mluvil s Milanem Barošem reportér David Procházka.
1: Jak se na to těšíte, Milane?
2: Zdravím všechny posluchače. Já osobně se těším moc, protože jsem už to nevěřil, že bude nějaká rozlučka a ještě před plným stadionem patří poděkování všem lidem, kteří na stadion přijdou a budu se s nima moc rozloučit a oni vlastně se mnou a s klukama, s kterýma já jsem vlastně prošel tu kariéru.
1: Vyprodáno bylo za 30 hodin, vy jste končil kariéru tu profesionální na jaře roku 2020 v covidu, kdy vlastně asi ty myšlenky na loučení se s kariérou byly ty tam.
2: Jasně, já jsem měl ty myšlenky na ten poslední zápas ještě před covidem, že až skončím kariéru, že udělám poslední zápas, bohužel mě to covid neumožnil a pak to nějak vyšumělo, že jsem říkal, že už to nemá cenu vlastně dělat 3 roky po kariéře nějaký poslední zápas a najednou je to, já nevím kolik, 6 let, myslím, že 6 let něco a je tady poslední zápas, tak jsem rád, že jsme to zorganizovali, i když jsem tomu moc nevěřil a nevěřil jsem tomu ani, že se to vyprodá, patří poděkování těm lidem, že na ten zápas chcou jít, já bych chtěl jenom poprosit, ať nečekají tempo takové, jak bylo na Euro 2-4 a ať s náma mají trošku trpělivost a je to spíš o tom se jakoby rozloučit, zatleskat si, poděkovat a užít si ten poslední zápas. No.
1: Víte, že já jsem se vás ptal pokaždé, když jsme se viděli na tu rozlučku, kdo vás nakonec teda přesvědčil, kdo vás postrčil?
2: Bylo tam víc lidí, mě se na to spoustu lidí, jako i fanoušků, mojich známých nebo kamarádů ptalo, synové se ptali taky samozřejmě rodina, jestli to nechci udělat, že by to bylo fajn se rozloučit. Já říkám, hele, už je to 6 roků, co jsem skončil a myslím si, že už je to pryč. Nakonec jsme to dali dokupy a jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším.
1: Ano, kromě Milana Baroše, který je u mikrofonu, to bude také Simon Baroš a Mateo a Patrik, nejstarší syn nebo starší syn. Jaký bude scénář? Už jsme se bavili, že budete hrát asi poločas tam.
2: Jo, budu nastupovat vlastně začátek za Baník Ostrava, druhý poločas bych měl nastoupit za reprezentaci a ke konci se půjdu převléct jakoby zpátky do baníkovského dresu a to moje poslední střídání, kdy vlastně ta kariéra, ten poslední zápas, to poslední střídání, chci, aby bylo v baníkovském dresu, takhle by to mělo být ukončeno a bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jestli jsem se nezbláznil, že už mají nějaký rok, že nemají natrénováno, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi, aby jsme to všichni užili, aby se všichni aj dostali na hřiště.
1: Celkem asi 40 jmen těch největších, co jste prožil v reprezentaci v Baníku v zahraničí, přijede třeba Emmanuel Eboué nebo Salif Diao, tak další hvězdy bohužel dorazí z Liverpoolu hlavně.
2: No bude i Jerzy Dudek z Liverpoolu, že jo, bude tady vlastně 5 vítězů Ligy mistrů, nebo dokonce i 6, Salif Diao je tam taky, takže 6 kluků, co vyhrálo Ligu mistrů. Jo, bylo v jednání, byli na plakátě spousta kluků, ale i tím, že vlastně teďka Liverpool staré gardy hrál proti Evertonu přesně 26.9., tak kluci tím, že jsou vázáni na Liverpool, že tam mají nějaké předsmlouvy nebo smlouvy, že by se toho měli zúčastnit těch zápasů, tak museli dát přednost tam. Ještě 14 zpátky byli v jednání další jména, ale bohužel spousta kluků třeba začalo trénovat v nároďáku nějaké funkce asistentů nebo v klubech a bohužel jim ten program, který mají, nedovolí přijet, ale i tak si myslím, že jsme dokázali dostat vlastně z toho nároďáku to nejlepší, co tady běhalo za posledních x let. Bohužel Pavel Nedvěd nemůže. Některé kluky jsem třeba toho Salifa neviděl strašně dlouho, takže těším se na ně a bude to mít samozřejmě i kulturní vložku.
1: Tak to říká Milan Baroš před svojí rozlučkou. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji, na shledanou.
1: Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev při společném odběru ve společenském domě. Otrokovice podpoří zaměstnání lidí s handicapem. Organizace Naděje získá dotaci 100 000 korun. Papež Lev 14. při projevu ve Francii varoval před riziky umělé inteligence. Dnes očekáváme převládající oblačno a v regionu na teploměru až 17 stupňů. Matěj Neradělek má další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zdravotníci z transfuzního oddělení včera odebírali krev přímo v Rožnově pod Radhoštěm. V odběrové místo se proměnila na pár hodin velká místnost společenského domu. Většina dárců krve v Rožnově pod Radhoštěm šla darovat krev úplně poprvé.
3: Na odběr přišlo 24 lidí. Kolik z nich darovalo poprvé, upřesňuje manažerka kvality Nela Mechlová.
4: Drtivá většina je v podstatě prvodárců, což nám vlastně splňuje ten účel toho, aby se ti lidé seznámili s dárcovstvím jako takovým.
3: Poprvé darovala krev matka tří dcer, paní Eva.
5: 3 mám dcery, ale 2 dvojčátka, když se narodili, tak dostali obě 2 krev, když byly novorozňátka, tak jsem si řekla, že jednou to vrátím. A teď, když je taková příležitost jít přímo v Rožnově darovat, tak jsem šla.
3: Společné darování krve chtějí zdravotníci v Rožnově pod Radhoštěm zopakovat příští rok v únoru. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Dotaci ve výši 100 000 korun pro obecně prospěšnou společnost Naděje schválila Rada města Otrokovice. Organizace dlouhodobě vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. V loni Naděje zaměstnávala ve svých 3 pobočkách celkem 70 lidí, z toho 60 osob se zdravotním postižením. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
6: Schválená dotace bude využita výhradně na provozy realizované v Otrokovicích. Pomůže pokrýt část mzdových nákladů pracovníků, psychosociální podporu zaměstnanců s handicapem, obnovu vybavení jednotlivých pracovišť a nákup spotřebního materiálu.
2: Papež Lev 14. vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti, řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své 4denní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla v budoucnu vytvořit, ve které také ráj stopu převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se také měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. Sport. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující 2. bod v semifinále proti Španělsku získala Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bokšovou 7-6 a 6-2. Ve finále se Češky v neděli střetnou s vítězkami zápasu Itálie-Ukrajina. A kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládl i evropský šampionát.
7: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. Po těch 2 světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
2: Jiří Prskavec kvůli 2sekundové penalizaci za dotek branky skončil 4. Jan Bárta obsadil 8. pozici, kajakářka Amálie Jelgertová byla 7. Vyhrála Polka z Volínska.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující oblačnost anebo i skoro zatažená obloha. Během dne povane slabý severozápadní až západní, večer pak proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes měříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní havarovala dvě osobní vozidla. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět minut po 15. nám v pátek už čuká na dveře víkend, což je čas, který přímo volá po hezkých zážitcích. A my vás k některým budeme v následující hodině našeho vysílání hojně inspirovat. Spoustu jich slibuje například dnešní Noc vědy. Její součástí bude už tradičně i Zlínská univerzita Tomáše Bati a právě na akce spojené s touto krásnou záležitostí, kde popularizují vědu, nás pozve koordinátorka Noci vědy a proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Iva Čermáková. Do studia dorazí po 15:45. A o univerzitě Tomáše Bati bude řeč v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už i za pár minut, i když v jiném kontextu, méně papírování, více digitalizace a větší využití umělé inteligence. Na tom se shodují všichni tři kandidáti na rektora Zlínské univerzity Tomáše Bati. Liší se ale v tom, kam další rozvoj školy směřovat. Akademický senát o novém rektorovi rozhodne v úterý 29. září. My ale téma probereme už za pár minut. Je pátek 25. září, váš den? Tak to se vám bude teď jistě dobře poslouchat píseň Pavla Vítka s názvem Má svůj den. Ať je pohodový, přeje i Pavel Vacek jménem celého týmu Českého rozhlasu Zlín vám všem.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně bude mít v úterý 29. září jasno, kdo by měl být jejím rektorem pro další čtyřleté období. V tajné volbě o tom rozhodne akademický senát univerzity. O funkci se ucházejí tři kandidáti. Jejich plány a priority, které dnes na veřejném slyšení představili veřejnosti, přiblíží reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová přímo zde ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Mišo, kdo tedy o vedení univerzity usiluje?
1: Jsou to tři současní nebo bývalí představitelé vedení univerzity a jejich fakult. Funkci chce obhájit současný rektor Milan Adámek, který univerzitu vede od konce roku 2022 a předtím byl 8 let děkanem fakulty aplikované informatiky. Proti němu stojí dva bývalí děkani. Roman Čermák v minulosti vedl fakultu technologickou a David Tuček fakultu managementu a ekonomiky. Oba teď na svých fakultách působí jako proděkani.
0: Všichni tři dnes představili své vize, v čem se jejich plány shodují.
1: Výrazně právě v digitalizaci a snaze omezit administrativu. Milan Adámek říká, že největší rezervou univerzity je digitalizace jejich vnitřních procesů. Roman Čermák chce, aby bylo nejméně 80% nejčastějších administrativních úkonů možné vyřídit kompletně elektronicky. A za nutnost považuje snížení administrativy také David Tuček, který chce zavádět nové informační systémy. Adámek a Tuček navíc výrazně mluví o umělé inteligenci. Oba zdůrazňují potřebu nastavit pravidla pro její bezpečné a odpovědné používání.
0: A v čem se naopak jejich představy o dalším směřování univerzity liší?
1: Milan Adámek chce například zahájit stavbu vývojového centra pro digitalizaci, otevřít některé studijní předměty a přilákat více zahraničních studentů. O jejich větší počet usiluje i David Tuček, který klade důraz hlavně na budování silných pracovních týmů a podporu podnikání na univerzitě. Roman Čermák zase říká, že univerzita nevyužívá svůj potenciál a měla by být viditelnější v českém vysokém školství. Chce také zlepšovat podmínky pro studenty a zaměstnance ve Zlíně, například v oblasti ubytování nebo kulturního života.
0: A kdy bude jasné, kdo univerzitu povede?
1: Akademický senát bude kandidáta na rektora volit v úterý 29. září od 1 hodiny odpoledne. Samotná volba je tajná. Zvoleného kandidáta potom akademický senát navrhne prostřednictvím ministra školství prezidentovi republiky ke jmenování. Nové čtyřleté funkční období rektora začne 15. prosince a potrvá do prosince 2030.
0: Říká také reportérka Michaela Kočendová o trojici kandidátů, kteří se ucházejí o vedení Zlínské univerzity Tomáše Bati. Děkujeme a samozřejmě o výsledku volby budeme také ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín

0: Český rozhlas Zlín je s vámi a rád bude i v následujících okamžicích. Přesto vám promineme, když si budete chtít také nejen dnes, ale třeba i během víkendu vyrazit za různými akcemi, které nabízí náš kraj. Dnes například můžete do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na původní rodinný muzikál podle kultovní komedie s názvem S tebou mě baví svět. Začátek je v Uherském Hradišti v 19 hodin. Ode dneška až do pondělí 28. září můžete také navštívit zahradnickou a hobby prodejní výstavu v Zámeckém parku ve Věžkách u Kroměříže. Výstava představuje širokou škálu zahradnických produktů, včetně květin, rostlin a zahradnického nářadí. Otevřeno je vždy v čase od 9 do 16 hodin. Dnes večer zaplní dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm také světla lampionů. A spousta romantiky samozřejmě s tím spojené. Podzimní putování z Broučky začne srazem u hudebního altánu v městském parku, odkud se dětský lampionový průvod, symbolizující cestu karafiátových broučků, vydá do muzea. Sraz účastníků je o 6:30 večer, ať se nám hezky začne stmívat a lampiony více vyniknou. Jedinečnou atmosféru mají taky lampionové průvody večerním Zlínem, které mají už několikaletou tradici. Ten letošní se uskuteční právě dnes. Start je pod památníkem Tomáše Bati a cíl u zámku Zlín, kde bude připraveno překvapení. Strhující podívaná plná ohňů a plamenometů, která bude gradovat do velkého pyrotechnického finále. Tohle ještě prozrazují organizátoři, jinak ale určitě budete překvapeni, když dorazíte na akci, která začíná o 7:30 večer. Více informací o akcích napříč regionem najdete také na našem webu zlin.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte i tam. A za chviličku už přivítám přímo tady ve studiu koordinátorku další nádherné akce, která nese název Noc vědy. Je to také proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati. Iva Čermáková nás pozve na program, který začne už od 16 hodin, tak se nechte nalákat, určitě toho a ještě spoustu stihnete a ty informace se vám můžou právě na akci hodit. Tak zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín, krásné odpoledne.
1: Bratné láhve, vyprávěj, líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Kolikrát už jste v životě řekli, to není žádná věda. Ve smyslu, že něco působí jednodušeji, než se na první pohled může zdát. A představte si, že stejná věta se vám možná bude drát na mysl i na akci, která se jmenuje přímo Noc vědy. Do jejího 21. ročníku se už po 19. zapojí vydatně i Zlínská univerzita Tomáše Bati. Od začátku akce ve Zlíně nás dělí vlastně už jen několik desítek minut a vy se můžete těšit například na roboty, tajné zprávy, záchranáře, šifry, experimenty a dokonce robotického barmana. Ale nebudu předbíhat, podrobněji nám vše popíše koordinátorka Noci vědy a proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati Iva Čermáková, kterou vítám ve studiu. Pěkný den.
1: Hezké odpoledne.
0: Posluchači možná znají tuto akci pod takovým vžitým názvem Noc vědců, pod kterým figurovala až do loňského roku. Víte, proč letos ta korekce toho už tradičního názvu?
1: Vím, samozřejmě vím. My jsme součástí koordinátorské sítě v celé České republice a v rámci té sítě už jsme se vlastně několik let bavili o tom, jestli ten název Noc vědců vlastně není zbytečně jako genderově zatížený a všichni na těch univerzitách, a který my jich věd víme, že těch vědkyň tam máme opravdu hromadu. Takže ta diskuze probíhala dlouho a loni jsme se konečně to teda rozsekli a řekli jsme si, že to trochu napravíme a uděláme z toho Noc vědy.
0: Vidíte, já jsem si říkal, že to je třeba proto, že ta akce působí dojmem, že je určena pro vědce, ale ono to tak úplně není, je naopak určena pro širokou veřejnost, že ano?
1: Je to tak. Ona by měla být spíš o vědcích, než pro vědce, takže my vlastně těm lidem z těch různých laboratoří a center dáme možnost z těch laboratoří vylézt a ukázat něco jako běžným lidem venku.
0: Ze svého umění. Jak už jsem řekl v úvodu, Zlínská univerzita Tomáše Bati je součástí dříve tedy Noci vědců, teď Noci vědy. Zvykejme si na ten název už 19 ročníků. Doufám, že to je správná informace z internetu. Čím je pro vás jako pro univerzitu tato akce zajímavá? I vás něčím obohacuje?
1: No určitě ano, pro nás je to vlastně asi největší akce, která má plnit tu naší třetí roli, do které patří i popularizace vědy, takže je to největší akce na popularizaci vědy, kterou ta univerzita dělá. Chodí nám tam tisícovky lidí, takže s tou vědou se opravdu jako setká kde kdo a dělá nám to dobré jméno, myslím si, dělá nám to radost velkou taky, protože byť je ten program náročný, jsou to 4 nebo 5 hodin jako velmi intenzivních, tak všichni ti, kdo tam ty experimenty dělají nebo dělají ten program, tak jsou prostě rádi za tu zpětnou vazbu.
0: Hlavním centrem toho dění ve Zlíně bude už tradičně budova Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati, ale ten program Noci vědců se, či Noci vědy, tedy se uskuteční. Ano, uskuteční se, je to pořád vkořeněno, ale vtloukejme do hlavy našim posluchačům. Noc vědy, ano, se uskuteční letos na 4 místech. Snažíte se tu akci stále rozšiřovat, nebo už jste někde na hranici svých
1: trošku
0: kapacit?
1: Trošku jako rozlejzáme se, je to pravda, na druhou stranu se snažíme se nerozlejzat jako tak, abychom už neumožnili těm návštěvníkům za těch 5 hodin ty místa projít. Jo? Mm-hmm. Takže myslím si, že takhle ty 4 budovy jsou asi jako strop a že už bych tam žádnou další nepřidávala. Ostatně 4 budovy neznamenají, že by ten program dělali 4 fakulty, ale my se tak jako srocujeme. U nás na FTčku třeba bude Fakulta aplikované informatiky, takže asi tak.
0: A tohle všechno koordinuje Iva Čermáková v rámci Noci vědy. Je to také proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také host dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, kterým zůstane i po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na Noc vědy zveme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to tedy na poslední chvíli, dá se říct, ale určitě ještě ten bohatý program krásně stihnete. Začíná už tedy v 16 hodin, ale neodcházejte ještě, protože poslechněte si od koordinátorky této akce Ivy Čermákové, co všechno na ní můžete zažít, včetně třeba i jejího osobního doporučení. To letošní téma Noci vědy je komunikace. Proč právě tohle téma? Co všechno si třeba pod tím slovem můžeme v souvislosti s vědou představit?
1: No, je to hodně široké. No. Ona, každý ten ročník má nějaké svoje téma. No. To téma je stejné pro celou republiku, takže vlastně je zajímavé i sledovat, jak se k tomu postaví kolegové v Praze nebo v Hradci Králové nebo někde. Ale u nás, no, jednak je to, nebo můžeme se bavit o komunikaci vědy, jo, o tom, jak vůbec vědec může svoji práci nějak veřejnosti vysvětlit tak, aby tomu rozuměla i jeho maminka nebo babička.
0: Ano.
1: Takže to je sama o sobě disciplína, které se tam budeme věnovat, protože jsme si vymysleli vlastně takovou jako programový bod, který se jmenuje Science Battle, a tam budeme mít studentské týmy, které dostanou nějaké zadání. To zadání je právě ve stylu, zaprvé ukaž nějaký wow experiment, pak tam bude třeba bod vysvětli nějaký konkrétní pojem nebo problém svojí babičce. Jo, pak tam bude nějaká improvizační úkol. No a o tom, jestli to ty naše týmy zvládnou odkomunikovat dobře, bude rozhodovat přímo publikum, takže budou mít tu nejlepší zpětnou vazbu, jestli to teda pro tu širokou veřejnost zvládli nebo ne.
0: Jak tohle budete hodnotit? Máte nějaké vědecké měřáky hluku podle potlesku?
1: Nemáme. Bylo by to hezké, leč už asi by to pro nás bylo hodně nákladné a komplikované, takže zůstaneme u prostého zvedání rukou.
0: Aha.
1: Není to moc sofistikované, ale myslím si, že to bude asi funkční.
0: Někdy to funguje a na všechno se nemusí jít až tak vědecky, tak, ale každopádně určitě zajímavost, tedy Science Battle, jedna z novinek letošní Noci vědy, na kterou zve ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Iva Čermáková. Potom ty další programy souvisí právě s tím tématem, a sice komunikace. Mě třeba zaujal četovací robot a komunikace s umělou inteligencí.
1: Jasně.
0: To bude spočívat v čem? Někdo se toho totiž trošičku bojí, tak pojďte uklidnit naše posluchače.
1: Tak to bude nejlepší přijít a vyzkoušet si to na vlastní kůži. To jsou vlastně věci, které na Noci vědy dělá Fakulta aplikované informatiky, teda ti, co tomu opravdu rozumí, takže opravdu si tam budete moct popovídat s robotem.
0: Jak se mluví s robotem?
1: No tak já sama nevím, budu jsem se tam musel jít asi podívat a zkusit si to, jo, ale ta možnost tady bude, stejně tak...
0: Já jenom, pardon, ještě se u toho trošičku zdržím, protože když se řekne ten chat nebo chatovací robot, tak si možná i spousta posluchačů představí ten monitor, do kterého něco zadává. Známe
1: my máme
0: komunikační nástroje, ale tam to bude trošku jiný robot ještě, že?
1: To bude trošku jiný robot, my máme svého robůtka, který se jmenuje Botý a se kterým si opravdu můžete v uvozovkách povídat. Takže nebude to o ťukání do klávesnice a hledění do monitoru.
0: Je to takřka hledění do elektronických očí, dá se
1: Přesně
0: říct.
1: Tak.
0: A s tím souvisí i další téma, které mě zaujalo. Pak už dám prostor vám, co byste třeba z toho bohatého programu vybrala vy, ale robotický barman. To asi zaujme každého. Tedy samozřejmě můžeme mluvit i o nealkoholických nápojích zřejmě, ale jak pracuje tento robot? A trošičku mě to i děsí s pohledem do budoucna. Myslíte si, že je blízko čas, kdy přijdeme někam do hospůdky a bude nás obsluhovat robot?
1: A tak už jsem takové pokusy zaznamenala. Ono to má ten problém, že ono, lidem se to vlastně asi moc jako nelíbí, jo, že se na to přijdu podívat jako na zajímavost, ale že by chtěli chodit do hospody, kde je bude obsluhovat robot, jako to si přece jenom raději spolu popovídají. Ale ten náš robot, je to o tom, že ho umíme naprogramovat tak, aby něco uměl udělat. Takže třeba vám načepovat drink. Porad vám ho.
0: Takže bude mít ten robot někde k dispozici nějaké suroviny, tak si to představuju.
1: Tak, bude, něčím ho vybavíme.
0: A teď, jak on pozná, pojďte se o tom trošku rozpovídat, to určitě je zajímavý prvek, jak on pozná třeba, na co bych měl chuť, sdělí mu to normálně verbálně, nebo vyplním nějaký dotazník, nebo jen tak od pohledu, tak vám spíš něco na oko.
1: Ale tak bych si myslela, že náš sortiment bude omezený, takže úplně, že by vám namíchal sex on the beach, tak to nevím.
0: Dobře, každopádně i to bude velká zajímavost letošní Noci vědy, na kterou zve proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati a také koordinátorka této akce Iva Čermáková. O programu budeme mluvit ještě za chviličku ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Iva Čermáková jako koordinátorka Noci vědy nás zve na tuto akci, která začíná už za necelých 20 minut, tedy v rámci Zlína. Jinak se jedná o celorepublikovou akci. Mimochodem, v rámci přípravy toho programu komunikujete nějak mezi sebou, nebo vy už jste tady naznačila, že je zajímavé sledovat, jak to téma, kterým je letos komunikace, uchopí i vaši kolegové. Tak radíte se, nebo jste v tomto v dobrém smyslu trošku soupeři?
1: No, nejsme soupeři. My si radíme hodně. My dokonce dvakrát ročně pořádáme konference pro organizátory, kde spolu právě řešíme spoustu věcí, jednak aby jsme se sladili, jo, používáme stejnou grafiku, stejný web a tak dále, ale právě řešíme i to třeba, jak to udělat líp, jak tam dostat nějakou jinou cílovou skupinu, aby to nebylo jenom o dětech, jo, takže jo, my se radíme hodně.
0: Čili ta věková škála už třeba díky tomu barmanu robotickému na mě působí, že je velmi široká. A jaké máte třeba odezvy od dospělých na tuto akci?
1: Víte co, velice dobré. Jo? My se tam vždycky snažíme právě dát i věci, některé jsou fakt, aby se v tom našlo to malé dítě, že je to třeba jednoduchý pokus, který si zkusí, něco si vyrobí, něco si odnese, vidí něco wow, ale pak tam máme věci, které jsou trochu sofistikovanější, může to být přednáška, může to být workshop, kde už jako tomu člověku se někdo věnuje víc a třeba fakt v laborce si sám něco zkusí, jo, takže jako snažíme se tam dát různé věci, aby to zajímalo i dospělé všech věkových kategorií.
0: Takže jak už jsme řekli, nejen pro vědce, ale tak, pro veřejnost, ale můžeme rovnou říct možná pro budoucí vědce.
1: Ano, rozhodně, ty máme nejradši.
0: Vrátím se k tomu tématu komunikace, protože i v návaznosti na to, co jsme zde řekli pro dospělé nebo pro širokou škálu, ať už věkovou nebo co se týče zájmů, je právě taková vážnější podoba té komunikace před fakultou humanitních studií. Vyroste mobilní dispečing záchranné služby, jestli mám správné informace. Co všechno se tam návštěvníci dozvědí, třeba právě o cestě od telefonátu na tísňovou linku až k výjezdu záchranářů.
1: No vlastně si budou moct projít celý ten proces v reálu, takže jak to ten záchranář nebo ten dispečer vidí, jak vypadá to samotné volání a co se potom musí stát, aby na to někdo zareagoval a zareagoval správně, jak jsou vlastně nachystaní na příjem toho pacienta, co s ním dělají dál, jak je to rychlé, takže všechny tyhle věci.
0: Tak to je přímo životně důležitá komunikace, dá se říct. I tu se můžete naučit na letošní Noci vědy, na kterou zve ve vysílání Českého rozhlasu Zlín její zlínská koordinátorka Iva Čermáková. Zvážníme možná ještě víc, protože komunikace může být také nástrojem podvodu. Upozorňujeme na to často i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na Noci vědců, tedy na Noci vědy, se návštěvníci naučí rozpoznávat podvodné telefonáty a zprávy, alespoň to inzerujete, také velmi užitečné. Tak můžete už teď třeba nalákat i na tohle, jakým způsobem budou v tomto smyslu návštěvníci Noci vědy školeni?
1: No, všechno je to interaktivní. Tady tenhle, nebo tahle část programu bude v budově rektorátu, takže vy to odsud máte kousek, můžete klidně vyrazit.
0: Ano.
1: A jsou to vždycky nějaké stanoviště, kde si ten člověk přímo s tím u každého stanoviště samozřejmě někdo stojí, kdo mu teda říká, co se děje, ukazuje, dává mu ty pomůcky, takže přímo tam si vlastně bude moct vyzkoušet a poslechnout si, jak vypadá třeba nějaký podvodný telefonát, jaké praktiky ti lidi používají, dozví se, jak by na to měl správně reagovat a podobně.
0: Jistě také velmi užitečné. A pak, když už jsme u toho učení, protože není to jenom u těch wow efektů, o kterých Iva Čermáková mluví v našem vysílání, ale je to právě o jakémsi vzdělávání a poučování v tom nejlepším slova smyslu. A to je velice zajímavá část Noci vědy, a sice ta návštěva těch laboratoří a různé vědecké workshopy. Tak který byste si třeba vy vybrala, paní Čermáková?
1: Já bych...
0: Být laickým návštěvníkem.
1: Těžké. Ale já bych, možná bych šla třeba se mrknout na alchymistický workshop, který je v laborce a který má i takovou trošku jako odbočku do historie. Je to vlastně něco, co nás asi všechny zajímalo, když jsme byli děti, takové ty představy, jestli z něčeho dokážeme vyrobit zlato a podobně, tak to je vlastně asi takový jako hezký, zajímavý workshop. Ale jinak, jako kdyby chtěli i do nebo víc nakouknout do jakoby do větší, současnější vědy, tak bych je poslala i na Centrum polymerních systémů, které je otevřené a to není běžná věc. K nám na fakulty ještě se běžný smrtelník během roku jako má možnost dostat, ale na to CPSko zas až tak moc ne. Mm-hmm. Takže bych určitě takové ty jako návštěvníky, co jsou hloubaví a co chtějí fakt nahlédnout pod pokličku vědy, poslala i tam.
0: Dobře. A zároveň také možná na stránky, na kterých zjistíte celý ten kompletní program, nejsou nějak složité, nocvědy.cz a tam už se doklikáte i na to, co nabízí Zlínská univerzita Tomáše Bati, za kterou promlouvá Iva Čermáková. Zároveň je tam také seznam i těch přednášek, protože i ty jsou součástí Noci vědy. Není to jenom, je to často ta přednáška, to slovo už může odrazovat právě od toho vědeckého, ale i ty budou zábavné, že ano.
1: My je děláme kratší. My je děláme v režimu 10 minut, má ta jedna přednáška. My těm vědcům uděláme tu hrůznou věc, že jim to načasujeme, aby měli opravdu 20 snímků, na každý měli 30 vteřin a nezakecávali se. Takže a pak je to zábavné. Ano.
0: I to bude záživné a zábavné, no a o zábavě je tradiční závěr celé akce Noci vědy. Koncert bude i letos?
1: No bude. Na to my organizátoři se obzvlášť těšíme, protože víme, že to už je finále a konec. a že ty přípravy jsou hodně náročné. Takže letos bude koncert kapely Vltava, na který se všichni moc těšíme. Bude venku, doufám, že vydrží počasí aspoň takhle, jak je teď, bude na dvorku Fakulty technologické. Takže si přijďte zaspívat stěžejní hity kapely Vltava.
0: Zve ještě Iva Čermáková, koordinátorka Noci vědy 2026 ve Zlíně a proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati, které už rychle poděkuji za návštěvu, za její vzácný čas, protože ona už musí jít vše organizovat.
1: Tak.
0: Vrhnete se hned od té 16. hodiny. Od té 16. hodiny hned se vás něco týká, takže už za chvíli vás můžou za nějakých 10 minut poběžíte přímo teď a potkají vás tam návštěvníci.
1: Já budu asistovat u Science Battle a to bude od 17 hodin, takže ještě
0: máte
1: můžu
0: rezervu.
1: Jít pomalučku.
0: Ale vy už pomaličku také můžete vyrazit na letošní Noc vědy. Vám, paní Čermáková, děkuji za váš čas i za vaše slova, ať se akce po všech stránkách vydaří.
1: Já taky děkuju.
2: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Dnes uplynulo přesně 533 let od okamžiku, kdy mořeplavec Kryštof Kolumbus vyplul na svou druhou cestu. My dnes víme, že do Ameriky, on tehdy myslel, že do Indie. Je nejvyšší čas, necelých 7 minut před 16. hodinou, popřát vám šťastnou další plavbu pátečním odpolednem i celým víkendem, ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Pavel Vacek se s vámi loučí a ještě ale přidám něco k zakousnutí do něčeho dobrého, a to z Petrova sortimentu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Na chvíli zamíříme přes Atlantik, ale tentokrát vynecháme Spojené státy. Zastavíme se v Kanadě. Tam se moc často hudebně nevydáváme. Leonard Cohen byl zpěvák, hudebník, básník i spisovatel oceněným čestným kanadským řádem. Ročník 1934. Správně bych měl vyslovovat Leonard Cohen, ale nebudu hledat detaily na Moravě nepodstatné. Jako důležitější vidím rozhodně to, že z písničkářů, kteří se mu mohli rovnat, teď mám na mysli Paula Simona a Boba Dylana, byl nejenom nejstarší, ale také od nich naprosto odlišný. Už po pár měsících se stal jeho debut v Americe i v Anglii kultovní deskou. My si ale pustíme až mnohem pozdější časy, z období, kdy hlavně koncertoval a dokonce se objevil i v jedné epizodě televizního seriálu Miami Vice. O 2 roky později vydal desku I'm Your Man, která znamenala poměrně dramatickou změnu v jeho kariéře. Tehdy, v roce 87, obalil své skladby nečekaně syntezátory, písničky se sociálním podtextem naraz obsahovaly i černý humor. To album mám doma a je potřeba dodat, že se stalo komerčně nejúspěšnější studiovou nahrávkou v celé kariéře Leonarda Cohena. Ta se definitivně uzavřela na podzim 2016, tedy přesně před 10 lety.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na Baranici ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začínají s projektováním výstavby nových rodinných domů. Cyklisti a chodci ve Vcetíně mají novou lávku přes potok Rokytenku. Policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi. Nikoho zatím neobvinili. Dnes večera v noci čekáme převládající oblačnou oblohu a na teploměru až 3 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Město Valašské Klobouky a majitelé pozemků v lokalitě na Baranici podepsali memorandum o využití tohoto území pro individuální bytovou výstavbu. Vzniknout by tady mělo 15 až 20 rodinných domů. Začíná tak projektová příprava základní infrastruktury. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
4: Důležitým předpokladem pro budoucí vybudování celé lokality je prodloužení vodovodu a kanalizace, které se v současné době realizuje v ulici Pod Dubovcem. V území Baranice už proběhlo geodetické zaměření, na které naváže další krok, a to projektování návrhu komunikací a inženýrských sítí.
2: Cyklisti i chodci ve Vsetíně mohou znovu jezdit a chodit kolem budovy stavebního bytového družstva. Stavbaři tam totiž dokončili opravu 100-metrového úseku stezky a postavili novou lávku přes potok Rokytenka. Kam se stezka povede dál, popisuje mluvčí Jana Rašková.
5: Stezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Teď končí u podchodu u křivačkárny, odtud pokračuje přes Rokytnici až ke Lhotě u Vsetína. Brzo přibude odbočka k vlakovému a autobusovému nádraží. A později chceme protáhnout až na ohradu, kde se napojí na cyklostezky Bečva a Jasenice.
2: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela celkem 3 osoby, nikoho zatím však neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí 28. září zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
6: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti, a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Počasí.
2: Dnes večera v noci bude zpočátku velká oblačnost, později polojasno až skoro jasno a nejnižší teploty 6 až 3 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Vsetíně v ulici Jasenická bourala 2 osobní vozidla. A to už bylo z našich zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Před námi oblíbený pořad s názvem Humoriáda. Hezký poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Slyšíme to hrozně.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
8: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
7: Děkuji.
8: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
7: Ne, chtěl jsem dát verš.
8: Jo, je, dej.
7: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
8: Tak. Ano.
7: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
8: To jsi napsal sám?
7: Mm-hmm.
8: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak.
2: Že jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Berili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasiny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A. Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany,
0: taky.
1: No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to bys
1: si
0: nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Slava. Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl. Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nemíkal, šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jezina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už? Jako
2: počkej,
4: vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupí za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano.
9: To je to zvaný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pak musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, Soluško Lidová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Už jo, zasnu, jo.
9: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
10: Kamera jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvíjí.
9: Nezasvíjí, když jde na tom, že to dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače,
4: no, humor mezera. To není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě.
1: To,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku. Za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, a teďka už jsme uslyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: Děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Kusni. Ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty? Ne.
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude,
2: ale jen o nich. Dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka. Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Klapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: To je
8: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Klapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop.
9: Pro mě dobrý.
8: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, že jsme vedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady,
2: prosil.
1: Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, no já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Bereš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát.
2: A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené?
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? Jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Uherském Brodě dnes položí 4 kameny zmizelých, které připomínají osudy židovských obětí druhé světové války. Dnes večer budou v ulicích Rožnova pod Radhoštěm průvody inspirované pohádkovým světem broučků Jana Karafiáta. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Dnes večera v noci čekáme převládající oblačnou oblohu a na teploměru nejníže 3 stupně. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Osudy židovských obyvatel deportovaných do koncentračních táborů za druhé světové války budou v Uherském Brodě nově připomínat kameny zmizelých. Město dnes na místě, kde stál dům rodiny Bokových, odhaluje 4 takzvané štolprštajny, jak říká vedoucí oddělení dotací a rozvoje města Pavel Chramosta.
4: Kameny zmizelých, které budeme pokládat tady do chodníku na ulici Moravská v Uherském Brodě, patřily rodině pana doktora Alfreda Boka, lékaře, který s manželkou a dcerami vlastně žil tady v tom domě číslo popisné 79. Oni byli všichni začátkem roku 1943 deportováni do Terezína a následně zahynuli v Osvětimi.
2: Pokládání kamenů zmizelých začalo před malou chvílí. Následovat bude vystoupení žáků základní umělecké školy v Uherském Brodě a promítání dokumentu Příběh brodské židovny. Ten mapuje osudy židovské komunity ve městě. V Rožnově pod Radhoštěm dnes vyjde lampionový průvod, inspirovaný knihou Broučci Jana Karafiáta. Děti z Lampiony půjdou z městského parku do dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Na děti tam čeká divadlo, pohádky, světelná show, ale i stezka odvahy, říká mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
5: Připravené je představení Kosí bratři, ve fojctví se budou číst pohádky, zatančí žáci základní umělecké školy a zahraje dětská cymbálová muzika Desetník. Děti si můžou vyzkoušet odvahu a projít s baterkou stezku Očka ve tmě.
2: Sraz je v 6:30 večer u hudebního altánu. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí anebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
6: 92. Všechny.
7: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy starostů Víta Rakušana schůze smysl.
8: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
7: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
9: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
7: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením stáhnout zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda, tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká víc než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda. Zhruba 700 tisíc aut pak na značku Audi a kolem 200 tisíc na Seat.
3: Počasí.
2: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji zpočátku převládat velká částečně průsvitná oblačnost. Později v noci bude polojasno až skoro jasno. K ránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty naměříme mezi 6 a 3 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Za rámí se střetla tři osobní vozidla a takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pátek 25. září začíná v 17 hodin a bezmála 5 minut necelá hodina vysílání, ve kterém se zaměřujeme na regionální dění. Aktuální témata, reportáže nebo zajímavé události pro vás chystá redakce Českého rozhlasu Zlín. V první polovině pořadu nás bude zajímat předpověď počasí na prodloužený víkend. S naší regionální stopařkou se vydáme na Noc vědy ve Zlíně a ze všeho nejdřív nás čeká souhrn zpráv dneška. A k tomu všemu samozřejmě kvalitní muzika. Teď je Petr Spálený. Příjemný poslech přeje Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn nejdůležitějších dnešních zpráv ze Zlínského kraje připravil Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic 1/50 a 1/55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou podepsali zástupci Omnipolu z Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní těchto měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Omnipol v Kunovicích vlastní společnost Aircraft Industry. Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první odběr krve pro veřejnost přímo ve městě. Do sálu společenského domu včera přišlo 32 dárců, 29 z nich darovalo krev úplně poprvé, jak dodává manažerka kvality transfuzního oddělení Nela Mechlová.
3: Ale máme tady i dárce, kteří, dejme tomu, chodí darovat do jiných zařízení, ale vítají to, že nemusí nikde dojíždět a že právě mohou přijít tady.
2: Dnes se v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná Noc vědy. Vyrazit můžete na program spojený s technikou, ale i komunikací. Interaktivní aktivity budou na Fakultě humanitních studií, Fakultě technologické, v Centru polymerních systémů, ale i univerzitním rektorátu. Bezplatnou akci zakončí o 8:30 večer na dvorku Fakulty technologické koncert kapely Vltava. V Luhačovicích, na Pajedlích a Brumově Bylnici budou zítra svatováclavské slavnosti. Ty připomínají svatého Václava a Den české státnosti, který připadá na 28. září. Ve všech zmíněných lokalitách bude na programu jarmark, šermířské vystoupení, ale i historický průvod městem. O slavnostech v Luhačovicích blíže mluví mluvčí tamní radnice Hana Srncová.
4: Hlavní historický program začne v 19 hodin u radnice. Nabídne taneční, šermířskou a bubenickou show i staročeský chorál svatý Václave.
2: Svatováclavské hody se uskuteční také v Hulíně na Kroměřížsku, a to až do pondělí 28. září. Dotaci ve výši 100 000 korun pro obecně prospěšnou společnost Naděje schválila Rada města Otrokovice. Organizace dlouhodobě vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. Vloni Naděje zaměstnávala ve svých třech pobočkách celkem 70 lidí, z toho 60 osob se zdravotním postižením. A to byl zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Zlín s datem 25. září 2026.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Noc vědy dnes po celé republice otevírá veřejnosti místa, na která se člověk běžně nepodívá. Ve Zlíně se do akce zapojila také krajská nemocnice Tomáše Bati a zájemce zve k návštěvě oddělení patologie. Tam si mohou vyzkoušet práci laboranta, prohlédnout si histologické preparáty pod mikroskopem nebo se dozvědět, jak spolu jednotlivé lékařské obory při hledání diagnózy komunikují. A na místě je naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásný podvečer.
2: Krásný podvečer z budovy číslo 24 krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Když se řekne patologie, mnoha lidem se vybaví hlavně úmrtí nebo kriminální seriály. Já jsem již měla možnost se přesvědčit, že toto pojetí patologie je velmi úzké, protože na tomto oddělení se denně pracuje také s odebranými vzorky pacientů, které mohou lékařům pomoci odhalit nejrůznější nemoci a rozhodnout o další léčbě. A právě o tom, co všechno práce patologů obnáší a jakou roli v ní má věda, já si povídám s vedoucí laborantkou Kristýnou Navrátilovou, které přeji krásný podvečer.
3: Krásný podvečer.
2: Začneme u běžné práce patologie. Co všechno se na vašem oddělení odehrává od chvíle, kdy k vám dorazí vzorek od pacienta až po stanovení diagnózy?
3: Já bych teda ještě jednou zdůraznila, že my ve většině případů, v 99%, vyšetřujeme vzorky od živých pacientů. Vzorečky k nám chodí už od těch nejmenších výkonů, jako je odebírání znamenek, až po ty velké vzorky, které chodí z těch velkých operací, včetně nějakých nádorů onkologických. Následně se přiřadí vzorku číslo, které putuje se vzorkem po celou dobu toho vyšetření. Vždycky vzorek musí popsat lékař, změří jeho velikost a odebere si ze vzorku tu část, kterou potřebuje vyšetřit. Vzorek se následně musí zpracovat v autotechnikonech, což jsou přístroje, které nám tkáň odvodní a projasní, tak aby my jsme s tím dále v laboratoři mohli pracovat. Což znamená, že se tkáň zalije dále do bločku a do parafínu a my už krájíme tenké řezy. Ty řezy se pohybují v řádech jednotek mikrometrů. Každý řez se natáhne na sklíčko a barví se buď základním barvením, nebo případně nějakým speciálním nebo imunohistochemickým barvením a každé sklíčko hodnotí náš lékař pod mikroskopem.
2: Když mluvíme o vědě, co je dnes pro práci patologů vlastně nejzajímavější? Vy jste mluvila o přípravě toho preparátu, o barvení a jaké metody vlastně pomáhají lékařům při hledání diagnózy a následném výběru léčby?
3: V dnešní době už se i v patologii rozmáhá genetické vyšetření, tedy práce s DNA. K tomu ale musí mít laboratoř status referenční laboratoře. Tu my ještě bohužel nemáme, ale dost o to usilujeme, abychom se posunuli dál.
2: Právě část téhle práce, co jsme se bavili teďka o tom preparování a přípravě a na sklíčka pod mikroskop, je část programu, kterou jste si připravili dnes na Noc vědců, nebo Noc vědy, tady v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Co vlastně chcete ukázat lidem z praxe, co běžně neuvidí, na co se opravdu nemůžou podívat, na co si nemůžou sáhnout?
3: My jim během dnešního večera představujeme vlastně celý náš provoz, celou tu cestu vzorku. Oni vidí celé to zpracování, mají možnost si i některé úkony vyzkoušet, například si zalepit sklíčko krycím sklíčkem či pozorovat preparáty v mikroskopu.
2: Když už mluvíme o připravených preparátech mikroskopu, které jste si připravili pro návštěvníky, vaším cílem bylo letos je i trošku pobavit, aby to nebylo taková jednotvárné, aby se podívali opravdu na zajímavé exponáty, nebo preparáty, exponáty asi ne. A co si vlastně můžou prohlédnout pod tím mikroskopem? Uvidí letos i slíbený králičí bobek?
3: Ano, letos se nám povedlo připravit i králičí bobek na přání z minulých let, což jsme moc rádi, jenom mají lékaři nachystané ty nejzajímavější případy, které denně pozorují v mikroskopu.
2: Pojďme se ještě vrátit k tomu králičímu bobku. Mě to velmi zaujalo, už jsem ho viděla. A řekněte našim posluchačům, co vlastně můžu pozorovat na takovém preparátu?
3: My vlastně v mikroskopu vidíme zbytky rostlinné potravy, kterou ten králík snědl, strávil a my jsme to přenesli na to sklíčko a můžeme tam pozorovat zbytky té rostlinné stravy.
2: Takže vlastně nic strašného. Strašné. Já vám moc děkuji, paní vedoucí laborantko, to byla Kristýna Vrátilová, a přeji, ať dnešní noc vědy vydaří a návštěvníci si odnesou nejen zajímavý zážitek, ale také trochu jiný pohled na práci patologů. No a loučím se taky s našimi posluchači, naslyšenou.
1: Petro, díky a zdravíme do Zlínské nemocnice. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlíne, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je pátek před prodlouženým víkendem a tak si teď řekneme, jak bude. Po telefonu proto zdravíme Petra Minstera z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí panuje ve Zlínském kraji právě teď?
2: Máme zataženou oblohu, i když na tom příhraničí východ, jihovýchod ještě i svítí částečně slunce. No a teploty, ty jsou zhruba mezi 12 a 15 stupni. Oblačnost ale bude postupně přibývat.
1: Co můžeme čekat večer a v noci?
2: Právě se bude postupně zatahovat, je to sice přechodná záležitost, což znamená, že velká oblačnost bude zpomalovat pokles teplot. Ty se ráno ale dostanou přece jenom na hodnoty kolem 4-5 stupňů, protože se zase v průběhu noci bude oblačnost zmenšovat a ojediněle by se mohly objevit v údolích mlhy.
1: A jaký bude zítřek?
2: Zítřek bude postupně slunečný, kromě těch mlh, které se brzy rozpustí a v údolí budou jenom ojediněle, tak čekáme jasno až polojasno, odpoledne teploty 17 až 20 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo jižních směrů do 15 km za hodinu.
1: To byla sobota, pojďme si teď ještě povědět předpověď počasí na neděli a sváteční pondělí.
2: Tak, teplotně budou tyto dny podobné, postupně se bude stupínek po stupínku oteplovat, v neděli bude akorát více oblačnosti, takové hodně průsvitné v průběhu dne, takže částečně slunečný den ano a teploty do 21 stupňů, v pondělí 19 až 23 stupňů v odpoledních hodinách a oblačnost bude zase pouze malá.
1: Tolik víkendová předpověď počasí od meteorologa Petra Minstera. Díky za informace a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po půl šesté a po písni kapely Činasky posloucháte Český rozhlas a Zlín. Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ježkovo výročí si dnes v Holešově od 20 hodin připomenou desítky malých i velkých umělců komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
2: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
3: Skladatelem, tatínku.
1: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
4: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtra v Holešově.
5: No, myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
6: Cílem toho představení je nejen uctít památku geniálního skladatele a dirigenta, kterou představíme průřezem hudebního díla, ale i představit Ježka z jiného úhlu právě skrz osobní korespondenci s Mílou Ledererovou.
1: Doplnil druhý autor Hugo Kuhl. Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.

0: mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Co bylo na tom nejtěžší zaspívat Ježka s tak malými dětmi, se ptám sbormistryně Plamínku Gabriely Kovářové.
2: Rytmika, pultón, je tam prostě toho strašně moc. Pan Ježek prostě byl swingový skladatel, takže to jsme zatím ještě s dětma asi nespívali, takovýhle písničky.
1: Známý Ježkův Bugatti Step si při čekání na zkoušce střihnul i další důležitý člen tvůrčího týmu.
3: Já jsem Jarda Mikuš, jsem učitel základní umělecké školy Holešov a moje role v programu je taková, že jsem dělal nějaké aranže.
1: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Věra Špinarová a Český rozhlas Zlín. Uherský Brod byl před druhou světovou válkou domovem jedné z největších a nejvýznamnějších židovských komunit na Moravě. Nacisté ji ale takřka celou zlikvidovali. Osudy čtyř židovských obyvatel města ode dneška připomínají takzvané Stolpersteiny, neboli kameny zmizelých.
1: Kameny zmizelých, které budeme pokládat tady do chodníku na ulici Moravská v Uherském Brodě, patřily rodině pana doktora Alfreda Boka, lékaře, který s manželkou a dcerami vlastně žil tady v tom domě číslo popisné 79.
2: Ukazuje vedoucí oddělení dotací a rozvoje města Uherskobrodské radnice Pavel Chramosta na místo, kde dříve stával dům rodiny Bokových.
1: Oni byli všichni začátkem roku 1943 deportováni spolu s dalším židovským obyvatelstvem z celé jihovýchodní Moravy do Terezína a následně zahynuli v Osvětimi.
2: Jejich památku budou už navždy připomínat dlažební kostky s mosazným povrchem a vyrytými jmény.
3: To pokládání těch kamenů zmizelých je vlastně super věc, která vlastně připomíná ty lidi, kteří se nevrátili z koncentráku.
2: Vítá položení kamenů zmizelých jedna z posledních židovských obyvatelek Uherského Brodu Miriam Navrátilová.
3: Protože většina se jich nevrátila pochopitelně a spousta potom z nich emigrovala po druhé světové válce, takže my jsme já, moje maminka, moje dvě děti. Pak je tady rodina Rosenfeldů ještě, jo, to jsou vlastně dva kluci a ještě byla paní Fuchsová, ale ta nevím, jestli ještě žije, takže buď 6 nebo 7 vlastně lidí židovské komunity zůstalo v Uherském Brodě.
2: V minulosti přitom Židé tvořili významnou část města, připomíná historik Radek Tomeček.
4: Ta komunita byla jedna z největších na Moravě. V 50. letech 19. století tvořili Židé až 1/3 obyvatel města a byli takovým hybatelem, ať už teda kulturním nebo hospodářským vlastně toho městského života.
2: Za druhé světové války jim ale nacisté připravili krutý osud.
4: V roce 1943 byla celá komunita židovská vlastně deportována kolem 860 židovských obyvatel Uherského Brodu, kteří v období holokaustu zahynuli v koncentračních táborech.
2: Celý projekt pokládání kamenů vznikl na základě občanského návrhu v aplikaci města Pin City, kde obyvatelé mohou podávat vlastní návrhy na vylepšení veřejného prostoru. Dnešního odhalení kamenů zmizelých se zúčastní i příbuzní rodiny Bokových, kteří žijí v Praze. Součástí programu bude i projekce krátkého filmu Příběh brodské židovny, který mapuje historii židovské komunity ve městě. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Město Holešov ve spolupráci se střediskem volného času Tymi a Zlínským krajem připravuje už po osmé příležitost pro nadané, šikovné a úspěšné děti z celého Zlínského kraje. Termín uzavření přihlášek do krajského kola soutěže Zlatý oříšek se blíží. S ředitelkou Holešovského střediska volného času Jarmilou Vaclachovou si povídala moje kolegyně Silvie Pospíšilová. Zeptala se třeba na to, jaké děti uspěly i v celostátním kole.
1: Byly to děti jednak ze sportu, z hudby, z tance, v oblasti vědy byli velmi úspěšní. Krištof Vaněk, to byl všestranný chlapec, zabýval se fotografií a také sportoval. Martin Novák, Natálka Vališová, majoretky Lentilky, které mají úspěchy jak tady u nás v České republice, ale také na světových úrovních. Monika Železníková, atletka, výborný byl v loňském roce Jošek Hanuš, který soutěžil v kvantové nauce světla. Nejvýraznějším byl Alex Fever, u něho je taky zajímavý příběh, že první rok se nedostal, nezískal Zlatý oříšek, nevzdal to, šel do soutěže i další rok, tam byl velmi úspěšný a Alex nám dělal velkou radost, protože je nejen vítězem krajského kola, má také celostátního kola, svou činnost ale rozvíjí, aktuálně má na svém kontě další velký úspěch, v květnu 26 se zúčastnil Evropské olympiády experimentálních věd, kde získal stříbro, loni zvítězil na Mezinárodní olympiádě v astronomii, je to opravdu spoustu šikovných dětí z různých oborů zájmové činnosti.
2: Řekněte, co děti účastí v soutěži mohou získat?
1: Nejde jenom o to ocenění, získají především možnost představit svůj talent, setkat se s jinými dětmi z různých dalších oborů, což je určitě velmi pro ně zajímavé. Ve finále budou vybráni tři krajští vítězové, kteří získají Zlatý oříšek Zlínského kraje a samozřejmě postup do celostátního kola. Dále jsou to nezapomenutelné zážitky pro děti, je tam šance vyhrát prestižní ocenění, také finanční podporu. Můžou se účastnit slavnostního televizního finále na Nový rok v České televizi, ale je tam také mediální trénink pro děti, zkušenosti napříč médií, mají šanci spolupracovat s experty ve svém oboru a také mají možnost čerpat všestrannou podporu z nadačního fondu Zlatý oříšek.
2: Pro jakou věkovou skupinu je Zlatý oříšek určený?
1: Takže to soutěž je určená pro děti ve věku 6 až 14 let. Děti nesmí dovršit 15 let teď na podzim. A je to nejenom pro jednotlivce, ale také pro dětské kolektivy. A co je důležité, tak Zlatý oříšek nemá žádné pevně stanovené kategorie. Nezáleží tedy na tom, jestli je dítě úspěšné ve sportu, umění, přírodě, technice. Opravdu, kdo máte kolem sebe šikovné děti, neváhejte. Hledáme děti, které v uplynulém období dokázaly něco mimořádného, zaslouží si, aby si jich někdo prostě všiml.
2: Jak se mohou zájemci přihlásit?
1: Nominaci je možné podat prostřednictvím webových stránek Zlatého oříšku na adrese www.zlatyoříšek.cz/zlínský-kraj. Jednotlivce přihlašují rodiče, kolektivy pedagogové nebo také jejich trenéři, vedoucí kroužku a podobně. A hlavně neváhejte, protože blíží se uzávěrka tím, že 11. října krajské kolo, takže potřebujeme do konce září, bychom byli moc rádi, kdyby se nám všichni zájemci ozvali, nominovali, abychom mohli udělat výběr té 12 členů finálové skupiny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm se po měsících stavebních prací mění v zelenější sídliště. Podél silnice přibývají nové záhony a stromy. Rekonstrukce ale nabrala zpoždění a místním to komplikuje život. Na tom, proč se stavba protáhla, se přitom radnice se stavební firmou neshodnou. Stavbaři ale lidem jako omluvu nabídnou guláš, koláče a frgály. Více si můžete poslechnout v zítřejším ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín po 8. hodině v reportáži Gabriely Hickl. A tím končí páteční vydání pořadu Den ve Zlínském kraji. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová. Naslyšenou příště.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Má uchránit lokalitu před přívalovými dešti. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm mohou hlasovat o novém názvu náměstí. Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. Dnes večera v noci čekáme převládající oblačnou oblohu a na teploměru nejníže až 3 stupně. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zmírnit následky a škody po příbalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice, a to společně se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
4: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Lidé v Rožnově pod Radhoštěm mohou ode dneška vybrat nový název pro náměstí 1. máje. To se teď opravuje a hotové by mělo být během několika týdnů. Anketu najdou lidé na webu města, vysvětluje mluvčí Petra Graclíková.
5: Anketa k novému názvu rekonstruované plochy na 1. máji u budovy 1000 bude probíhat do 7. října a lidé mají možnost posílat své návrhy, jak by se to nové náměstí mohlo jmenovat. My potom vybereme zajímavé varianty. A potom bude druhá část hlasování, kdy lidé už budou vybírat konkrétní název.
3: Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
6: Naposledy dnes ráno zemřeli 2 lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
7: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
6: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
8: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
6: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
3: České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouhře Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšaovou 7-6 a 6-2.
0: Počasí.
3: Večera v noci bude v regionu převládat zpočátku velká oblačnost, později se zmírní, k ránu se v údolích vytvoří mlhy, nejnižší teploty 6 až 3 stupně.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D55 u exitu 32 ve směru na Hulín a Olomouc je velká kovová tabule na silnici. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tentokrát už pěkný večer, přátelé. No a tentokrát vás polkou Antonína Koníčka a Václava Babuly, když jsem byl malučký, pozvala k poslechu Moravy krásné země Boršičanka Antonína Koníčka. Samozřejmě vás zvu i já a přeji pohodový večer při dalších pěkných písničkách. Zdraví Jiřina Ostrá. No a když už jsem se zmínila o těch dalších písničkách, tak tedy hned prozradím písničky ze srdce. Pro paní Petru Králíkovou z Říčan to budou Šípkové růžičky, no a Honzík Bořil si při Sokolících vzpomene na svého milého tatínka. No a jak je zvykem, připomínám, kdo má svátek. U nás Zlaty Zlatuše, na Slovensku Vladislavové a Vladislavy. Přeji vše dobré. A určitě i vy budete během pořadu vinčovat, děkovat, pozdravovat a můžete i vzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař a Jiří Helán.

0: Tak to byly Moravské lidové v podání Jošky Šmukaře a Jiřího Helána za doprovodu kapely Petra Olivy. A už tady mám telefonát a je to pan Hasoň. Pane Hasoni, ještě jednou hezký večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům Rádio Brno a hodně zdraví. Chtěl bych uvést pomínku na syna Milana Hasoně, Brno Kohoutovice, když 25.9. uplynulo 5 roků od jeho úmrtí. Dále bych chtěl uvést vzpomínku na moji manželku Janu Hasoňovou z Meslovice, která by se dožila 11.10.85. Kdo jste je znali, děkuji za tichou vzpomínku. Manžel Karel Hasoň, Meslovice.
0: Tak budeme vzpomínat při písničce, pane Hasoni. Hezký večer přeji a příjemné vzpomínání. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A měla jsem tady ještě jeden milý telefonát. Volal pan Franta Palác Valče, nechtěl do vysílání. Děkoval mě za, tuším, středeční písničku ze srdce Vlaštovičky a také přál ještě všechno nejlepší mému manželovi Jaromírovi Ostrému. Takže já děkuji i za něho, pane Paláte. No ale teď tady mám další vzpomínku. 24.9. uplynuly 3 roky, co odešla milá máma Ludmila Ilová. S láskou vzpomíná syn Jaromír a ještě tady píše zdravím Ivanku Slabákovou a děkuji, že ji máme zpátky. Tak a nějaká pěkná písnička i pro paní Haničku Bílkovou z Tůfaranky. Hodně zdraví, mnoho pěkných písniček a radosti, kterou rozdává na dechovkových festivalech, přejí dechovkáři od Olbramovic až Potřebíč. No a hrát nám bude právě Tůfaranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Tufaranka, jak bylo řečeno. Byla to krásná písnička Miroslava Irši Kolem nás. No a teď už tady mám další telefonát, je ze Skoronic a je to paní Marie. Dobrý večer. Tak paní Marie, ještě jednou zkuste. Paní Marie, ještě to vezmeme od začátku, protože jste ještě nebyla ve vysílání, takže ještě jednou dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer přeju. Dnes se dožívá ve Skoronicích u Kyjova úctyhodných 93 let pan František Meníčka, nejstarší jezdec naší jízdy králu a zároveň nejstarší muž z koronské obce. Zdraví, ať mu slouží, dobrá mysl neopustí. Blahopřeju strýcovi Franošovi, tak jak mu u nás říkáme, jménem všech jezdců a pořadatelů jízdy králů ve Skoronicích a přeju všecko dobré.
0: No tak to je nádherné. Tak Franoš, mohu mu tak říct,
1: ano,
0: že jo, paní Marie?
1: Franoš,
0: no tak koně, to je asi jeho velká záliba, já si myslím.
1: Taka,
0: musí rozumět, že?
1: Jezdil jako pobočník a potom, když už byl v důchodovém věku, tak jsme ho zavolali, aby jezdil s vozem, s výběrčím vozem, který uzavírá naši jízdu králu a na něm se vybírají všechny poživatiny. A to byla jeho láska. On byl tak nadšený, nastrojil se do kroja, dal si klobouček, měl tam svoje dva vnuky a to byl jeho život.
0: No ale má krásné vzpomínky, paní Marie. Franoš,
1: určitě, ano.
0: Tak já doufám, že se mu bude líbit i ta písnička, je veselá a zdá se, že strýc Franoš bude veselý chlapík, paní Marie.
1: Určitě.
0: No, dobře.
1: A taky výborný zpěvák.
0: Ano.
1: A proto dneska mu půjde, teď v 7 hodin mu půjde popřát náš král Teodor Šťastný a Eliška, která se stará o výrobu růží, tak mu zanesu malý dárek a půjdu ho pozdravit.
0: A zaspívají si spolu, že jo, paní Marie?
1: No to určitě,
0: tak jo.
1: Ano.
0: Tak teď to bylo rozhlasové přáníčko pro strýca Franoša, pro Františka Neníčku, 93 let. Tak paní Marie, pěkně jste to předala, můžeme se rozloučit. Nashledanou.
1: Děkuji vám moc krát, nashledanou.
0: Nashledanou. No a přání k narozeninám patří i panu Antonínovi Dudovi z Částkova. Milý dědečku, všecko nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Dobré zdraví a boží požehnání ti ze srdce přejí tvoje vnučky Johanka, Juditka a Jakubka. A rozblikal se tady jeden z telefonů, tak já ho ještě před tou písničkou vezmu. Zdravím, dobrý večer, Ostrá, kdo pak je na té druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ondra ze Stražiska,
0: ano,
2: z Moravy. Já bych chtěl popřát svým prarodičům, protože dneska slaví od svatby 55 let, paní Irena Růžičková a Jiří Růžička, tak ať se mají stále rádi a ať jsou tady s náma ještě dlouho, dlouho, ať jsou veselí.
0: No určitě, a nevolala teď babička na dědu, já jsem tam něco takového zaslechla.
2: A to nevím, je to možné, já jsem tady od rádia daleko,
0: jo, tak.
2: Je to možné.
0: No jo, tak teď už by měla babička s dědou se fakt jako připravit tomu rozhlasovému přijímači, protože za maličkou chvilku já jim také věnuji hudební dárek a popřeji do dalších let hodně lásky. Pane Ondro, nashledanou, hezký večer.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, no a je čas na písničku, je to Miroslavská. Yeah.

0: Tak to byla Miroslavská v podání Hornobojanů. A já tady mám, přátelé, pro vás i pozvánky. Třeba už tuto sobotu, 26. září, o 14 hodin se na vás všechny těší na Březové, kde se bude konat den s dechovkou při příležitosti nového CDčka dechové hudby Březovjané. Akce na moravsko-slovenském pomezí, která spojuje. K tanci a k poslechu budou hrát dechové hudby Sučanka, Březovjané, Tůfaranka, Lanžhočan. Moderovat bude Jiří Kokmotos, takže o zábavu bude postaráno. Přijďte si zaspívat, zatancovat a pobavit se, potkat se s přáteli a kamarády u dobré skleničky vína. Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás, vaši Březovjané. No a ještě tady mám pozvánku na Troskotovické hody. V sobotu vás čeká večerní hodová zábava od 20 hodin v kulturním domě, kde k tanci jak poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťanka. O hodové veselí a hodové veselí pokračuje i v neděli o 14 hodin zásičkou. Tentokrát vám zahraje dechová hudba Tůfaranka, tak přijďte si užít krásnou hodovou atmosféru, dobrou muziku a společné setkání. No a těšíme se na vás v Troskotovicích, píší pořadatelé. A já už teď zdravím paní Petru Králíkovou z Říčan, protože teď je na řadě ta první písnička Ze srdce. No a pro paní Petru Králíkovou z Říčan tady mám krásnou písničku Antonína Michny Šípkové růžičky.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: No a teď je 18 hodin 33, skoro 34 minut. Vy posloucháte Moravokrásnou s Jiřinou Ostrou, posloucháte Milá vinčování i vzpomínky zazněly a pěkné písničky. Už máme za sebou první písničku ze srdce. Byla to písnička pro paní Petru Králíkovou z Říčan, Šípkové růžičky Antonína Michny, podání Galánečky. No za chviličkou bude ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Jana Zemanová z Brna a také má narozeniny, a to jsem někde tady ztratila, no narozeniny vím, že má Petr Badin z Nových Bránic, tak já přeji samozřejmě všem jen to nejlepší. Děkuji za to, že poslouchají Český rozhlas Brno, moc nás to těší, Český rozhlas Zlín. No a do let příštích jim přeji hodně zdraví, pohody, štěstí, přeji jim jen to nejlepší. No takže to bylo přání pro naše členy klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, pro pana Petra Badina z Nových Bránic a také Janu Zemanovou z Brna. Ještě jednou blahopřeji. No a Broněk Uher blahopřeje k narozeninám paní Marii Šimčíkové z Dolního Němčí a také má narozeniny jeho kamarádka paní Kateřina Ryšava z Dolního Němčí. Oběma milým dámám přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Broněk samozřejmě blahopřeje i s celými rodinami jmenovaných oslavenkyň. A teď už zdraví vím Honzíka Buřila. Tak Honzíku, teď můžete vzpomínat na svého milého, hodného tatínka, který tedy, myslím, že jste psal, že chodil do Sokola, že byl Sokol. Tak tady je Sokolíci, podání krajanky.

0: Tak to byla druhá písnička ze srdce a byla ta písnička pro Honzíka Buřila, který při této písnice vzpomínal na svého milého, hodného tatínka, kterého měl moc rád. Tuto písničku hrála Krajanka. A já tady mám odložený jeden telefonát, takže zdravím. Dobrý večer, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, tady je Oskar Tilč.
0: Aha, tak pane Oskare, už jste ve vysílání, jo?
1: Ano, děkuji. Já bych rád popřál Petrovi Badinovi, je to můj kamarád. A já už jsem staletý inventář Českého rozhlasu. I když nějak často nevolám, ale nejsem ani očíslovaný, ale pamatuju si aj znělky z 60. 70. let.
0: No tak my jsme vděční za takový posluchače, pane Oskare.
1: To mě provází celý život. Od rána do večera Český rozhlas. Synýho, mě synové řekli, taťko, ty u toho Brna normálně zestárneš. Měli pravdu.
0: No, tak to si pamatujete mnohé pořady, pane Oskare.
1: Určitě.
0: No tak určitě. Pamatujete si třeba, já vás vyzkouším, pamatujete si třeba Šipku?
1: No,
0: to
1: pamatuju.
0: Byl klub mladých cestovatelů a tam ano, jsme Josef Veselý, já.
1: No jasně.
0: No, Michal Říčánek.
1: A paní Vandrovou mám úplně strašně rád. Paní Vandrová a zpátky paní Lederelová.
0: No jistě.
1: Zdena Důvková. Důvková, no jistě.
0: No tak ale abychom nezapomněli na Petra Badina. A já prozradím,
1: Petr
0: pane
1: Badin.
0: Oskare. Petr Badin.
1: Jeden vynikající řidič a autobusu a výborný kamarád, takže ať má hodně zdraví, měl teďka nějaký zdravotní problémy, takže ať se uzdraví, ať za tím kolečkem ještě prožije hodně, hodně kilometrů a ve zdraví, ať se vždycky vrací domů.
0: No krásné přání. Jedno přání už zaznělo v poledne, takže já klidně mohu prozradit. A v poledne jsem říkala, no Petr Badin už je starý kmet, slaví dneska 50. narozeniny, pane Oskare.
1: No 50.
0: No, to
1: já
0: my všichni
1: mám
0: víme.
1: O poloviny o jeho let víc.
0: No, ale pane Oskare, já jsem onehdá někde četla, jako když si někdo stěžuje, že už má tolik a tolik roku. Vždyť my můžeme být vůbec rádi, že jsme se tolika ti roku dožili. Druhým
1: já
0: to třeba nebylo
1: já
0: dopřáno vůbec, že jo?
1: Je to v hlavě.
0: Ano, přesně tak. Takže já také zdravím pana Petra Badina, zdravím i vás a někdy zase naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a dnes slaví významné životní jubileum milovaná maminka a babička paní Marie Šimčíková z Dolního Němčí. A přání, milá maminko, milá babičko, z celého srdce ti k tvým 75. narozeninám přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, boží požehnání a mnoho důvodů k radosti. Děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, obět a hřejivou náruč, kterou pro nás všechny vytváříš. Všechno nejlepší a tě štěstí a pohoda provázejí každým dalším dnem. To s láskou a vděčností přejí oba synové a dcera s rodinami. K přání posíláme i hezkou písničku a já už se dívám, jaká, že to je ta hezká písnička. No teď si, přátelé, budeme připíjet slivovičkou.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla slivovička Trnečková, Františka Kohoutka, Antonína Rysina. A mám tady další dopis. Dnes bychom chtěli poslat jedno veliké přání té nejdůležitější ženě v našem životě. Naší milované manželce, mamince a babičce, paní Lidušce Luskové z Lažínek u Moravských Budějovic, která dnes slaví krásných 70 let. Maminko, když se ohlédneme zpátky, vidíme za tebou celý život plný lásky, péče, práce, starostí, ale také krásných chvil, smíchu a vzpomínek, které si v srdci poneseme po celý život. Vždycky jsi byla ta, která dokázala obejmout, povzbudit, poradit a být tu pro nás, když jsme tě potřebovali. A i když jsme dnes už dospělí, pro nás zůstaneš navždy tou naší maminkou. Člověkem, ke kterému se můžeme vracet, protože víme, že u tebe najdeme lásku a bezpečí. Tvůj manžel ti děkuje za všechny společné roky, za lásku, kterou jste spolu prožili a za rodinu, kterou jste společně vybudovali. Tvých 5 dcer ti děkuje za to nejcennější, co nám život mohl dát, za to, že jsi naše maminka. A tvých 10 vnoučat ti posílá velikou pusu a děkuje za každé pohlazení, za každý úsměv, obětí a krásné chvíle s tebou. Maminko, přejeme ti, aby těch dalších let bylo ještě mnoho, aby byly plné zdraví, klidu, radosti a lidí, kteří tě mají upřímně rádi. Všechno nejlepší. A než budu pokračovat, tak poprosím Alenku, aby si připravila písničku Pít vínko bílé, tak děkuji. A mám tady další vinčování. Je pro maminku Zdeňku Černínovou, která se dnes dožila 88 let. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať si ještě dlouho zpíváš při pořadu Morava krásná zem. To ti ze srdce přejí syn Kamil s přítelkyní Mirkou a vnuci Kamil a Tomáš s rodinami. No a mám tady ještě právě nějaké studiové maily, takže zdravíme všechny posluchače. Je tady vzpomínka na kamarádku paní Marii Forchovou z Mutěnic, která nás opustila a odešla na věčnost. Zítra by oslavila 85. narozeniny. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku a prosíme o modlitbu za její dušičku. Maru, žiješ v našich vzpomínkách a děkujeme za všechno, co jsme spolu prožili, tvoji kamarádi Marie a Miloš Polákovi. A úplně poslední tady čtu, milá Jitko, tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a radosti, ať máš kolem sebe stále hodné a upřímné lidi, kteří tě mají rádi a ať ti každý nový den přinese něco krásného a milého. Užij si svůj narozeninový den co nejkrásněji a ať se ti splní všechno, co si v srdci přeješ. To je přání pro Jitku Zástěrovou z Hodonína a tak to srdečně blahopřeje Jarda. No a teď už pít vínko bílé.

Zdravím nyní, přeji vám pěkný večer, klidnou noc a to vám přeje Jiřina Ostrá. Naschledanou ve sváteční to den v pondělí 28. září. No zbývá závěrečná orchestrální skladba. Je to bezejmenná Metoděje Prajky v podání Bojanů.

Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytli

0: poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zítra se v Luhačovicích na Pajedlích a Brumově Bělnici konají svatováclavské slavnosti, ale třeba i v Hulíně na Kroměřísku. Součástí budou šermířská vystoupení i historické průvody. V Rožnově pod Radhoštěm včera lidé poprvé darovali krev. Koncern Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. Může za to šroub náchylný ke korozi. Zítra bude v regionu převážně jasno, místy může být polojasno a na teploměru až 20 stupňů. Zprávy má Matěj Neradilek. Dobrý večer s Českým rozhlasem Zlín. V Luhačovicích na Pajedlích a Brumově Bělnici se zítra uskuteční svatováclavské slavnosti. Ty připomínají svatého Václava a Den české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Ve všech zmíněných lokalitách bude na programu jarmark, šermířské vystoupení, ale i historický průvod městem. O slavnostech v Luhačovicích nám více řekne tamní mluvčí Hana Srncová.
4: V 18.40 vyjde od elektry slavnostní průvod v čele s knížetem Václavem. Hlavní historický program začne v 19 hodin u radnice. Nabídne taneční, šermířskou a bubenickou show i staročeský chorál svatý Václave.
2: Svatováclavské hody budou také v Hulíně na Kroměřížsku, a to až do 28. září. Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první odběr krve pro veřejnost přímo ve městě. Do sálu společenského domu během včerejška přišlo 32 dárců. 29 z nich darovalo krev úplně poprvé, jak dodává manažerka kvality transfuzního oddělení Nela Mechlová.
5: Většina jsou prvodárci, to znamená se vyloženě seznamují s tím, co je dneska čeká, ale máme tady i dárce, kteří, dejme tomu, chodí darovat do jiných zařízení, ale vítají to, že nemusí nikde dojít a že právě mohou přijít tady. Takže máme takové dvě skupinky lidí.
2: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony automobilů. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
6: Ano. Týká se i automobilů Škoda.
7: Potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
6: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
7: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Tři medaile vybojovali během dneška čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivré. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debitu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami třetí. A českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem. Před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí o dost lépe. O Krejčím mluvil trenér Santi Denia.
9: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
2: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20 hodin 45 minut v pražském Edenu.
0: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převládající jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Během dne povane slabý proměnlivý, postupně pak jihozápadní až jižní vítr. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Otrokovicích na Zlínsku v ulici Školní osobní automobil srazil chodce. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Radilek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího pátečního, tedy broľňáckého vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel nám svým hudebním výběrem představí několik pěveckých solistů, kteří jsou hlasy brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů v posledních letech. Rovnou předjímám, že orchestr spolupracuje s mnoha zpěváky z regionu a dnes zazní alespoň někteří z nich, kteří se řadí mezi ty kmenové. V úvodu si poslechněme mladinkou zpěvačku Natálii Bruštíkovou ze Strání. Je jedním z dokladů dlouhodobé spolupráce a podpory Brolnu mladých zpěvaček a zpěváků. Natálie Bruštíková pochází z muzikantské a pochopitelně i zpěvné rodiny Bruštíků ze Strání. Její tatínek, cymbalista Radek, ji od malička, ostatně stejně jako její dva bratry, vodil na všemožné koncerty i pěvecké soutěže. A abych byla spravedlivá, nemohu nezmínit i maminku Natálie, která se vždy starala o to, aby mladá zástupkyně obce Strání dobře reprezentovala svou dědinu ve vzorně a krásně upraveném kroji. Dnes už Natálie Bruštíková povyrostla. Hudbě se stále věnuje, hraje na klavír a také na housle v cymbálové muzice. A takto zpívala v roce 2022. Příjemný poslech.

Natálku Bruštíkovou vystřídal zpěvák Michal Janošek, basbaritonista rodem z obce Vrbice na Hanáckém Slovácku a bodrý chlap, který už je po řadu let kmenovým zpěvákem Brolnu. Ještě doplním, že Michal Janošek je také klarinetistou. A koho si poslechneme nyní? Bude to Kamila Tomšejová, další někdejší účastnice soutěže zpěváček. Dnes už žena, která s Brolnem odspívala mnohé a třeba také s tímto orchestrem vydala své profilové album. Kamila na sobě neustále hudebně pracuje. Muzika je jí už dlouhou dobu velkou láskou a stala se také jejím povoláním. V loňském roce nahrál Broln zajímavý projekt, výběr písní sebraných a upravených Leošem Janáčkem s názvem Moravská lidová poezie v písních. Poslechněme si, jak se několika nápěvů zhostila právě Kamila Tomšejová, které bude pěvecky sekundovat František Černý, ale o tom až později.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém nám vyhrává současná generace muzikantů Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s primášem a uměleckým vedoucím Petrem Varmužou. Ráda také připojím jméno dramaturga a dvorního upravovatele tohoto rozhlasového rezidenčního tělesa, kterým je kontrabasista Pavel Trkán. Dospívala Kamila Tomšejová, kterou vystřídal s energií sobě vlastní František Černý. Velká osobnost posledních dekád fungování orchestru. Člen Brolnu už v dobách vedení Jindřicha Hovorky. Poté několik let, právě po úmrtí pana Hovorky, primáš Brolnu a v posledních letech stálý člen u houslového pultu. A navíc po celou dobu také výrazný pěvecký pilíř orchestru. Jak zpíval v jedné ze svých písní Karel Gott, čas letí jako bláznivý a už se nám blíží půl osmá. Takže abychom stihli ještě dva hudební snímky a poté bude čas na rozloučení. Před zpěvem Aleše Smutného, zpívajícího vynikajícího houslisty a závěrečné orchestrálky, nadepsané jako čardáše z Kendic, se s vámi od mikrofonu loučí Markéta Ševčíková. A připojuje se také autor dnešního hudebního výběru Jaroslav Kneisel. A pokud nás máte stále málo, pusťte si nás i zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Pěkný večer.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Sametské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Mondelier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošíně, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergerovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošín, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé.

0: Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
3: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
4: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
3: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
5: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
2: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
6: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
7: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
8: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
8: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše k takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty to znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme, ano, v podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervu, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano,
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a hrozí si ten systém, tu kostru. Tak ano. Na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Po písničce se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená, jako že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět. Vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
1: No,
0: nebo jenom,
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékař.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá

0: 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
1: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
0: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
2: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
0: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
3: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
0: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konslířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Koldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Poríní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několikaměsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech naskušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začalo nový akademický rok, studentů je víc než vloni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech

0: všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
1: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
2: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo, úplně jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa, určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97.5. kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej. Víme, když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska jsi byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

0: Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, do rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba, pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid, jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všim, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním.
1: Podívejte,
0: povídá další, který vystoupil vpřed.
1: Co kdyby jsme ho pověsili u té velké mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený.
0: No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama, protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcnej výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver.
1: Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu.
0: Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Vozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta.
1: Joe!
0: Výkřik.
1: Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce!
0: Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval.
1: Pro Krista pána!
0: Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh.
2: A co se stalo se Scottem?
0: Zeptal se Jack Sinclair.
2: No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
1: odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ohraží já starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní. No a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu, třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, tak to by si se domluvil s kamarádama, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, no smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jako by besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

cest, které znám. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr do ví, 15 minut po 23. hodině. Pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu.
0: Uh-huh.
1: A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Uh-huh. Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se nešetřili. Tak jako, proto říkám jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, když jsme se potkali, až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám 3 dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni 3 dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali.
0: Uh-huh.
1: A to bylo opravdu od toho okamžiku, když jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera.
0: Uh-huh.
1: A byli ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery, a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: To například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. A sešli jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě aj naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli. Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:55, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak jsem nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, zmostavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly 80, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci, někteří, kteří můžou, jo. A tak to tak u těch kulatin, to se oslavují naše, jak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: No, no tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to dělní.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat obsluha v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naše rodiny takhle to většinou se ostaví jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden malák je v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevědomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně, rodina. Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, ona mu odešla do rybička, to zase, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka všechno, víte, tak ho tam vždycky bratra dovezl v takém velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 lety a tak, tak to takhle hele, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října,
0: aha,
1: jo?
0: Ano, ano. Aha.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. A je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, ano, ano.
1: Ale já něco takové, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik stát. No, no, no. Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu. Tak to má být. Tak. A moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte.
0: Jo. Tak jo, hezký večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mhm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla to. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano, ano.
1: Tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady,
1: ano,
0: pod jednou, ano, střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak, ano, u vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou říjnu, pak zase v listopadu,
0: mm-hmm,
1: narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravený na to, musíme být připravený.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzí?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne,
0: mm-hmm,
1: kolem 12. hodiny,
0: mm-hmm,
1: protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný,
0: uh-huh,
1: do ty Březiny u Mladý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý,
1: ano,
0: odpoledne posedíte. Jsem, a...
1: Ano,
0: uh-huh,
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně při neteře a synovce, já s ním mám spunktuju, mm-hmm, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, no tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a tě nálada dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky,
1: ano,
0: dobré jídlo,
1: ano,
0: pití a tak to, co všechno,
1: ano, ano,
0: má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Švýcarské duo Damien, Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak to ráda, že jsem se dovolala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny a na pouť. Jo. A v Karlovici, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už...
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn, nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No, vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. No, jinak teda, říkám akorát, že má děti, které se mě roztrousili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavený.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti,
1: děkuju,
0: ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuju.
0: Se. Jo.
1: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. Uh-huh. A teď k tomu tématu, tamhle, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, uh-huh. Tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, uh-huh. No tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky ne, když mě půlkulatiny, tak to taky slavil, mm-hmm. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo, nebo v jakém sportu?
1: Fotbal.
0: Mm-hmm.
1: No. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla pro dort.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. Tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, mm-hmm. No tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Mm-hmm. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tam no, prostě tak, dobroty nachystány.
1: No, trochu mm-hmm. To zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme přišla, věle, to bylo to, a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělal to spolu takový posazení, ne, no, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak mm-hmm. Tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. A tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to se jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těchto těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou se
0: děláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak
1: jo.
0: Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým no, úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Prostě svátky jara.
1: To se na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého mám Václava, taky. Třeba podle vašich představ samozřejmě.
1: No, vy taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota s datem už 26. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Hrazek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, já jsem prásy, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo to odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji.
0: To je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje je můj koníček. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda od dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím, prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň hezky říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené právě s tímto svátkem.
1: Ano, a myslím, když že... je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nic nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoc, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo? A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, to nechce si nedá prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku skvap zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslov.
1: Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. No, i když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Ale tě frgále a mále mi i plechy smědly.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No, práci proto... budu.
0: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami.
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: dobře, no.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte
1: takže,
0: takto.
1: Tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletní masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky. Takže když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželo, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili, paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Šelingr a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín, no a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť. Tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchádové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobrý ty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, ne? ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky.
0: Já, aha.
1: Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. Já tak to se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, když si to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krásné.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslavy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádher,
1: No,
0: nádhernou.
1: já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju.
1: Na poslouchání.
0: Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně. Víte,
0: a počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinka, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď
0: to
1: k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlaby, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový útulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Je, přesně tak. A co je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21, tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No, a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa, jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No, je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, tak koupil takové prstinky, jakože aby něco bylo.
0: Jo, jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě, takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo? Jak jste si to užili?
1: No, my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je, je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechny teda linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka.
0: Dobře.
1: Z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě. Jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

semenes da

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to tak, jo?
1: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena...
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: Tohle blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že

0: synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
1: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
2: No ale by jsem ho tady nikdy neviděla.
1: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
3: Tak já už napoju.
4: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tvoje přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
3: Jenže máti mi kladl na srdce, abych tady nic nejedl.
4: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
3: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
4: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
2: No. Zrovna tady
4: no.
2: Stála, jo?
4: Jídlo, je tam nějaký?
2: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
4: No a dál.
2: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
4: A je ty brev to něco teplýho chci.
2: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
4: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
2: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
4: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
3: No ale já musím
4: patit s ní. Posaď se, mlčíš jak medák, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
3: No, očem.
4: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
3: Nějaký mistr?
4: Máte snad nějakýho mistra?
3: Jo, máme.
4: No, vidíš, tak ten, co dělá.
3: No, tak co s ním má být?
4: No, já ho neznám, znáš ho ty?
3: Jo, znám. No a co?
4: Ale nic.
0: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
5: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
6: A máma?
5: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
6: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
5: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
6: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
5: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
6: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
4: No, no co
7: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
8: No proč pak?
7: Ale no, je to čistě vaše rodinná záležitost.
8: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
7: No, no, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
8: No, výborně.
7: To si vezmej sváteční šaty.
8: Za prvé.
7: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
8: Ty hambáři.
0: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
8: Už seš doma? Tak co škola?
9: Normálně. A ty?
8: A byly už nějaký známky?
9: Ne. A ty?
8: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
9: Jo, měli.
8: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
10: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
8: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
10: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
8: Ha, správně. Jak?
10: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
8: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
10: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
8: No, vidíš, tady u té žádný znamínko není.
10: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
8: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
10: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
8: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
10: Ty mě.
8: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
0: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
8: Už abych šel.
11: No jo, máme nejvyšší čas.
10: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
11: Ano.
8: Vy taky někam jdete.
11: Jdeme na rodičovské sdružení.
8: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
11: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
8: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
10: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
8: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy, chceš ty nějaký rodič?
10: Já jsem přítel školy.
0: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
12: Jiří, vy jste studoval, že?
10: Ano, i tak se to dá nazvat.
12: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
10: Ano.
12: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
10: Ano.
12: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
10: Ano.
12: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
10: No snad.
12: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
10: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
12: To jsme si všimli.
10: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
13: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vy udíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatní si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirko.
6: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, ale nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
3: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
3: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
3: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
7: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
10: Ne.
7: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
10: Nemám.
7: Aha. Čtete si?
10: Jo.
7: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
10: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
7: Před chvíli bylo 6.
10: A kolik je teď?
7: Pořád 6.
10: Že by se zastavil čas?
7: Už jo.
10: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
7: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
10: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik?
7: Jo.
10: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
11: Jistě. Samozřejmě.
10: Pro mě?
11: No ovšem.
10: Třeba dát mi pusu.
11: Co? Tady chodí lidi.
10: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
11: No a nemohla byste omdlít?
10: Já? Proč?
11: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
10: Já ho znám, Lapiducha, no.
11: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
10: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
12: Halo. Ne, proberte se. No tak,
11: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
12: To nejde.
10: Tak ne.
11: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
10: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
11: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
10: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
11: No, a co?
10: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
11: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil
13: tuto píseň.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, ne, nekňuruj, pojď sem, pej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Když jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí,
4: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Strále do těrnej, chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
7: A nejeď, nebo ti napasej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
10: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrál se?
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
10: Ne, to, To já jen tak, čistě teoreticky, víte?
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Dobře. Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor... Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
3: No.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umejt.
2: Ne, vy už se běžte umejt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.